včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud.

jeden 49er všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nuggetům jako pěst.

sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

0: Haló? Tady byt pana Procházky.
1: Pan Procházka osobně?
0: Ano, prosím.
1: Haló?
0: Haló?
1: Tady je zoologická zahrada.
0: Dobrý den. Prosím, co si přejete?
1: Napuste okamžitě vodu do vany. Posíláme vám tam slono na koupání.
0: Jezus, manko, a proč zrovna mě?
1: Protože u nás zoo přestala téct voda.
0: No jo, ale ke mně do koupelny se slon nevejde. Víte, já mám vanu malou a mělkou.
1: No tak to nevadí, bude ve vaně sedět, je to cvičený slon.
0: No jo, ale prosím vás, jenom aby mi ji nerosed. Je to družstevní, víte?
1: Co, vana?
0: Ne, vana, byt, já bydlím ve třetím poschodí. No to víte, takový slon se posadí a dosedne v suterénu. No jo, to už se stalo sousedovi a váží daleko míň.
1: Nehapně se vymlouváte, nechápete, že je to vaše etymologická povinnost. Nebo snad chcete, aby se nevinná školní děcka obdivovala špinavému chovotnaci? Víte, jaký by to mohlo mít následky? Děti si vemou příklad, přestanou se mejt a za chvilku, abychom stavili morový sloupy, že jo?
0: No ne, já jsem prosím nic neřekl, já to chápu, ale...
1: Jaký zase ale?
0: Ale kdyby to jaksi přicházelo v úvahu.
1: Hned teď už vyjíždíme, jen co hochšírujeme.
0: Jezus, manko, to hned teď, ale já na to nejsem připraven.
1: No co byste se připravoval? Smoking si brát nemusíte, hlavně napuste vodu.
0: Ano, prosím, a studenou nebo teplou?
1: Vařící. Voda musí být vařící, aby se slon cítil jako doma v Africe. No a kdybyste do ní mohl hodit trochu bahna, bylo by to světový.
0: Ale no tak, to snad ani nemusím. Mně teče tak jako tak kalná. Víte, já bych řekl, že mi teče takovej Tycián.
1: No tak to pozor, aby nám ten slon z té vody nezrezavěl. Za to ručíte, je to všecko jasné?
0: Ano, prosím, tak já jdu.
1: Kam jdete?
0: No, napustit tu vanu. Haló? Haló, co je?
1: Ty kamaráde, poslouchej. Ty jsi tomu opravdu věřil?
0: A čemu prosím?
1: To mě teda podrošíš. To mě teda... No teda takhle to zblajznout. To jsem ještě teda nezažil.
0: Haló, prosím vás, tak vy s tím slonem nepřijedete?
1: No to bych prosil, že ne. Kde já bych, brácho, sehnal slona?
0: No, kde? Přece tam, kde pracujete, v zoologické zahradě, ne?
1: V jaký zahradě? Já tam nepracuju, to přece byla jenom legrace.
0: No jo, ale promiňte, já to nechápu. Tak proč jste mi vlastně telefonoval?
1: Já to nepřežiju. Povídal jsem ti přece, že jen tak, z legrace.
0: Ale co je na tom legračního?
1: A to tě nenapadlo, ty jedna palice dubová. Jak by se ten slon dostal do bytu?
0: No jak, mohli by ho vyvést výtahem.
1: Koukej, brácho, přestaň si ze mě střílet, jo? A přece si tomu nemohu věřit.
0: A proč ne?
1: Poslouchejte, člověče, vy jste asi nějaký chuligán, že jo? Co vlastně ode mě chcete?
0: Já od vás, no, promiňte, ale vy jste mi telefonoval.
1: A za telefonu taky teďko na SMB, aby ti zkasírovali telefon.
0: Ježiši, a proč zase?
1: Za toho slona!
0: Jak to tak, vy ho nepřivezete?
1: Koukej, kamaráde, co jsem ti vlastně udělal, že jsi na mě jako na cizího? Zatelefonoval jsem, protože jsem zkrátka chtěl udělat legraci.
0: No jo, ale prosím vás, odkud jste znal mé telefonní číslo?
1: Žádný číslo jsem neznal. Prostě jsem ho namátkou vytočil. Telefonoval jsem několika lidem a taky vám, no.
0: Ježi, já to nechápu. A kde jste vzal tolik slonů?
1: Slonu, jakých slonů? Tak počkej, kamaráde, ze mě si teda šouvky dělat nebudeš. Tady legrace končí, já dělám legraci a ty si ze mě budeš dělat srandu? No určitě, cápku, já s tebou zatočím, to se teda budeš divit.
0: Ale, promiňte...
1: Jaký pak, ale? Koupím slona, tě trefí Josefa, jestli si ho nekoupím. A přijedu s ním k vám. A nalinýruj ti to, že na mě do smrti nezapomeneš, ty suchare, který nemá smysl pro legraci.
0: No, zavěsil. A ani mi neřekl, kolik mám připravit mejdla.

se hochu, co se stane, až tě farář ožení, nás žádná holka nedostane.

0: Dvora na country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Chceš si tak zase jednou vyrazit na tramp?
1: Kam tak spěcháš, trampe kamaráde, kam tak pospícháš?
0: Že je venku zima, prší, anebo už vám nohy tak neslouží? Nevadí, na více než stoletou historii českého trampingu můžete zavzpomínat s Petrem Třebickým. Už tento pátek po 19. hodině ve

jsem byl obsazen, a teď prosím, abyste se zdrželi všech projevů nevole, já jsem byl obsazen v Národním divadle Doprodané nevěsty. Ano. Režisér a ředitel tehdy divadla Národního Ladislav Boháč si usmyslel, že prej s Lálou Peškem máme rádi klauny, protože jsme se vždycky o přestávce bavili o klaunech a líčili jsme si různá klaunská čísla navzájem. Tak řekl, víte co, vy budete dělat v Prodané nevěstě Pešek principála a vy Indiána a uděláte tam takový klaunský číslo. On si myslel, že tam je čas. Tam není čas, tam ten orchestr furt to jde dál. Tam se nedá to zastavit a teď bude mít Pešek s někým číslo. Marně se mu to rozmlouval, on říkal, ne, to vy budete dělat, to není tak těžké, to nejsou těžký party žádný, to uspíváte, to ani nemusí být zpěv. Tak říkal přítel Svitáček, že co nedospíváme, domrkáme a dohrajem. Čili obsadil nás a já jsem šel na korepetitora, tam je korepetitor, pan Ouředník, člověk tak fantastický trpělivosti, že by naučil zpívat i vovci. A on si mě vzal k pianu a zahrál mě ten běh, jak přibíhá ten Indián, že jo? A pětkrát mě to předspíval, tam je to pane principál, Franta se opil v dolejší hospodě a za nic nechce dělat ti medvěda. Jsem to pětkrát si od něj odposlech a on to rozehrál zase a já jsem zařval no tím svým těma šupinama jsem ze sebe vydal výkřik pane principál, stalo se velké neštěstí, tam mě zarazil a zadíval se do stropu a já jsem si říkal, co je, infarkt nebo co to je. A on se dlouho díval do stropu a pak povídá, no tak máme listopad, premiéra je v březnu, to půjde. Já jsem říkal, moment člověče, já jdu za váma jako za odborníkem, protože Boháč je sice výborný herec a režisér, ale činoherní. Tomu nevysvětlím, že já nemůžu do Prodané nevěsty. A on říkal, ne, to půjde, to uděláme, to nacvičíme, to půjde. A střídal jsem se s Peškem, já vždycky odcházel z korepetice a přicházel Pešek, taky to nechtěl dělat. Bránili jsme se tomu, zoufalí a oni nás nutili. A kolem nás chodili operáci, že jo, tedy lidé s sonorních hlasů. A posmívali se nám, říkali stínoherci a tyhle ty věci. A hlavně tedy Ivo Žídek, který vždycky, jakmile mě potká, tak říkal, tak co, kolego? Jen vás nebude slyšet ani na rampě. Jo? A pokřikoval na mě svým takovým humorem. A já jsem říkal, ale klid, mistře, já to, už prej to jde a to já všecko ze sebe dostanu. A zoufale jsem bojoval, abych z toho Indiána vypadl. A když už se blížil, tedy blížil, už byl asi leden nebo tak, tak jsem říkal, co já budu dělat? A už jsem zapřísahal toho Boháče a jsem říkal, pane řediteli, uvědomte si, bude premiéra, v lóži bude sedět doktor Zdeněk Nejedlý. Veliký znalec Smetanova díla. Víte vy, co se mu může stát při mým prvním tónu? Kdy vy ho budete mít na svědomí, když je to vaše práce, do čeho mě tady cpete. A mu říkal, ne, mám zprávy, že to bude dobrý, ale pořád jsme neskoušeli dohromady s operou. Ti už na jevišti chodili a měli i gesta některý a tak. A my pořád ještě jsme v té korepetitorně, jenom u toho piana. Tak když bylo nejhůř, tak jsem říkal, no já musím přece něco z toho se dostat. A tenkrát mi jeden kolega, nebudu ho jmenovat, poradil, abych šel přímo za Krombholcem, který to má dirigovat a řekl mu jasně, o co jde. Říkal, ovšem, připrav se na to, že dirigent Krombholc je sice výborný muzikant, ale veliký diplomat a bude ti říkat, že je to skvělý, ale zbaví tě toho. Tak jsem šel za panem dirigentem Krombholcem a říkal jsem, pane dirigente, v téhle kaši jsem, prosím vás, znovu jsem mu to opakoval s tím panem ministrem kultury a on říkal, tak pojďte k piano, zaspívejte mi to. Tak rozběh ten lauf taky. Já zařval, pane principál, a on jako ten korepetitor už v listopadu se zadíval do stropu takhle, chvilku přemýšlel a pak říkal, poslyšte, to je skvělý, vy to děláte výborně, to je výrazově tak výborný, ale bohužel vy jste vysoko, příteli, ten Indián to je basbariton a vy máte tenor. Vy to nedostanete do týho, přece kvůli vám to nebudeme transponovat, pochopitelně. Já jsem říkal, vy to nedělejte, prosím vás. To ne, to žádný transpozice do toho.
a letěl jsem, říkal jsem, tak to nemůžu dělat. Říkal, nemůžete, samozřejmě, že ne, bohužel, výrazově skvělej. Tak jsem letěl z toho schodiště a nahoru do zkušebny, kde už tady sbory a Mařenka a Jeník a Vašek, tam už to tady naplno rozespívávali a stáli venku, za mě pauzu, kouřili a já tam vletěl, říkal jsem, nedělám to. A Židek říkal, no teď jsem to říkal. Samozřejmě, že to nemůžete dělat, přece byla legrace snad, ne? A já jsem říkal, ale ne, pane Židek, výrazově prý to je výborný. Já jsem vysoko, to je ten indián je basbariton a já jsem šíleně vysoko. Říkal, to je jedno, jaký důvod, ale prostě vás vyrazil, že? A já jsem mu řekl, no ne, nevyrazil, dal mi Jeníka.

chvíle, kde kluci vzduchu si říkají, jak je to nádherný léto před sebou mít. Spolu si přejou, ať moc rychle dny neutíkají a trápení

nákladák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím.

Snad v země zůstal kus. Vzpomínám si na každý z těch dní. Vzpomínám na chvíle, kdy jsem byl.

vlastní krví slunce kreslí na skla oken krajinky. Odevšad se na zem snesly utahané vzpomínky, otvírám jim do přecíně, zouvají si botičky, neceženou do kuchyně, na slaninu z vajíčky.

své noční košily. Snad si je moc pouštím k tělu, ale kam by chodili? Vykoupané, nakrmené, jdou si se mnou povídat, dokud nás hlad nezažene.

K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti. Na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od Berouna.
0: A nikde

zas nemá doma nikde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával?

mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá. Nevíš, zda právě neumírám tam někde na ledový.

0: tě za pár roků vyhledám.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sám, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju,

0: Neruším náhodou. Jestli jo, tak to řekněte, máš to bych nerad, jak si jde.
1: Ač chápu, že když někdo čte, že nechce být rušený, že jo, to je samozřejmě. No, buďte klidné, já vás rušit nebudu, máš to vím, jak to, jaký to je, když je někdo zabraný do novin a někdo mu přitom pořád něco povídá, že jo. To je, no jo, to se, buďte klidný. Jo, ale tak vy ruštíte křižovku, jak koukám, co? Kdybyste potřeboval něco vidět, tak se zeptejte, já vám to řeknu. To se nestýjte, se zeptejte. A že to luštíte bez tušky, křižovku bez tušky, čověče. To je poprvé, co vidím někoho luští křižovku bez tušky. Kdybyste potřeboval tušku, tak si řekněte, já vám půjčím.
2: To je šachová koncovka, pane.
1: Jo, takhle, no jo. Cože to je, říkáte?
2: Šachová koncovka.
1: Jo, takhle. A odsaď to vypadá úplně jako křižovka, odsaď. Není to náhodou křižovka, pozíš ty?
2: Co? To se musím vědět, nad čím přemýšlím, ne?
1: No jo, to musíte vědět, ano. A nad tím se musí přemýšlet taky, nad tím.
2: Nad šachem vždycky.
1: No, nad šachem to jo, ano. To bych se skoro sám rád podíval na tohleto.
2: Umíte taky hrát šachy?
1: Šachy?
2: No.
1: A víte, že ani nevím šachy?
2: Protože to nevíte.
1: No tak já to ještě neskoušel.
0: Ale to já bych vyluštil, co pak to není problém. Já mám trénovaný mozek, pane. A určitě na jiné věci, než na nějakou šachovou francovku.
2: Koncovku.
0: Nebo koncovku.
1: Co myslíte, pane, například, když máte takovou bokovku jako já? Co to vyžaduje za mozek?
2: Jakou bokovku?
1: Bokovku, no. Paničku bokem, tak.
2: Tak, jo, to mám.
1: Víte vy, pane, co to chce? Za hlavu vymýšlet pořád nějaký fígle a tak, aby se to ten její moula nedověděl. Víte, pane, taková panička, to nejsou jen tak nějaký šachy, že jo? A korta moje, to byste koukal. Kus, pane, to byste koukal. Ta dovede rošťačit, víte. Dáša. Dáša šá. No tak, Dáša šá. Já jí říkám Dáša šá, ale ona se jmenuje Dáša Šaldová, víte. Ale já jí říkám Dáša šá, páč to víte, to je tajný, jo. Tak takovýhle věci se nepovídají kolem, aby se do ten její moula nedověděl.
2: Poslyšte, to dá hodně vymýšlení, vidíte?
0: No, to víte, že jo.
1: To chce přesně vědět, že jo, kdy, kde a jak a co a tak. Například, když on, ten její moula jde na šachy, víte? Na chodíra taky šachy. A na šašíra. No, tak musím přesně vědět prostě, že vzduch je čistý, že jo? A že... Chápete, ne?
2: Chápu. Poslyšte, to je ohromně zajímavý, co mi tady povídáte.
0: No jo, vy jste v tom zřejmě úplný amatér, co? Nebo to já bych vám mohl poradit, jestli potřebujete takhle v téhle věci.
2: No, dobrá rada na zlato, jak se říká, že?
0: No, no, chcete poradit v téhle věci.
1: Tak si pamatujte, že záleží vždycky na vaší inteligenci, jak to s tím moulou sehráte. To chce vždycky něco vymyslet. Chápete? Jo. Já nevím, jestli jste si všiml, jak jsem tady něco zaškrt. Tadyhle na plakátě. Všiml jste si?
3: Já myslím, že jsem si všiml.
1: No tak vidíte, to mám takový systém, jak to s tím troubou sehrát. Jestli chcete, já vám to ukážu, jestli
2: no,
1: máte
2: zájem. No, to by mě zajímalo, skutečně.
1: Poněvadž to... poněvadž... to víte. Psát nějaký psaníčka, kde se sejdete, nebo tak, že to nemá cenu, až by to taky ten její moula mohl dostat do ruky, že jo, to je samozřejmě. Já to mám vymýšlený docela jinak, dávejte pozor, pojďte se na to.
0: Chcete poradit, že jo?
2: Ano.
1: Tady je kinoklub, kde hrajou každý jiný film a ona bydlí přesně tady za rohem, víte?
0: Jo.
1: A ona... Já musím dávat bacha, aby on to náhodou neslyšel. On bydlí taky tady za rohem. s ní tam bydlí, víte. No a on to má být nějaký velký chlap, silný, něco asi jako vy, tak to víte, musím dávat. No a ona má takovýho psa, víte. A psa, takovýho pejska má malýho. Takhle malinkýho pejsa, tak má jednobarevnýho. Dogu má skvrnitou. Takhle velkou dogu, kterou chodí venčit každý den tady kolem kina, kde vidí krásně tady na plakáty, chápete? Ona teď tady musí taky každou chvíli kolem, kvůli tomu venčení. A teda ne sebe chodí venčit, ale tu dogu sebe. A půjde tady kolem a nenápadně se jako podívá tady na plakáty a co uvidí?
2: No, co uvidí?
1: Hajde pozor. Že jsem tady zaškrt 23, což je dneska 23, jo, jo. A tady jsem zakroužkoval ve 3 hodiny. V tu ránu ona okamžitě ví, že na ní dneska ve 3 hodiny čekám tady v parku, když ten její mamla zaléze na šachy. Vymyšlený, co?
2: Jo, jo.
1: Žádný dopisy, že jo, nikdo mě nemůže nafackovat.
2: Jo.
1: To je všechno, je to tajný. A ten moula se to nikdy nemůže dovědět, ale že bych mu to řekl já sám, že jo.
2: No to je přímo geniální.
1: To musíte mít tady, pane, jde pak nějaký šachy nebo nějaký koncovky. Jde pak to, víte. Hlejte, tady to je ona tady. To je ona s tou dogou. To je kus. Teda ne, ta doga Dáša, myslím. To je kus. Jděte jako by mě. Dost!
2: Všechno můžete nechat.
1: Dášo, domů. To je u vás mamlas, moulas, hašašíra. Dost!

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Jen já vím, co na Yukonu drželo mě na nohou, když jsem hledal zlatý písek jenom s pánví ubohou. Jen já vím, co na Yukonu nechalo mě žít, že jsem každej večer

Jen já vím, proč pod šiltíkem do díry jsem nezales, když se kolem honil blizard, že i vlky chytal děs. Jen já vím, co pod šiltíkem nechalo mě žít, že jsem každej večer jenom o tobě mluvil.

dva to viděli a oba dva říkaj, že vypadal jak já, ten chlap, co utíkal. Soudce se mě ptal,

Já tam vždycky stál a pot se ze mne lil. Jen kamaráda, žena ví, kde jsem tu noc byl.

v oprátku mi chystaj. Kněz mi s Bohem dal, dole stála žena, co jsem s ní tu noc spal. A dole stála žena, vedle ní kamarád,

pak trhli podlahou. Já byl k nebi blíž. A ona stála dole jen o 2 metry níž. Pozdě na večer, když kamarád šel spát, tak přišla na můj hrob mi s pláčem s Bohem dát.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

Na šachtě byl první, stával brzy jak pták, měl přes 2 metry, vážil přes metrák. Na těle svaly jako provaz, já nikdy nikoho nedokázal podrazit, bych.

Nikdo netuší, odkud přišel k nám. Prostě do města plul a žije tu sám. Moc nikdy neřekne, a když zařveš au, maximálně na půl huby řekne čau, Big John. Snad prej narodil se někde v Texasu a kvůli nějaký ženský si vjel do vlasů s jedním chlápkem, který jí chtěl moc. A poslal toho Texasa na věčnost, Big John.

Pak přišel den přímo na dně do dolu, místo, že se lámali a padali dolů. Horníci se modlili, srdce byla jako zvon. Každý si myslel, že je konec, jenom ne John. Z prachu a kouře vynořil se chlap, který ho všichni znali a párem svých tlap podržel prasklou výstuž a zařval jak lev. A sám tam stál jak slouf v té spoušti dřev, Big John.

Nebylo tu nic, co by Johna smetlo a horníci křičeli, vidíme světlo. 20 chlapů drápalo se na povrch, jeden tam zůstal, kde pak ten by zdrh, Big John. Krumpáčema začali se prokopávat klíš dole, v tom slyšeli rachot tam někde hluboko dole. Kous se valil ven, jak padal strop a každej viděl, že tam dole našel svůj hrob Big John.

Nikdy ten důl už neobnovili, jenom na vrata dřevěnou desku přibyli, je na ní nápis, na který sedá prach. Na dně téhle šachty spí chlap, co nikdy neměl strach.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country
1: Radio. Hrál jen potichu a jemně starý chlap ten, co je ve mně. Prej navíc už stejně nestačí. Ráno plive zubní pastu, tuny cigár, litry chlastu, oči od zrcadla vždycky otáčí.

láska tvá má prácu za, umí překrásně hrát. Nevím proč, má drahá Suzan, měl bych však si tě brát. Dobře víš, jak je mi cizí váš dům propletý, kde tvůj brácha a táta.

0: Country počasí.
1: Dnes očekáváme jasno až polojasno, odpoledne začne od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vyšplhají na 12 až 16 stupňů.
2: Na konci světa.
3: Folk Team na konci světa.
2: Spí bílý kůň.
3: Neskutečné se stalo realitou. Brněnská legenda Folk Team vydává nové řadové album s názvem Na konci světa. Album s nezaměnitelným zvukem kapely od folku přes blues až po šanzon s nadčasovými texty. CD Folk Team Na konci světa zakoupíte u všech dobrých prodejců a také v e-shopu Beatpoint. Mediálním partnerem alba je Country Radio.
4: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
5: Stařičký šerif.
4: A když se šerif unaví, pustíme si Country Radio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Začneme zprávou pro šoféry. Do konce letošního roku vyprší platnost řidičských průkazů více než 200 000 českých motoristů. Výměnu přitom není nutné vyřizovat osobně na úřadě. Řidiči mohou o nový doklad požádat online přes portál dopravy a nechat si ho doručit například do vydejního boxu. Na energetický regulační úřad se obrací stále více lidí, kteří se snaží zjistit údajný dluh. Vzniknout měl u dodavatele energií, u kterého byli v minulosti. Výzva k úhradě je uvěřitelná také proto, že jejím autorem má být advokátní kancelář. Jde ale o podvod, proto žádné peníze nikam neposílejte. Jak postupovat proti energošmejdům, najdete na stránkách energetického regulačního úřadu. Pivovar Ostravar končí, blíže kolega Savana.
2: Ostravský pivovar Ostravar v průběhu příštího roku postupně ukončí výrobu piva. Produkce značek dosud vařených zde se přesune do pivovaru na pražském Smíchově. Změna se dotkne přibližně 120 zaměstnanců. Pivovar bude provoz v Ostravě utlumovat v několika etapách. Důvodem je dlouhodobý vývoj trhu a pokles tržeb. Luděk Savana, Urbánek, Ostrava.
1: Z ubytovny v Berouně bude standardní bydlení. Blíže náš kolega Honza Navrátil.
3: S koncem letošního roku skončí berounská ubytovna Prende. Smlouva platí do 31. prosince, pak začne dvoutýdenní lhuta na vyklizení a poté stavební firma Prostory přemění na byty. Od dubna tu radnice nabídne startovací byty, které budou nabídnuty na dobu určitou mladým rodinám nebo zaměstnancům v potřebných profesích. Půjde celkem o 22 bytů velikosti 2+KK a 2 byty 3+KK. Honza Navrátil, Beroun.
0: Sport.
1: Tady je pozvánka na hokej. Hokejisté Liberce budou v závěrečném 6. kole základní části Ligy mistrů bojovat zítra od 19 hodin 45 minut v Davosu o postup do play-off. Pokusí se následovat týmy Plzně a Pardubic, které si účast ve vyřazovacích bojích zajistili s předstihem. Teď je čeká jen boj o umístění. Dynamo dnes od 18 hodin přivítá švédský tým. Indiáni nastoupí zítra od 17 hodin 30 minut na ledě finské Saipy. Byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

pár stránek a pak mi klesla víčka. V ten moment už jsem spal, sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a on mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit. Ten, kdo prohrál, musí platit.

0: vámi je Country Radio, teď 6 hodin na 7 minut. Tak vám přejeme krásné úterý 13. října.
1: Ano, když se podíváme do kalendáře, tak zjistíme, kdo dnes slaví svůj svátek.
0: No, kdo to teda dneska slaví?
1: No dneska slaví totiž, a to je takový jako zapeklitý, jo, Renáta a Gerald. Jsou tady dvě jména, těm se určitě dostaneme.
0: Páni, Renáta dneska, dobře, tak jo, tak uvidíme, kolik těch Renát v Česku máme. A mě na žádnou nezapomeňte, může to být prostě paní, která u vás uklízí, může to být vaše šéfová, jo.
1: Může to být, u vás uklízí.
0: Může to být vaše manželka, ano. Vaše dcera, sestra, na žádnou z nich nezapomeňte, a není dneska smutná.
1: No a nezapomeňte také na to, že posloucháte Country Radio a že i dnešními ranními společníky jsou s vámi Vláďa Vlaka, Katka Čepelíková.
0: Za chviličku si řekneme něco o počasí, tak ty 4 stupně venku, to je co, jako, co to má znamenat?
1: No, prostě se ochladilo, no, nedá se
0: nic dělat. To je za lumpárnu, vidíme, jak budou teploty odpoledne vysoko, abyste věděli, co na sebe, jestli je to na nějaké krátké kalhoty, nebo jako Vládě dneska teda, ale takhle krátkou sukni teda, Vláďo, já nevím teda, jako jestli to není už moc.
1: Tak já jsem si chtěl užít ještě, než začnou opravdové zimy, víš.
0: Ale víš se, ale jako v určitém věku už bys měl spíš ty sukně nosit delší.
1: Jo?
0: No.

0: No tak se jdeme podívat na silnice a také si řekneme něco málo o počasí. Když jsme u těch silnic, tak vězte, že na D2 nám vznikl trošku problém. Je to na 50. kilometru z Brna do Bratislavy. Za sjezdem na Břeclav se havarovalo. Abychom byli přesní, srazil se zde kamion a osobní auto. Kolona je v délce zhruba 1 kilometru, takže pozor, 50. kilometr na D2, směr z Brna do Bratislavy. Co počasí, Kačko? Ty jsi hovořila o 4 stupně, jak to vypadá teď?
1: Tak 4 stupně jsou v Praze, ale musím říct, že na třeba no, více než třetině našeho území jsou teploty pod nulou v tuto chvíli, jo. Tak to je za mě teda jako velké překvapení. Myslím si, že takovéhle mrazivé ráno jsme tady ještě nezažili, tady rozhodně ne tento podzim. Tak počítejte tady s teplotami velmi nízko, když bychom si dali srovnání třeba Kvilda Jizerka, Vláďo.
0: No tak Jizerka je na tom.
1: Vůbec, ne. Vůbec. Ne? Jizerka minus 1,5 stupně.
0: A Kvilda
1: minus 8.
0: Cože?
1: No vážně, no už to začíná. Takže tentokrát ty souboje budou tedy, to budou lité boje, začíná
0: včera
1: se,
0: ano,
1: to.
0: Včera jsme si dali souboj, tak já jsem ho prohrál, takže věřím, že jako to nebude.
1: Že to bude pokračovat.
0: Ne, že to nebude pokračovat. My pokračujeme v muzice, Věra Martinová, další vlaky pojedou zítra.
1: Zítra, no. A dneska možná taky nějaké.
2: Musíš

0: Jak bylo, je a bude.
1: V 6 hodin a 20 minut pro vás máme informace o počasí, a to velmi podrobné. Tak se podíváme nejdříve na sluníčko. V kolik hodin nám vyjde? 7 hodin a 19 minut. A zapadat nám bude 2 minuty před 6:45.
2: Teď se podíváme zase na rekordní teploty. Nejchladněji bylo v roce 1992 0,2 stupně Celsia. 25,5 stupňů v roce 2023. Tak my už jsme nakousli to ráno, jak to vypadá v České republice, Kačko, teď?
1: Tak ho dokousneme. Podíváme se na ráno, které je poměrně chladivé. Ty teploty se v tuto chvíli pohybují mezi 2, maximálně 3 stupni Celsia, ale na mnoha místech, zejména třeba v západní oblasti našeho území, jsou teploty pod nulou, a to třeba až 5 stupňů.
2: No, počítejte s tím, že zpočátku bude slunečno, s ranními mlhami, večer v Čechách můžeme očekávat déšť, a ten déšť budou doprovázet teploty v rozmezí od 12 do 16 stupňů Celsia.
1: Co by si nám doporučil dneska za úbor?
2: No tak určitě na večer nějakou pláštěnku nebo nějaký deštník či nějakou přikrývku hlavy. Teď by doporučil teplejší oblečení, protože opravdu jako ty teploty kolem 0 a 4 stupňů nejsou zrovna optimální pro ty z nás, kteří jsme teplomilci.
1: Takže šálku, rukavičky.
2: Určitě, rukavice být nemusí, možná nějaké kožené, jenom takové jako odlehčené, teplejší boty.
1: Co si máte odlehčené kožené rukavice, tak honem na ruce.
2: No tak já jsem nemyslel jako ty klasický palčáky, že jo.
1: Taký pletený od babičky.
2: Nebo pletený od babičky.
1: Tak prosím vás, odlehčenou kůži nějakou, jestli máte.
2: Ano.
1: To neznám teda, ale dobře, tak já se půjdu zeptat asi dneska do obchodu. Možná, že zítra budou takovéto teploty pokračovat. Dobře, takže to už aspoň víte, co nás snad vám to bude stačit. Při středě místy zaprší, přes den se bude postupně více objevovat slunce. Ty teploty budou mezi 13 až 18.
2: Mrazy v říjnu, hezky v lednu, krásný říjen, studený leden, univerzální pranostika na měsíc říjen.
1: Když se táhnou ptáci blízko k stavení, bude tuhá zima. Ještě, že nemám žádné stavení.
2: Tak jo, jdeme na muziku, hezký poslech.
1: Tady je Petr Kocman, dáme si jeho Růže z Jericha. No a o půl už nás čeká dopravní servis ve vysílání Country Rádia. Tak hezké úterý přejeme.
2: A krásné ráno.

0: Country rádiem na cestách.
1: Hezké ráno s Country rádiem. Ještě než si dáme krátké zprávy v půl s Tomášem Adamcem, tak se podíváme na dopravu. Klatovy, Nýrsko, Milevsko, Písek, tak to jsou dvě trasy, kde aktuálně platí polodenní vlakové výluky. Ty další najdete na webu Českých drah čd.cz. Pak tu máme nějaké nepřetržité, které se týkají trasy Ledečko, Kolín, Chrást, Uchrudimi, Žďárec, Uskutče, anebo Veřovice, Frenštát pod Radhoštěm. Co se děje na silnicích? V tuto chvíli čekejte komplikaci na silnici číslo 50 mezi Uherským Hradištěm a Brnem. Zhruba u Slavkova se zdržíte asi o 15 minut. Je tam velká kolona. Tak přejeme šťastnou cestu a pevné nervy.
2: Country Radio.
0: Trampské tamtamy na Country Radio.
3: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 13. října věnujeme náš pořad kamarádům Staré řeky.
0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Country Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Výrazně slabší výnosy než obvykle mají letos pěstitelé cukrové řepy. Za nižší úrodou může podle nich sucho a tropické letní teploty. Podle prvních odhadů agrární komory se škody farmářů blíží k 1 miliardě korun. Legendární a světově známá obuvnická firma Baťa definitivně končí s výrobou ve střední Evropě. Úřadu práce firma nahlásila hromadné propouštění. Poslední pobočka u nás, v Dolním Němčí, která zaměstnává asi 100 pracovníků, skončí do konce března. Hypotéky v Česku znovu skokově zdražují. Průměrná sazba u nových půjček v říjnu vyskočila na 5,79%. To je největší skok v hypotečních sazbách od letošního dubna. Zlevnění se v nejbližších měsících nedá očekávat. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude jasno až polojasno. Odpoledne začne od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

žen jako já, jo jako já. Kde hocelský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Johoho, ten, kdo nepřekládal uhlíší, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na hucanský šípy najmout dá. Johoho. Ahoj!

málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hucounský šíp najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj!

jo jako já. Kdo chce celý noci čuchat pekelnýho ohně smrad, ať se na hucom spíší najmout dát. Jo, oho. Kdo chce zhrbnout třeba zejtra, komu je to všechno chud, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma chud, ať se na hucom spíší najmout dát. Jo, oho. Ahoj!

0: Dnešek v kalendáři.
1: S vámi je Country Radio, teď 7 minut po půl sedmé si řekneme něco o jménech, která jsou vepsána v kalendáři. Tak začneme Renatou, což je vlastně takové doslova vznešené jméno, které v sobě skrývá sílu a aktivitu a své nositelce přináší nebývalé schopnosti. Tohleto jméno je spojováno s mužským jménem René, variací jména je i Renáta s dlouhým A. Domácky se tohle jméno užívá v podobách Reny, Renča, Renátka, Renetka, Reniška a nebo také Renuška. V Česku jich máme kolem 31 tisíc.
2: Ano, tak přejeme všechno nejlepší, stejně tak jako Renátám. Renáta původ má v latině, překládá se jako znovu zrozená nebo také obrozená či urozená. No a to není zdaleka všechno, protože tady máme také Geralda. Jedná se o mužské křestní jméno s bohatou historií. Jehož kořeny sahají až do starověkých germánských jazyků a znamená to něco jako kopí nebo oštěp.
1: Tak když se koukneme do mysliveckého kalendáře, tak dnes máme Mezinárodní den za omezení katastrof. To je, nevím, jak se to mohlo stát, ale zrovna mi vypadl úplně kalendář z ruky, když jsem to říkala. Pak máme také informaci o tom, že nám končí jelení říje a to bude Vláďu velmi zajímat, protože se o tom tady velmi rozepsal. Dnes je Mezinárodní den bez podprsenky.
2: Ano, přesně, a to je velmi důležité. Možná to berete trošku s nadsázkou, ale tento den připomíná nejen svobodu od každodenního nošení spodního prádla, ale také symbolizuje osvětu o prevenci rakoviny prsu. Podprsenka, i když dnes nezbytný doplněk většiny žen, má fascinující historii plnou zajímavých momentů.
1: Jako jakých zajímavých momentů?
2: No, od vzniku až po nošení, po úpravy, po
1: sundavání.
2: No a tak. Takže nezapomeňte, den bez podprsenky je to hlavně připomínka o prevenci a osvětě rakoviny prsu.
1: Jo, takže ne tak, jak to jako původně začalo,
2: ne,
1: jo? Vladimíre, jak jsi se na to těšil?
2: Těšil.
1: Dobře, tak milé dámy, naložte s touhle informací podle svého.
2: Tak.
1: Milí pánové, doufám, že nebudete prostě pozorovat dneska ženy, jestli jako jo, o tom jo, dní vědí, a nebo ne.
2: No a s tím možná souvisí i ta další písnička. Dej mi lásku, Miluška Voborníková.
1: Nesouvisí.

vítr safia, krém honí bílý fáč. Plání jdou se svou muzikou, trochu stříbra na

0: Geflek a Vítr Safian ve vysílání Country Rádia ve 6:45 a jednu minutu k tomu. Tak jak to vypadá venku? Tak už je to na ty rukavice nebo už je můžeme sundat?
1: No, nejprve bych začal tím větrem. Vítr Safian, to bylo veskrze příjemné pohlazení takovéto hudební ve vysílání Country Rádia. A co se týká toho větru dnes na obloze, má být slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu nebo absolutní klidno. No a ty teploty jsou pořád stejné, jak jsme o ní hovořili, v rozmezí od 0 do nějakých 4. Samozřejmě jsou tady výjimky, Horská, Kvildas a tak dále, takže tam jsou ty teploty hluboko pod nulou. Přes den dosáhnou na 12 až 16 stupňů.
0: Díváme se na D2, tam máme stále velké komplikace. Tentokrát bych řekla vůbec ty největší, které by vás mohly potkat. Tak byla tady informace o tom, že je tam doprava. Hlavní nehoda mezi Brnem a Bratislavou na 53. kilometru, tak v tuto chvíli to tam uzavřeli. Jo, dálnice je uzavřená, ale dá se sjet z exitu 48, pak když budete pokračovat po silnici 55 přes Hodonín, tak se dostanete na Slovensko. Takže silnice jaksi je průjezdná, ale jenom jakoby oklikou tedy.
1: Tak nějak, teď už něco příjemnějšího. Čeká nás Johnny Cash a Waylon Jennings.
0: V našem vysílání za chvilku budeme někoho probouzet, tak připravte palečky, ať nám je můžete držet, abychom se dovolali.
1: Hezké ráno.

0: kouření na Country Rádiu.
1: Za 10 minut bude 7. hodina raní, tak bychom mohli zkusit někam zavolat, abychom někoho probudili, kdo ještě možná vzhůru není.
2: Ano, my víme, kam voláme a víme, koho budeme probouzet a také odprezentujeme krásné přání, které je tady určeno milované Peťulce.
1: Jediné, co nevíme, je, zdali se dovoláme.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Milá Peťulko, my vás moc zdravíme z Country Rádia. Tady je Katka s Vláďou.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den. Ja, a vy jste zaskočená?
3: No, trochu je.
1: Trošku? Je, a my vás v tom trošku jako necháme, jo,
2: ne,
1: chviličku.
2: Dlouho ne,
1: ale dlouho ne. Prosím vás, znáte Honzu?
3: No, tak to znám. No.
1: Znáte jich víc, těch Honzů?
3: Tak znám jich víc, no.
1: No, ale tak my teď
3: jeden je můj manžel.
1: Jeden ano, z nich ano. Je váš manžel a to není ten, který na vás myslí. Ne, to je legrace. Samozřejmě je to ten, který na vás nejvíc myslí. A to zejména v ten dnešní den, protože je pro vás oba velmi významný.
3: To je pravda, no.
1: A proč je pro vás významný zrovna 13. říjen?
3: Tak to jsme sebrali.
1: Vy jste sebrali. A kolik už je to let?
3: 19.
1: Je, to taková jako zkouška, takhle po ránu.
2: Ale ženy nemusíš, ženy, Kačenko, nemusíš zkoušet, to by spíš padlo na úrodnou můdu pro muže, kteří by tápali a teď by se škrábali ve vlasech a pořád by přemýšleli, ale co to je vlastně za.
1: Já jsem si říkala, že takhle po ránu, jo, že bychom vás mohli zmást, ale vy ne, vy jste se nedala, to je dobře. No a Honza, ten samozřejmě o tomhle výročí taky dobře ví.
2: No a to, co tady napsal, je naprosto úžasné. Citujeme. Moje milovaná Peťulko, tvoje síla, krása a moudrost dávají už 19 let mému životu radost a pevné místo na naší společné cestě.
1: Co na tobě obdivuji? Učíš mě číst knize života druhých a mít pochopení. Jsi krásná květina v mojí váze, sníš jaro, ve kterém jsem ji utrhnul. Nikdy neodnese s tím podzimu ani podzimní mráz.
2: Tak to je krásné vyznání teda. To je neuvěřitelné. To je pořád váš manžel Honza takhle romantický?
3: No, tak on je takový poeta.
1: To je tak ale určitě jste překvapená, ne? Z takového krásného vyznání.
3: Jo, no to je.
1: Po 19 letech teda, jako musím říct, že to je teda velká paráda. Tak moc pozdravujte Honzu, užijte si výročí. Čeká vás dneska něco pěkného?
3: No, to nevím ještě.
1: Tak jo, asi. Takhle, možná, že Honza něco, jako možná, že tímto překvapení dnešního dne jako teprve začíná.
2: Ano, přesně tak.
1: Tak tohle to bylo první, když tak nám dejte vědět, jak to bude pokračovat.
3: Dobře.
2: Vybral pro vás písničku, která je adekvátní všem těm přívlastkům. Joe Cocker, You Are So Beautiful.
3: Aha.
1: Tak se mějte moc pěkně a přejeme hezké výročí.
3: Taky děkuju
2: moc krát. Mějte se fajn, naschle.
3: Naschle.
2: Paráda. A tuhle písničku si vychutnáme společně, protože je opravdu velmi krásná.

0: Takhle krásně, romanticky uzavíráme první hodinu společnou s Kačkou a s Vláďou. Tak co nás čeká v hodině příští? Samozřejmě nebude chybět spoustu muziky a také důležité informace.
1: Třeba si dáme pořád pod lupou, takže zamíříme do historie.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Starostové si podle aktuálního přehledu pro rok 2026 vydělají od 58 307 korun do 166 156 korun hrubého měsíčně. Pražský primátor si vydělá skoro 200 000 měsíčně. Výše odměny závisí na velikosti obce, zastávané funkci a také na tom, zda je politik pro její výkon uvolněný. Řadoví zastupitelé dostávají zpravidla jednotky tisíc korun. Komunální volby a první kolo senátních má Česko za sebou. V pátek 16. a v sobotu 17. října bude 22 volebních senátních obvodů volit svého kandidáta do horní komory parlamentu. Pak bude víc než rok pauza. Nejbližší volby, které Česko čekají, se týkají prezidenta. Přesný termín zatím vyhlášen nebyl. V dolní stanici kabinové lanové dráhy v Peci pod Sněžkou vznikla multimediální expozice Sněžka 1603. Na ploše přes 170 metrů čtverečních propojuje příběhy, přírodu i historii Krkonoš. Její součástí je přes 4 metry dlouhý plastický model Sněžky s videomappingem, panoramatická projekce přírodních živlů nebo interaktivní hry. Tady je ředitel společnosti Lanová dráha Sněžka Jiří Špetla.
2: Je to expozice, která přibližuje vlastně především tu Sněžku jako takovou. Obyčejný návštěvník, když přijede k nám nahoru a sveze se lanovkou, my ho vlastně svezeme jenom na ten cíl, na tu Sněžku, ale k tou cestou on nenavnímá všechny ty věci, že Sněžka je opravdu mimořádný bod v Krkonoších se svou historií, přírodou, rychle se měnícími klimatickými podmínkami. A to právě jsme zachytili v této expozici, kde on ještě před cestou na Sněžku navnímá všechny tyhle ty věci, to znamená, že cesta na Sněžku už začíná u nás dole v té expozici.
1: V Opavě bude nový urgentní příjem, blíže Luděk Savana Urbánek.
3: Po letech příprav se konečně rozjela stavba dlouho plánovaného centrálního urgentního příjmu Moravskoslezské nemocnice.

0: V Opavě náklady budou 680 milionů a hotovo má být na jaře roku 2028. Staveniště bylo předáno, realizací byla pověřena společnost KP Revital, která vyhrála ve veřejné zakázce. Luděk Savana, Urbánek, Opava.
1: Sport. Máme další skvělý český sportovní úspěch. Jiří Příbradský vyhrál na světovém poháru v Káhiře střelbu ze vzduchové pušky a dočkal se v seriálu prvního letošního triumfu. Disciplínu, ve které se soutěží na vzdálenost 10 metrů, ovládl podruhé v Káhiře. Předloni se mu to povedlo v Granadě. Dalších 6 individuálních vítězství ve světovém poháru vybojoval v třípolohové střelbě z malorážky. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
2: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Bobek s dívkou N začal další společnou hodinu v našem vysílání, tak vám přejeme pěkné úterý. Pokud jste se teď zapnuli rádio, tak si říkáte, jejda, kolikátého tak je, jak to venku vypadá, všechno se od nás dozvíte. Tak začneme tím pohledem do kalendáře, protože máme 13. října. Nebojte se té 13. je prostě úterý, takže jako v pohodě, jo? Žádný páteček, ano. Nebojte se.
1: Dobře, nemusíte se bát ani hudební nabídky, která vás čeká v této hodině, ani dnešních oslavenkyň. Renáty dnes slaví, nebo chcete-li Renaty, tak pánové, pokud nějakou v okolí máte, tak nezapomeňte pogratulovat, popřát a možná by to chtělo nějaký drobný dárek, nějakou takovou jenom malou pozornost.
0: Nějaký třeba šperk.
1: Třeba
0: nějaký tlustý zlatý řetěz, že jo, kolem krku.
1: A nebo jí věnovat nějakou písničku prostřednictvím našeho vysílání.
0: Netroškařte. Ať to něco stojí prostě. Jed se prostě, praštěte přes tu kapsu, jo?
1: Dobře, tak my jdeme na muziku, za chviličku tu bude pohled do historie, čekají nás i data v datech.
0: Určitě se vrátíme i k rannímu otazníku ze včera. Co vám vaši rodiče vyhodili, vy jste potom tesknili, k tomu se vrátíme po půl osmé.
1: No a to je alespoň pro mě zajímavé téma.
2: Jo, dnes bude velkej chlám, kdo to neví, ať jde dám. No tak pojď a vem ten tón.

0: Dolly Parton, takhle krásně nám to zněla v 7 hodin a 14 minut a to je ten správný čas, abychom trošku nakoukli na počasí a také si připomněli nějakou událost na silnicích, když jsme u toho počasí, jak je venku.
1: Tak podíváme se na teploty, které jsou aktuálně pod 1 stupněm Celsia, někde i pod nulou a lehce ale nad nulou jsou, musím říct, že ve středních Čechách, jsou kolem 2 stupňů.
0: Ano, a co se týká silnic, máme tu hlášenou překážku na D4 u Mirotic z Prahy do Strakonic na 76,5 km. Leží trámek, je asi metr dlouhý, ale bohužel leží uprostřed jízdních pruhů, tak dávejte v tomto místě pozor, ať na něj nenarazíte.
1: Tady už je Žlutý pes a dáme si písničku Modrá, takže hodně barevná píseň s hodně barevnou kapelou a potom už data v datech, to znamená pohled do minulosti.
0: Hezké ráno.

0: Data v datech a ne významné události dnešního dne.
1: Posloucháte Country Radio teď v 7 hodin na 17 minut a jdeme se podívat na tu loterii. V roce 1754 se v Praze konal první tah právě založené státní loterie. Tak to už je, páni, ty už je více než 300 let. Tak podíváme se i za nějakými narožkami.
2: Určitě, tak o něco mladší datum se vztahuje k Václavu Upíru Krejčímu. Ten se narodil v roce 1955. Všichni dobře víte, že se jedná o baviče, herce, zpěváka, scénáře, režisera a spisovatele, co je zajímavé, vystudoval Ježkovou konzervatoř obor pantomimy.
1: Míříme i za Margaret Thatcherovou, protože ta se narodila v roce 1925. Dneska by tedy oslavila 101. narozeniny. Šlo o britskou političku, předsedkyni vlády Spojeného království a vůdkyně konzervativní strany. Od roku 2013 už ale není mezi námi.
2: V roce 1941 se narodil Paul Simon, americký hudebník. Samozřejmě, že ho znáte z dua Simon a Garfunkel. A co je velmi zajímavé, v roce 2006 byl magazínem Time označen za jednoho ze 100 lidí, kteří utvářejí náš svět.
1: Dneska tomu jsou přesně 2 roky, co zemřela Věra Plívová-Šimková, filmová režisérka, známá zejména svými filmy o dětech a pro děti. Páni kluci, jak se točí rozmaríny, anebo Krakonoš a lyžníci.
2: V roce 54 našeho letopočtu zemřel římský císař Claudius.
1: Rok 1974, tehdy nás opustila americká televizní osobnost Ed Sullivan, americký bavič a televizní moderátor, který byl známý zejména díky své televizní show s názvem The Ed Sullivan Show.
2: Tak to byl dnešní pohled do historie, to byla dnešní data v datech. Čas 7 hodin, 19 minut.

0: Doby to byl řek Ringo Starr. No, písnička střížená opravdu jako aranží a tématem té muziky do country hudby. Samozřejmě, že se jedná o hvězdu, která je nezastupitelnou součástí legendární Brouků, nebo chcete-li Beatles. Takže vidíte, i tahle ta kapela nebo členové kapely mohou působit v oblasti country hudby.
1: Už je mu 85 a tohle to je jeho nová písnička z jeho nové desky, která je znovu country. Nějak prostě se k tomu probojoval celým životem a v 85 nebo po té 80 se prostě pustil do country a docela mu to sluší. Tak se podíváme i za Mirkem Hoffmanem, protože to je muzika, která nás čeká v našem vysílání těsně před dopravou.
0: Hezké ráno.

0: S Country rádiem na cestách.
1: 7 hodin 28 minut, před námi je dopravní servis, který začínáme výlukami vlaku. Hradec Králové hlavní Hradec Králové Slezské předměstí, Hradec Králové Jaroměř, Veřovice Frenštát pod Radhoštěm nebo Malešov Zruč nad Sázavou, tak to jsou některé z dlouhodobějších vlakových výluk, kde máme celou stránku, takže všechny vám je říkat určitě nebudu, ale pokud vás to zajímá, chystáte se dneska někam vlakem a chcete mít jistotu, že skutečně vlakem pojedete, podívejte se na web Českých drah, zdali ten váš vláček vyrazí na tu trasu, na kterou se chcete vydat. Mrkneme se i na silnice, protože tam na nás číhají hned nějaké komplikace. Třeba Ostrava jich, ulice Horní, máme tam neprůjezdný pravý jízdní pruh, je tam nějaký předmět na vozovce, tak si dávejte pozor, docela určitě se mu musíte vyhnout. D1 180 km ve směru na Prahu, máme tam dopravní nehodu a bouralo se i na D11 na 25. kilometru ve směru na Jaroměř. Tolik doprava, přejeme šťastnou cestu, kdybyste někde čekali v zácpě, měli nějakou šlamastiku před sebou a zdrželo vás to někde, tak nám klidně zavolujte 210 323 333. Hezké ráno.
0: Country Radio. Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Fri Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Státní volební komise už včera schválila výsledky letošních obecních voleb. Oficiální podobu získají dnes vyhlášením ve sbírce zákonů spolu s vyhlášením výsledků senátních voleb. Silničáři v Brně zavřeli hlavní spojku mezi dálnicí D1 a velkým městským okruhem. Pisárecký tunel bude mimo provoz 40 dní kvůli opravám. Předpokládají se velké komplikace v dopravě. Prostory pro nové nápady, technologie nebo podnikání. Tím by se mělo stát nově budované transformační centrum Ústeckého kraje, které vznikne přestavbou bývalé střední školy v ulici Stará na severní terase v Ústí nad Labem. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude jasno až polojasno. Odpoledne začne od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: co se nevešlo do ranního otazníku.
1: A řeč je o tom včerejším. Ano, každý z nás inklinuje k nějakým věcem, které mu bytostně přirostly v srdci, ať už to bylo v mládí, v současnosti, anebo věci, kterých se neradi zbavujeme. Ovšem nastala doba, kdy třeba maminka, tatínek nebo kdokoliv z rodiny nějaké věci vzal, ke kterým jsme měli vztah a prostě je vyhodili. A my jsme potom jako děti trpěli. No a my jsme se vás včera prostě na toto téma ptali.
2: My jsme se vás ptali, jestli vám rodiče vyhodili někdy vaši oblíbenou věc. Prostě oni to možná tenkrát vůbec nepovažovali za podstatné, ale pro vás je to třeba taková malá ranka, možná, že i hluboká jizva do dnešních dní.
1: Ano, tak napsal nám třeba Radim a to je takové jako 50 na 50. Určitě ano, píše, ale už si nepamatuju, jaká to byla. Tak to je šťastný člověk, asi k těm věcem neměl zas až tak srdeční záležitost.
2: Markéta nám napsala, ani ne tak vyhodili, jako spíš poslali dál. Mamka byla velmi šetrná a tak když jsem dostala novou panenku nebo něco úplně nového, krásného, třeba bílého mončičáka, hned mi ho schovala, abych se neumazal a aby se nezničil. No, jak čas běžel, tak jsem na ty hračky zapomněla, sejde z očí, sejde z mysli. Ano. A když jsem se na ně vzpomněla, tak už je darovali jiným dětem. Jako rozumíš tomu, že já se pamatuju, že jsem takhle, já už jsem to možná jako říkala, že to je přesně taky zase takové moje malé drobné trauma. Jsem takhle dostala jednou krásné bílé ponožky. A v mé době, kdy já jsem vyrůstala, to prostě to nebylo běžné, že prostě standardně bys nosil bílé ponožky. Tyhle byly bílé, byly na tom nějaké zelené jako kytičky nebo cosi. A byly jakože sváteční a mohly se nosit jenom ve sváteční čas. Ale on žádný sváteční čas nepřišel. A tím pádem já jsem pořád na ně jenom koukala v tom šuplíku, až mi byly malé, jako jo. Takže prostě tohle je taky takový jako jo, bolístka, ale vám to asi moc nevadilo, Markétko, jako jak tak z toho čtu.
1: No, napsal nám třeba Petr a ten tak trošku dostal nůž na krk, jo, píše. Ahoj kamarádi. No jej, sbíral jsem stará rádia. Když jich bylo skoro 200 kusů, dostal jsem nůž na krk. Buď rádia, nebo já. Tak musel jít z domu.
2: Kdo?
1: Zvolil rádia.
2: Rádia. Ale tohle taky prostě máš jako něco, co tě strašně jako baví. Ano. Už máš prostě 200 kusů, to znamená, že to není prostě nahodilá nějaká zábava, jo. Tohle já nechápu.
1: No já
2: ty
1: taky.
2: Jako fakt musím říct, že s některými rodiči mi absolutně teda nesouzním.
1: Tak v každém
2: chápu
1: případě.
2: Chápu vás.
1: Já taky, protože oba dva s Kačenkou máme neblahé zkušenosti právě s tímto termínem, nebo s tímto tématem. Jdeme na muziku, Tom Petty nás čeká.
2: Tak jste si trošku vylili ty srdíčka, no. My jsme vás trošku také pokonejšili, co pohladili po těch vláskách, už to bude dobrý.
1: No já jsem z toho posmutnil, když si to vemu retrospektivně zpět.
2: Já taky, taky chcem pohladit.

0: No to se ví. Ano, tak to bylo téma předcházející písničky. Vy určitě víte, nebo alespoň tušíte, že teď přišla ta správná chvíle, abychom se podívali na počasí a také na dopravu. Co se týká mapy České republiky, tak tady s Kačenkou vidíme, že na většině území je mlha. Ano, tak na to si dávejte pozor, rozsvítit mlhovky, pozor na dálnici, když mlha není, tak zasněte hlavně to zadní světlo, protože mnohdy může být velmi nepříjemné. No a teploty do 4 stupňů Celsia přes den 12 až 16.
1: Míříte-li na D1, vězte, že z Vyškova na Brno se zdržíte. Na 214. kilometru vás čeká kolona, která se tahne až za Rohlenku. Postojíte si v ní aktuálně 20 minut.
0: Teď už muzika, Raduza a Robert Křesťan. A za chviličku budete hádat osobnost, kterou jsme pro vás dnes vybrali.
1: Trošku jsme ji schovali.
0: Ano.
2: Kolikrát

0: poznáte, kdo jsem?
1: Náš oblíbený pořad, kdy tady máme zatajenou jednu osobnost, je tady, tak připravte rády a připravte je na to, že z nich bude teď nahlas znít pět otázek a také pět odpovědí. Myslím, že můžeme začít.
2: Ano, a připravte si také telefonní číslo, které je 210 323 333. Až budete mít indicie pěkně poskládané, tak zavolejte. No a ptám se já, Kačenka odpovídá. První otázka. Jaké bylo vaše vysněné povolání?
1: Chtěla jsem studovat práva, ale zaspala jsem pohovor na právnickou fakultu. Možná to bylo znamení, abych se začala věnovat herectví.
2: A myslíte jenom herectví?
1: Jsem i filmová producentka, také daberka, ale i zpěvačka.
2: Ale povídejte, co jste kdy naspívala?
1: Už v mládí jsem trénovala operní zpěv, což jsem později využila například v muzikálu Mamma Mia, kde jsem zpívala písně skupiny ABBA.
2: A hrajete i na nějaký hudební nástroj, to se samo nabízí.
1: No, kvůli filmu Music of the Heart jsem se naučila hrát na housle, to abych přesvědčivě mohla zahrát učitelku na housle.
2: Tak to jste určitě získala i nějaké třeba ocenění.
1: No jasně, získala jsem filmové ocenění, 3 Oscary, 8 Zlatých globů, ale mám i 2 ceny BAFTA.
2: Tak my s Kačenkou máme jasno, jestli máte vy jasno, naši posluchači, nebylo to vůbec těžké. Já si myslím, že těch indicí, které byste to mohli odhalit, tam bylo víc než dost, tak prostě zavolejte.
1: No tak zkusíme štěstí někoho, kdo je teďka aktuálně na lince. Country Radio, hezké ráno. Haló?
2: Haló?
1: Holu, holu. Country Radio, dobré ráno.
3: Dobrý den, Vlačko.
1: Vlačko, zkusíte své štěstí?
3: Meryl Streep.
1: Proč Meryl Streep?
3: No, nevím, to Mamma Mia.
1: Ta Mamma Mia, jo, takže zhruba od středu jste si říkala, tak to by mohla být ona.
2: A je to ona.
1: Je to správná odpověď. Samozřejmě, věděla jste, že spoustu těch zajímavých věcí, které, o kterých jsme tady hovořili, jako že se třeba naučila hrát
3: ne,
1: na housle?
3: Ne, dozvěděla jsem se něco o těch houslích.
1: No, to si myslím, že je teda jako hodně zajímavý. Ona je velmi, jako ona se vždycky do všeho jako strašně jako položí. A co je jako hodně zajímavý, že ona vlastně, když studuje nějaké role, tak ona to prostě bere i s tím přízvukem a prostě jako učí se to opravdu jakoby velmi pečlivě a věnuje tomu jako opravdu spoustu času. No prostě taková ta jako velmi poctivá herečka.
2: No, zaplať pánbu za to, že zaspala ten pohovor na právnickou fakultu. Dneska bychom ji možná neznali, ale kdož ví, třeba byla dobrá právnička, ale my bychom o tom nevěděli. Takhle víme, o koho se jedná, je to skvělá žena.
1: Tak gratulujeme, jste šikovná.
3: Děkuju. Hezký den.
1: Hezký den i vám. Teď už je před námi Ivan Mládek a Benjovent Ivana Mládka.
2: Co se stane, když se blíží jest, tak to už je právě hudební téma s takovou tou odlehčenější formou. Prostě Ivan Mládek jako vyšitý.
1: Za chvilku 8, tak si dáme zprávy a taky se mrkneme na dnešní počasí. Hezké ráno. Na

0: 8, tak pokud nevíte, jaké nás dneska čeká počasí, jak nízko ty teploty budou, tak vám to za chviličku prozradí Tomáš Adamec.
1: No a my vám prozradíme, jaká nás čeká muzika v hodině příští, alespoň ta první bude v podání Micky Rivoli. No, jedna od vysvých klasika.
0: Je, tak to se těším. Takže zpíváme hned po 8.
2: Country počasí.
3: Dnes očekáváme jasno až polojasno, odpoledne začne od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vyšplhají na 12 až 16 stupňů.
4: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
5: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, Zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Začneme zprávou pro šoféry. Do konce letošního roku vyprší platnost řidičských průkazů více než 200 000 českých motoristů. Výměnu přitom není nutné vyřizovat osobně na úřadě. Řidiči mohou o nový doklad požádat online přes portál dopravy a nechat si ho doručit například do vedenního boxu. Na energetický regulační úřad se obrací stále více lidí, kteří se snaží zjistit údajný dluh. Vzniknout měl u dodavatele energií, u kterého byli v minulosti. Výzva k úhradě je uvěřitelná také proto, že jejím autorem má být advokátní kancelář. Jde ale o podvod, proto žádné peníze nikam neposílejte. Jak postupovat proti energošmejdům, najdete na stránkách energetického regulačního úřadu. Pivovar Ostravar končí, blíže kolega Savana.
2: Ostravský pivovar Ostravar v průběhu příštího roku postupně ukončí výrobu piva. Produkce značek dosud vařených zde se přesune do pivovaru na pražském Smíchově. Změna se dotkne přibližně 120 zaměstnanců. Pivovar bude provoz v Ostravě utlumovat v několika etapách. Důvodem je dlouhodobý vývoj trhu a pokles tržeb. Luděk Savana, Urbánek, Ostrava.
1: Z ubytovny v Berouně bude standardní bydlení. Blíže náš kolega Honza Navrátil.
3: S koncem letošního roku skončí berounská ubytovna Prende. Smlouva platí do 31. prosince, pak začne dvoutýdenní lhuta na vyklizení a poté stavební firma Prostory přemění na byty. Od dubna tu radnice nabídne startovací byty, které budou nabídnuty na dobu určitou mladým rodinám nebo zaměstnancům v potřebných profesích. Půjde celkem o 22 bytů velikosti 2+KK a 2 byty 3+KK. Honza Navrátil, Beroun.
0: Sport.
1: Tady je pozvánka na hokej. Hokejisté Liberce budou v závěrečném 6. kole základní části Ligy mistrů bojovat zítra od 19 hodin 45 minut v Davosu o postup do play-off. Pokusí se následovat týmy Plzně a Pardubic, které si účast ve vyřazovacích bojích zajistili s předstihem. Teď je čeká jen boj o umístění. Dynamo dnes od 18 hodin přivítá švédský tým. Indiáni nastoupí zítra od 17 hodin 30 minut na ledě finské Saipy. Byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: bolí ve dny, jako někdy to pomůže, jo? Když je člověk jako takový trošku našponovej, tak prostě, že něco kopne, ale musíte mít jako ideálně ocelovou špičku, jo? Protože pak si můžete ukopnout palec. No. A to pak, ale víš co, jako když se něco takového stane a pak se ještě ukopneš palec, pak prostě ještě něco ti spadne, tak prostě je dílo dokonáno.
1: Kdybych do něčeho kopnul v rámci špatné nálady, tak si právě ty boty s tou kovovou špičkou neberu, protože ta bolest, která by byla způsobena tou ukopnutou, tím ukopnutým prstem, by mě zaujala natolik, že bych zapomněl na ty starosti, proč jsem vlastně kopnul do toho.
0: No, když máš ocelovou špičku, Vladimíre, tak si ale nemůžeš ukopnout ten palec. To je právě skvělá věc. Já to mám třeba na holinkách.
1: Jo?
0: No normálně mám holinky.
1: Když máš blbou náladu, budeš si tyhle holinky s kovovou špičkou.
0: A v tom je normálně kovová špička. Jo. Vlastně vůbec nevím proč, ale prostě jsou super.
1: No, protistresová.
0: to jsou takzvané antistresové holinky. Doporučuju vřele.
1: No a proti stresu, tu máme také muziku. V nejbližších chvílích nás čeká Jaroslav Samson Lenk, písnička Tady se projdeme trávou, bez holinek, nebo popřípadě bez kovové špičky by to klidně stálo za to.
0: A můžete i na boso, jestli se chcete otužovat a už máte trošku jako našlapnuto dobře, tak ano, klidně vyražte. My vám přejeme krásné úterý 13. října, kdy svůj slaví všechny
1: Renátky. Ano, tak pokud nás poslouchá nějaký Slávek, popřejte Renátkám.

0: they don't understand. Yo, man, you hear me talking, honey? Understand.
1: Johnny Cash v našem vysílání 7:45, tak napsal nám Jarda, že ve Špindlu jim pěkně nasněžilo.
2: Ale.
1: Nasněžilo, jo. Zatím je to prý takový poprašek, ale těší nás to alespoň tady naši rodinu. Zimu totiž milujeme. Tak jestli i u vás už nasněžilo, protože včera i někde v neděli už zapadly první vločky, že?
2: Já si myslím, že zapadly všichni tam, kde padal sníh.
1: To zapadne někdo i upadl určitě. Tak dejte nám vědět, jestli u vás taky trochu nasněžilo a jaké je u vás počasí.
2: No a hlavně si také nezapomeňte přezout pneumatiky 1. listopadu. By měly být samozřejmě zimní kola. Už když tak slyšíme o tom sněhu, tak možná by se to zasloužilo už teď. I když první vyhrání z kapsy vyhání, to ještě neznamená, že ten sníh by se měl udržet. Když jsme nahodili pneumatiky, pojďme se podívat na D11. Tady je Usadské z Prahy do Jaroměře trošku problém, protože za sjezdem na Bříství na 22. kilometru se tvoří kolona, protože v omezení na 25,5 kilometru po nehodě se jezdí jedním jízdním pruhem, takže se to tady zhušťuje a kolona tady zhruba na 30 minut.
1: Tak zvládněte to spolu s námi a s muzikou, kterou vám nabízíme. Tady je Hana a Petr Ulrichovi, Jízda králů a potom už pořád Pod lupou.
2: Hezké ráno.

0: pod lupou.
1: Jsou tomu právě 2 roky, co nás opustila Věra Plívová-Šimková, česká filmová režisérka, známá zejména svými filmy o dětech a pro děti. Tak si připomeneme její tvorbu, její život.
2: No a začínáme pěkně od narození. Věra Plívová-Šimková se narodila v Lomnici pod Popelkou do ochotnické rodiny. Její maminka Vlasta Plívová působila v Lomnickém divadelním spolku Svornost, no a její tatínek František byl učitel na Tkalcovské škole.
1: Po dokončení studií pod vedením Bořivoje Zemana začala Věra Plívová-Šimková asistovat na Barandově režisérům Karlu Kachyňovi a Vojtěchu Jasnému nebo Václavu Vorlíčkovi. Po ukončení své filmařské tvůrčí dráhy žila v Chuchelně u Semil.
2: No a jejím debutem se stal celovečerní film Káťa a krokodýl o dobrodružství skupiny malých dětí a jejich exotických domácích zvířat. Na něj pak navázala až v roce 1968, a to filmem Tony, tobě přeskočilo, který potvrdil autorčin talent a zachycení správnosti a fantazie dětské duše.
1: Výrazněji se prosadila až počátkem 70. let, kdy byl uveden oblíbený film Věry Plívové-Šimkové Lišáci, myšáci a Šibeníčák. Poté následovaly výrazné úspěchy na poli filmu pro děti a mladé publikum jako Páni kluci podle knihy Dobrodružství Toma Sawyera a Huckleberryho Fina, Krakonoš a lyžníci a nebo Nefňukej Veverko. Jejím posledním filmem byl snímek Kruh z roku 2001.
2: No a Věra Plívová-Šimková zemřela právě dnes, tedy 13. října, ovšem v roce 2024, ve věku 90 let.
1: Před námi Pavel Brimer a Fešáci, dáme si písničku Zvony v našem vysílání.
2: Tak hezké ráno.
3: Myslím dál na ten dům, kde měl dílno zvonů král. Různé zvony měl tam nám klukům

0: Country rádiem na cestách.
1: Za chvilku 8:30, Bechyně, Tábor, Praha, Smíchov, Praha, Jinonice, tak to jsou dvě trasy, na kterých se aktuálně nesvezete, platí tam takové dlouhodobější vlakové výluky. Ty polodenní, které by měly být platné zhruba do 16. hodiny dnešního dne, se týkají tras Klatovy, Nýrsko, Milevsko, Písek nebo Jindřichov ve Slezsku, Třemešná. No a když se podíváme na silnice, tak máme komplikaci na D11, je to u Sadské. Jestliže jedete z Prahy na Hradec Králové, tak právě na 22. kilometru u Sadské máme už začínající kolonu, která se táhne, protože máme na 25. kilometru dopravní nehodu a potáhnete se tam 35 minut. Tolik tedy doprava na Country Radio, když tak podejte další informace z vašich cest, jak to kde vypadá. I když to někde perfektně jede, tak to nás taky zajímá. 210 323 333. Hezké ráno.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
1: No to já myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Výrazně slabší výnosy než obvykle mají letos pěstitelé cukrové řepy. Za nižší úrodou může podle nich sucho a tropické letní teploty. Podle prvních odhadů agrární komory se škody farmářů blíží k 1 miliardě korun. Legendární a světově známá obuvnická firma Baťa definitivně končí s výrobou ve střední Evropě. Úřadu práce firma nahlásila hromadné propouštění. Poslední pobočka u nás, v Dolním Němčí, která zaměstnává asi 100 pracovníků, skončí do konce března. Hypotéky v Česku znovu skokově zdražují. Průměrná sazba u nových půjček v říjnu vyskočila na 5,79%. To je největší skok v hypotečních sazbách od letošního dubna. Zlevnění se v nejbližších měsících nedá očekávat. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude jasno až polojasno. Odpoledne začne od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů Celsia. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Pak je dneska v kalendáři, dneska tam vidím Renatu, tak Renata je takové docela zásadní jméno, o kterém si budeme dneska povídat, protože to jsou holky, které mají dneska svůj svátek. Tak tohleto jméno v sobě skrývá sílu a aktivitu a své nositelce přináší nebývalé schopnosti. Tak pokud nemáte žádné zázračné schopnosti, možná se nemenujete Renata, jo, a možná rodiče udělali chybu. Jo?
2: Tak.
1: Jak vy jste mohli být schopní, jo, kdybyste se bývali jmenovali Renata?
2: No, vidíš to, ty se nemenuješ Renata, jak jsi schopná a úžasná.
1: Takže to nebude jménem.
2: Ne, to nebude jménem.
1: Dobře, beru zpět. Těch Renat je v Česku kolem 31 tisíc.
2: V kalendáři máme další jméno, tím jménem je Geralt. Jedná se o mužské křestní jméno s bohatou historií. Jehož kořeny sahají až do starověkých germánských jazyků. Je odvozeno ze staroněmeckého složení dvou prvků, ger, což znamená kopí nebo oštěp, a wald, které se překládá jako vládnout nebo moc nebo síla. Takže vládne oštěpem Geralt.
1: Mně se teda musím říct, že jako nesmírně líbí další jména, která jsou v kalendáři.
2: Ano.
1: Je tam třeba Bivoj, jo, známe.
2: Jasně.
1: Bivoj, jasně. Edgar, dobře, tak to je tak celkem běžně. Koloman je už takové jako zajímavější jméno, ale pozor, co mě teda úplně teda rozbilo takzvaně, tak to je Zvonimír a Zvonimíra.
2: Dobře.
1: Jako Zvonimír je ale normálně fakt jako slovanské jméno, které se vykládá jako zvoň pro mír. Ne zvon, ale zvoň pro mír. A českými domácími podobami. Ale takhle, já s tomu můžu smát, protože v Česku není žádný jako nositel tohoto jména. Tak,
2: aby říká, jsme se nedivili.
1: Říká se mu, pozor, říká se mu zvonek, zvoník nebo zvonda.
2: Mě to, jak jsi řekla, zvoník trošku evokuje zvoníka u Matky Boží, Klasimoda, že jo? Takže...
1: Ne, no počkej, tak to už by bylo moc. To už jako, to už by byl fakt chudák. Ale zvonda, počkej, říká se mu také Mirek, jako jo, no. To je jako lepší. Ale vemte si, že někomu říkáte Mirek, ale se ve skutečnosti bude Zvonimír.
2: Ano, tak dobře.
1: To pardon.
2: Ne, to jsme malinko odlehčili v tom odlehčeném ranku, alespoň primárně tedy, nebo sekundárně budeme pokračovat, protože dnes máme den bez podprsenky, jo? Tak na první pohled zajásali pánové, ovšem pozor, tou podstatou je víceméně to, že by se mělo jednat o symbol a osvětu v rámci prevence rakoviny prsu.
1: Ano, takže nezapomínejte, milé dámy, na samozřejmě mamograf. To je důležité, je každý měsíc samozřejmě vytvářet. Samozřejmě dělat samovyšetření. Ano, to znamená, že jakoby prohmatáváme ňadra a samozřejmě i podpožní jamky a tak. A
2: nebo poproste partnera, že jo?
1: Nebo poproste partnera, no. Takového z vondu třeba.
2: No, tak jo. Vladimír Hrubec, Tvého muže stín, to už je hudební téma, jdeme, pojď to. To.
1: Ne, ale počkej, Zvonimír, no, jako, to je... To jsem možná fakt jako nikdy neslyšela. Zvonda, zvonek, zvoník.
2: Ale zavolejte Zvonkovi.
3: My jsme spolu stáli kousek od parku.

nocí vonící. A když přišla půlnoc, tak mi bylo všelijak. Když jsem cítil ve svých zádech tvého muže zrak, řekla zkrátka, noc je krásná do svítání.

0: nádherná muzika. Zaprášené diamanty, Roman Horký a kapela Kamelot. Skoro ve 8:45, kdy se podíváme na D1. A mám tu dobré zprávy. Praha, Ostrava na průjezdu Brnem, 187. kilometr až 196. je sice kolona, jo? Ano, je tam, možná, že tam stojíte a pomalu se sunete, ale nebojte, pomalu se rozjíždí. Takže budete se sunout rychleji.
1: No, jsme nositeli dobrých zpráv, zvláště pak jednáli se o dopravu, protože tady to mnohdy nebývá zas až tak zcela 100%, takže díky, Kačko, za tuhle zprávu. Co se týká počasí, teploty jsou stejné, jako tomu bylo před hodinou, zhruba se pohybují od té nuly do nějakých 4, na některých místech 5-6 stupňů Celsia. Přes den 12 až 16, no a má být odpoledne jasno. Tak uvidíme, jestli se to splní, těch 16 stupňů zase až není tak špatně, což je také pozitivní na to, že máme 13. října.
0: Tak uvidíme, jak to bude s muzikou, jestli nás čeká nějaká pěkná, já myslím, že jo, tak Glenn Campbell pěkně začíná. Za chvilku soutěžíme.
1: Dospíváš to? Tak můžete volat právě teď.

0: Dospíváš to?
1: Tak s Glennem Campbellem jste měli možnost se krásně rozespívat a věřte, že to budete potřebovat, tedy v případě, že jste nám ještě na zpívání nevolali a že máte notnou dávku odvahy nám zavolat a trošku také toho pěveckého či pamatovacího věmu.
2: Co?
1: No, pamatovat si text a umět zaspívat trošku melodii.
2: Jo, musíte mít trochu tohoto pamatovacího věmu. No. Tak pokud nemáte, no a proto nám teď nikdo nevolá. Málo kdo
1: myslíš,
2: má pamatovací věm.
1: No,
2: možná, že lidé neví, co to je pamatovací věm.
1: Jo, tak já to vysvětlím. Ano, vnímáme svět kolem dokola a na základě těch poznatků, které kolem sebe máme, občas vyplyne to, že si některý z těch věmů pamatujeme.
2: A třeba to je i nějaká písnička, kterou tu pro vás máme připravenou. Tak uděláme to trochu jednodušší, prostě čekáme, až nám někdo zavolá na 210 323 333 a bude znát písničku, jejichž úryvek vám za chviličku pustíme. Tak Country Radio, hezké ráno.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno, kdo pak na lince?
3: Monika Strutnova.
2: Moniko Strutnova, už jste s náma zkoušela zpívat?
3: Ne, neskoušela jsem zpívat.
1: No a jste zatím taková jako nerozespívaná, tam slyšíme v tom hlase malinko, je to tak?
2: Co, ještě jste nedala žádnou árii dneska?
3: No, ještě dneska ne.
1: No, tak to vás čeká za chvilku.
2: No, počkejte, a jako vás třeba žádná písnička z Country Rádia vyloženě jako nerozespívala, jo?
1: No, tak když se teď probudila.
3: No, to víte, že jo.
2: Ale jen tak jako v duchu jste si zpívala. Zatím to jako ven nešlo.
3: Tak,
2: já byste čekala na ten správný okamžik, co budete plýtvat prostě svým krásným zpěvem, že jen tak, když to nikdo neslyší, zavolám do Country Rády a zaspívám jim, jak to umím, pěkně z plných plic. Je to tak?
3: Tak,
1: výborně, tak jdeme plýtvat, jdeme zpívat.
2: Jsem vás odhalila, tak my jsme na vás připraveni, doufáme, že i vy jste připravena dospívat nám písničku, kterou tu pro vás máme. Tak 3, 2, 1, bum.
4: Pálí, ať pálí boží dar, mně nestačí přece oheň z pece, chci mít jiný žár. Můj Vilém peče housky.
3: A málo mě má rád.
2: Ten očička, očička má.
3: Očička má housky.
2: Očička má housky.
1: No v očičkách má housky. Ne, to nevadí, tak jako když peče ty housky, tak i v očích prostě mu vyzařujou ty housky, ale přitom by měl myslet na své děvče.
2: Tak zkusíme to ještě jednou.
3: Určitě.
2: Tak, víte co, tak já vám...
1: Jo, to hodíme.
2: Jako, my vám hodíme ještě jednou tu ukázečku, jo, a zkusíme to ještě jednou, jo? A vy se chytíte. Jo,
1: my vám věříme.
2: A ty očička, jo, v očičkách nejsou housky, ale můžete to klidně zaspívat.
1: No,
2: tak to zkusíme, jo?

0: Málo mě má rád, očička má ousky.
1: A věčně, a teď by chtěl něco dělat, že jo? Protože je unavený. A věčně chtěl by...
0: A věčně chtěl by spát.
1: No, super.
2: Ale no, vidíte, my jsme to dali. Ve finále jsme to poskládali a my vám můžeme zatleskat.
1: To je paráda.
2: Ajte, ono stačí někdy to dvakrát slyšet, že jo? Jo? Někdy vám to můžeme taky zaspívat, jo? A myslím si, že si můžeme teď dát tu originální verzi. Tak my gratulujeme.
1: Mějte se.
2: Naslyšenou.
3: Těch nabídek, no, řada. A žádná z nema nic. Můj Vilém voněl chleb.

0: Proto my si vždycky před 9:00 každý všední den zpíváme ve vysílání Country Rádia.
1: No a budeme si zpívat i po hodině 9:00. Čeká nás úterý, takže úterý v tandemu. Máte se na co těšit.
2: Country počasí.
3: Dnes očekáváme jasno až polojasno, odpoledne začne od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vyšplhají na 12 až 16 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Už teď je jasné, že letošní sklizeň ovoce v Česku bude podle nejnovějších odhadů druhá nejnižší v novodobé historii. Úrodu poškodily mrazy, krupobytí a sucho. Slabou úrodu sklízejí také ovocnáři na západě Čech. Někteří jablka dokonce kupují jinde, aby měli co nabídnout zákazníkům. Na portále týmu e-bezpečí Univerzity Palackého v Olomouci funguje nově webová stránka s názvem Digitální rodiče. Zájemci se v ní dozví, jak s dětmi mluvit o online prostředí. Radí také, jak nastavit

0: Jsem měla tedy až v roce 2028, protože v roce 2027 na zahájení té stavby peníze v rozpočtovém výhledu zajištěné máme.
1: O nezaměstnanosti ve Zlínském kraji Luděk Savada Urbánek.
2: Nezaměstnanost ve Zlínském kraji v září klesla na 4,2%. Bez práce bylo na konci měsíce 15 981 osob, o 300 méně než v srpnu. Úřad práce v kraji nabízel 4178 volných pracovních míst, o 59 méně než v předchozím měsíci. Luděk Savana Urbánek, Zlín.
3: Sport.
1: Nakonec právě v rychlosti ještě tenis. 20-letá česká tenistka Nikola Bartuňková si po postupu do semifinále turnaje v Pekingu polepšila ve světovém žebříčku o 5 míst celkem a posunula se na životní 29. příčku. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
3: Country Radio.

0: Jeden originál, jeden cover, tak to je začátek našeho vysílání při úterku, protože je úterý v tandemu, tak si budeme pěkně takhle hrát vždycky začátku hodiny a pak budeme pokračovat vždycky dvěma interprety nebo dvěma kapelami a jejich úžasnými písničkami. Jedna by měla být známější a druhá taková méně známá, ale možná, že budou pro vás obě stejně jako...
1: Stejně známé.
0: Stejně známé.
1: Populární, stejně oblíbené, stejně krásné. Tak, ať je to jak chce, je tu úterý v tandemu, jak Kačenka řekla před chviličkou, čas 9:09 dopolední, 13. říjen, to je aktuální datum a svátek slaví Renata.
0: Před námi je hodina, ve které se dozvíte téma ranního otazníku, na který doufám, že nám zase budete hezky odpovídat. A tentokrát můžu říct, že bude to téma takové umělé.
1: Umělá hmota.
0: Vlastně ano, bude se týkat umělé hmoty, kterou nosíme. Ne všichni, ale někteří velmi rádi. A někteří se třeba na tu umělou hmotu rádi dívají. Ha,
1: jo,
0: a teď jsem vám
1: vím.
0: Nasadila brouka do hlavy, můžete nad ním trošku přemýšlet.
1: Tak, ještě než se tak stane, tak tu máme Michala Tučného dvakrát za sebou. Tam u Nebeských bran a druhá písnička.
0: Tak už nefňukej.
1: Tak já už nebudu slibovat.

0: Co, kdy, kde a jak? Ranní otazník Country Rádia.
1: Je to takový módní hit, jo. Ale už jako dlouho, to není žádná jako novinka. Jak bys dlouho, Vláďo, řekl, že taková věc existuje?
2: Tak od vynálezu silonek třeba. Ne, no, silonek. Já nevím, já co jsem se narodil, tak už jsem to také nosil.
1: Ty jsi taky tohle nosil.
2: Já jsem to taky nosil.
1: A teď?
2: Nebyly umělohmotné, teď třeba to nosím také.
1: Já ne.
2: No, je to takové to prádlo od jedné nejmenované firmy, zvláště když člověk jede třeba nahoře a tak dále, tak ho to chrání před omrznutím a před chladem a je to velmi příjemné. Tu firmu určitě všichni dobře znáte. A to,
1: jakou firmu?
2: To nemůžu říct.
1: Já ty nemůžeš říct tu firmu, ne. Tak řekni, co vyrábí ta firma, ale jako...
2: Punčokáče. Punčokáče dělá takové to spodní prádlo, které si člověk na sebe
1: Punčokačárna
2: nějaká. Ano, taková punčokačárna, které si na sebe dá třeba, když, jak jsem řekl, jede lyžovat nebo na běžky, aby neprofouknul, aby ono, jo, člověku je v tom
1: ty
2: teplo.
1: Ty chodíš na běžky.
2: Nechodím, ale slyšel jsem to, že to existuje. Běžky a tyhle ty výrobky a všichni říkají, hele, na běžky fakt běž, možná už díky tomu, že si můžeš dát na sebe tohleto prádlo.
1: Konečně si můžeš vzít punčocháče a nikdo na tebe nebude zvláštně koukat. Tak prosím nás, silonky nebo takzvané punčocháče existují 85 let. Jo? Nevím, jak to nosili, co nosili předtím, jestli prostě kalhoty k sukni nosili, nebo nevím.
2: Ne, tak možná nosili takové ty bavlněné nebo látkové, které jsem nosila, když jsem byl malý chlapec, takové ty punčokáče teda.
1: Takové ty, jak
2: maminka soukala vždycky.
1: Jak ti vždycky maminka chytla v tom pase, takhle tě zvedla.
2: Zatřepala se mnou.
1: Střepala tě a ty si potom stejně chodila, měl si takhle vytahané ty, víš, ty ponožky nad těma prstama.
3: A od té doby mám problémy.
1: No. No, jestli to s tím souvisí. Takže silonky, prosím vás, teda už existují více než 85 let. A o silonkách to dneska bude. Ano. Protože silonky, já jsem včera zjistila s hrůzou, kolik stojí silonky. Ano. Já už jsem tak dlouho neměla prostě silonky, jsem vytáhla včera ty, které jsem měla v šuplíku a říkám, to potřebuje ještě nějaké záložní. Takže jsem došla do obchodu a jak jsem si tam tak... dřepla, protože oni je měli dole. V těch silonkách, já jsem silonky na sobě měla, jak jsem si tam dřepla, tak jsem si zipem na kozačce ty silonky rozpěla. Takže to bylo jako příhodné, takže jsem si tam koupila hnedle dvoje, ale jako ty ceny, jako ty ceny jsou neuvěřitelné. Na to, že je to vydrží třeba hodinu a někdy se možná ani nedostanete z bytu a už tam máte díru, to jsou tedy ceny jako šílené. Takže dneska musíme prostě jednoznačně zvolit silonkové téma. Vládě se taky pochlubil, že rád nosí silonky.
2: Nosím, ano, nosím, když jdu na běžky. Vzhledem tomu, že na běžky nechodím, tak je moc nenosím. Ale kdybych šel na běžky, tak si je určitě vezmu.
1: Ale občas si k sukni vezmeš, ne?
2: Sukni si je vemu, ano.
1: Jo. No to není jako úplně hezké.
2: Jdu na ples.
1: Musím říct, že to není úplně hezké, ale...
2: No, ale
1: zvlášť, že nemáš oholené nohy.
2: Existují hezké silonky. Já jsem viděl včera jednu sympatickou dámu, tam měla silonky.
1: A půjčil jsi je?
2: Nechtěla mi je půjčit, že by je roztrhal. A ty vzadu měl takový šef jako pěkný.
1: Jo, to se ale dříve hrozně nosilo, ale to teda bylo velmi problematické, protože srovnat ten šef, aby byl rovný, bylo teda jako velmi komplikované.
2: Co jsi říkal, že má nějaký
1: šišatý nohy. To si jako nejdřív je ten proces navléknout vlastně ty silonky. Teď to nesmíte roztrhnout, už když to navlíkáte. A teď potom ještě srovnat ten šef, jako to si pamatuju, bývaly tam i takové mašličky, aby to byla jako velká paráda, jestli se vám to povedlo, dámy, a někdy jste to nosili a unosili a za celý den je neroztrhli, tak teda klobouk dolů. Tak se dostáváme tedy k meritu věci a sice tématu o punčocháčích.
2: No, všichni dobře víte, i pánové, jako když chodíte na běžky a máte ty punčochy, já si k tomu prostě okvilkou pořád musím vracet, že navléct si punčocháče je velký problém. Teď těma nechtičkama tam, že asi to soukáte na sebe centimetr po centimetru.
1: No jo, jasně, to musíš umět.
2: Ano, vyslékat to je taky problém trošku. Že?
1: No, takže... Pak hlavně to jakoby rozmotat, že aby ses do toho druhý den zase mohl dostat. No prostě těch bojů s těmi punčocháči je celá řada a bojují nejenom ženy, ale i muži, a to třeba i v zimě, protože že se nosí třeba i pod kalhoty. Jako,
2: prostě, kdyby chodil na běžky, tak bojuju taky.
1: No přesně, ještě, že nechodíš, a bojuju už jenom na těch plesech. Tak jaký je váš největší boj s punčocháči?
2: Téma dnešního ranního otazníku.
1: Tak my se tak těšíme na ty vaše děraté příběhy.
2: No, my jsme se vám svěřili, že jo, jaký je náš problém s punčocháči, tak věříme, že se svěříte i vy nám, anebo možná tady přijdou odpovědi, kde jako já třeba žádný problém nemám.
1: Že? Já jsem nikdy punčocháče na sobě neměl, to nám taky napište.
2: No.
1: A pak budete chtít vyzkoušet.
2: No to já, jo. A jsou to ty regály ve spodě, jo, nezapomeňte, jak Kačka nakupovala.
1: Jo, ale bacha, ať se zase neroztyhnete ty, který máte na sobě.
2: Tak, Mary Chapman Carpenter, dvakrát.

si tak rok, co já na bále byl a u stolu seděl a červené pil, kolem lidí jak much, samý tanec a smích.

si zvyk, pak uprostřed parketu zvedl se křik. Už kapela stojí a parket se prázdní, tam pod věncem schojí.

už jen v ruce mává. A ten druhý se snouš, potom ten s nožem budnul a ve chvilce příští dlaň opíše kruh a láhev se tříští, ten s nožem si let, možná chce se mu spát, druhý držel si bok, potom vzdychl a spad. Dvě pravdy, dvě lži, tu při sobě leží.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Jdeme na dopravu, stará Rokle, Karlovy Vary, Dolní, tak to je vlaková trasa, na které dneska nepojedou vlaky, ale v tomto směru pojedou rozhodně autobusy. Milevsko, Písek, Klachtovy, Nýrsko, tak to jsou další dvě. Z další trasy najdete na webu Českých drah. Míříme na D1, protože tam máme na 207. kilometru ve směru na Brno dvě havarovaná vozidla, osobák a dodávku. Je tam neprůjezdná zpevněná krajnice. D35, 246. kilometr ve směru na Olomouc. I tam máme kolizi dvou osobáků. Buďte na sebe opatrní. Přejeme vám šťastnou cestu a kdyby něco jsme tady pro vás, tak nám klidně zavolejte do studia. Hezké ráno, nebo už možná dopoledne vlastně.
2: Country Radio.
0: Trampské tamtamy na Country Radio.
3: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 13. října věnujeme náš pořad kamarádům staré řeky.
0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Ranní otazník Country Rádia.
1: Punčocháčový boj, tak ten svádíme během této hodiny ve vysílání Country Rádia a nejsme v tom naštěstí sami.
2: No, vy se nám tady svěřujete o tom, jestli máte nějaký problém s aplikací punčocháčů, či nikoli, jestli vám to činí.
1: S aplikací? No, tak... Já jsem teď čekala, že nějaká aplikace v telefonu, jako
2: tam aplikace punčocháče. Ano, přesně, jak si je správně obléci a správně vyslat si, rozrulovat je potom a tak dále. Jsou to prostě dlouhé procesy a velmi obávané procesy pro mnoho posluchačů, konec konců k tomu se dostaneme.
1: Petr nám volal, že největší problém má při svlékání své slečny.
2: No, ano, tak to jsem pochopil, samozřejmě napsal nám i Petr. Krásné ráno, jako dítě jsem musel nosit bavlněné punčocháče, jinak jsem nesměl v zimě ven. Nesnášel jsem to, protože kousali jako svině, píše, cituju. Ale silonky to ne. Avšak znám jednoho mladšího pána ze sousedství, který je nosí pořád a občas se i maluje, ale to už je jiný příběh.
1: Jo, no vidíš, ale tam je ta spotřeba taky určitě veliká. Anička napsala, že za minulého režimu silonky byly drahé a já jich nikdy neměla dost. Díky bohu, že teď mám plnou poličku náhradních. No Aničko, dneska jsou taky drahé. Takhle, řekla bych, že dneska jsou dostupnější.
2: Ano,
1: jo, ale rozhodně jsou, ale jich rozhodně jsou jako velmi drahé. Já jsem vládě se mě ptala, jako kolik stojí, ale já jsem našla prostě obchod, ve kterém jsem byla, a tam začínaly punčocháče na 60 korunách, takové ty úplně obyčejné, které vám podle mě drží na jeden den, a to je teda jako pánové, když má dáma punčocháče, tak je velmi bohatá.
2: Ano, tak to je takový jako lakmusový papírek budoucí partnerky po případě.
1: Jo, i podle toho se to dá určovat.
2: Jste pěkná, ale u každé, jaké máte punčocháče.
1: Kolikrát tak za měsíc nosíte punčocháče?
2: No, aby se to tomu pánovi potom po svatbě neprodražilo, třeba, že by trvalo na své.
1: To si musí kupovat za svý právě.
2: No. Další příspěvek. Dobrý den všem ve studiu, napsala Pavla z Ostravy. Už léta používám nastříhané silonky jako pružné úvazky na rajčata, papriky a mnoho dalších rostlin. Letos jsem ale zjistila, že nemám punčochy, které bych mohla nastříhat. Prosila jsem všechny ženy v blízkém okolí a roztrhané, aby mi někdo dal, ale nikdo žádné roztrhané neměl. Nakonec jsem musela na internetu punčochy koupit, abych je rozstříhala na úvazk.
1: Počkej, ale jako s touhletou myšlenkou, že jako používat punčocháče úplně jinak než k účelu, kterému jsou určeny. Nám volal i Jirka, no to jsme se tady jako hodně nasmáli, protože Jirka nakoupil úplně ty největší punčocháče, které vůbec jakoby existují, což mu dalo velkou práci. A potom je natahoval na 200-litrové sudy, aby mu tam jako nelítaly ty komáři. Víš, jako oni se tam potom dělají nějakou z toho líheň a tak. Takže je tam natáhl. A když řekl své ženě o tomto činu, který udělala, a aby mohla nabírat vodu, tak jí vysvětloval, že musí velmi opatrně to z toho sundávat, aby je prostě neroztrhala. Ale víte co? Žena mu roztrhala punčocháče. No. Takže Jirka z toho úplně nešťastný, protože takhle velké punčocháče už nemohl sehnat. Takže prosím vás, někdy i ženy prostě jako těm mužům takhle jako kazí radost punčocháčů.
2: Tak to je vlastně jediný chlap, který má blbou náladu z toho, že mu žena roztrhala punčocháče. No. Dobrý, mám tady jeden vítězník, ten napsala Jarka. Punčocháče mi vždy přivolávali a přivolávají trauma z toho, jestli je náhodou při jejich aplikaci nepoškodím. A věřte, že čím větší mám obavy, tím častěji se mi stane, že punčocháče k nějaké újmě opravdu dojdou. Tak tohle bych dal jako vítězní.
1: No vida, tak naše vítězkyně se nám určitě musí ozvat na 210 323 333, protože my tady pro ní máme jednu nádhernou cenu a tou cenou je LPčko kapely Rangers.
2: Tak, máte se na co těšit a zdravíme vaše punčocháče. Jdeme na muziku.
1: Tak samozřejmě ten neroztrhne, tak buďte velmi opatrní a pak, když milé dámy na sobě dneska punčocháče máte, tak...
2: Bacha na chlapy.
1: Bacha na chlapy a bacha na židle.
2: Jasně.
1: Vždycky ve škole to byl problém.
2: Přesně. Když tam plomene nějaké dřívko třeba.

0: Posloucháte Country Radio, za chvilku už bude 10. hodina dopolední a to znamená, že přijde Milan Švěd.
1: Ano, přesně tak, a s ním přijde dobrá nálada a určitě spoustu krásné povídání a báječné muziky.
0: A přijde s ním i zákon. My se těšíme zase zítra v 6 hodin ráno, mějte se hezky, ahoj.
1: Hezký den.
2: Country počasí.
3: Dnes očekáváme jasno až polojasno, odpoledne začne od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vyšplhají na 12 až 16 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Starostové si podle aktuálního přehledu pro rok 2026 vydělají od 58 307 korun do 166 156 korun hrubého měsíčně. Pražský primátor si vydělá skoro 200 000 měsíčně. Výše odměny závisí na velikosti obce, zastávané funkci a také na tom, zda je politik pro její výkon uvolněný. Řadoví zastupitelé dostávají zpravidla jednotky tisíc korun. Komunální volby a první kolo senátních má Česko za sebou. V pátek 16. a sobotu 17. října bude 22 volebních senátních obvodů volit svého kandidáta do horní komory parlamentu. Pak bude víc než rok pauza. Nejbližší volby, které Česko čekají, se týkají prezidenta. Přesný termín zatím vyhlášen nebyl. V dolní stanici Kabinové lanové dráhy v Peci pod Sněžkou vznikla multimediální expozice Sněžka 1603. Na ploše přes 170 metrů čtverečních propojuje příběhy, přírodu i historii Krkonoš. Její součástí je přes 4 metry dlouhý plastický model Sněžky s videomappingem, panoramatická projekce přírodních živlů nebo interaktivní hry. Tady je ředitel společnosti Lanová dráha Sněžka Jiří Špetla.
2: Je to expozice, která přibližuje vlastně především tu Sněžku jako takovou. Obyčejný návštěvník, když přijede k nám nahoru a sveze se lanovkou, my ho vlastně svezeme jenom na ten cíl, na tu Sněžku, ale tou cestou nenavnímá všechny ty věci, že Sněžka je opravdu mimořádný bod v Krkonoších se svou historií, přírodou, rychle se měnícími klimatickými podmínkami. A to právě jsme zachytili v této expozici, kde on ještě před cestou na Sněžku navnímá všechny tyhle ty věci, to znamená, že cesta na Sněžku už začíná u nás dole v té expozici.
1: V Opavě bude nový urgentní příjem, blíže Luděk Savana Urbánek.
3: Po letech příprav se konečně rozjela stavba dlouho plánovaného centrálního urgentního příjmu Moravskoslezské nemocnice v Opavě. Náklady budou 680 milionů a hotovo má být na jaře roku 2028. Staveniště bylo předáno, realizací byla pověřena společnost KP Revital, která vyhrála ve veřejné zakázce. Luděk Savana Urbánek, Opava.
0: Sport.
1: Máme další skvělý český sportovní úspěch. Jiří Přívracký vyhrál na světovém poháru v Káhiře střelbu ze vzduchové pušky a dočkal se v seriálu prvního letošního triumfu. Disciplínu, ve které se soutěží na vzdálenost 10 metrů, ovládl podruhé v Káhiře. Předloni se mu to povedlo v Granadě. Dalších 6 individuálních vítězství ve světovém poháru vybojoval v třípolohové střelbě z malorážky. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio, úterý.

Krásné úterní dopoledne, zda ten 13. října vám teď už přeje po 10. hodině Milan Schmidt. Poslechli jsme si cover verzi a originál Zvůní alkoholu. Dál už to budou dvě písně od jednoho interpreta. Zpívat bude třeba Honza Nedvěd, Alan Jix nebo Pavlína Jíšová. Nebude chybět taky tulácká stezka a také soutěž. Tak nikam neodcházejte, ať vám nic neuteče. Dobrý den a hezký poslech.

0: just an old plywood boat with a 75 Johnson electric choke.
1: Bleskovka. Každý všední den dopoledne. Bleskové otázky. Bleskové výhry.
2: Tak a máme tady slibovanou soutěž. Celý tento týden můžete vyhrát kloubní výživu, doplněk stravy Geladrink Extra, a to na celé 3 měsíce. Jste číšník, prodavač, zdravotní sestra, stavební dělník, sportovec, zahrádkář, anebo máte naopak sedavé zaměstnání, pak spozorněte. Protože můžete začít cítit příznaky opotřebení kloubů. Jedná se totiž o náročná zaměstnání, kdy je celý pohybový aparát vystavený velké zátěži. Proto byste neměli zapomínat na dobrou výživu a nenechat klouby bez pomoci. Doplněk stravy Geladrink je ucelený systém výživy kloubů, vyvinutý na základě výzkumu profesora Adama, celosvětově uznávaného vědce v oboru biochemie pohybových tkání. Pravidelné užívání Geladrinku přináší řadu výhod, které ve výsledku vaše klouby pocítí, ať už je vaše povolání jakkoliv náročné. Na e-shopu www.orlink.cz najdete další informace, nebo se můžete poradit na bezplatné lince 800 108 999. No a kdo dnes vyhraje 3měsíční kůru doplňku stravy Geladrink Extra, ten správně odpoví na mou otázku a zavolá nejprve na číslo 210 323 333. Takže můžete volat a můžete to také zkoušet. Ten, kdo se dovolá jako první, tak samozřejmě má šanci největší. A už někdo také volá. Já vám přeji dobrý den, tady je Milan Country Radio.
3: Jiří ze Zlína. Moment, já vypnu rádio.
2: Ano, buďte tak hodný, Jiří.
3: Tak, hotovo.
2: Hotovo, tak to jsme rádi a teď poslouchejte dobře. Otázka zní takto. Pro koho je kloubní výživa Geladrink určená? Za A, pro všechny, kteří mají své klouby zatížené v náročných zaměstnáních, sportováním, anebo mají klouby opotřebené věkem? Nebo je to za B, pro právě narozené děti jako doplněk k mateřskému mléku? Anebo za C, jako doplněk a speciální výživa pro kosmonauty?
3: Je to Ačko.
2: Je to Ačko.
3: A další varianty jsou opravdu úsměvné.
2: Úsměvné a nepravděpodobné, i když, no ale správná odpověď je Ačko, já vám tleskám. Je to tak, je to pro všechny, kteří své klouby zatěžují v náročných zaměstnáních, ať už sportováním, a nebo tou prací, anebo mají prostě klouby opotřebené věkem. To je správná odpověď a pro vás to znamená, že vyhráváte tu 3měsíční kůru, tak vás poprosím, vydržte chviličku na telefonu, já si napíšu všechno potřebné, ano?
3: Ano, prosím, děkuji.
2: Já také děkuji. A pro vás ostatní, kteří jste se nedovolali nebo jste neměli štěstí prostě, tak zítra pokračujeme, soutěžíme s touto společností o tento doplněk stravy celý tento týden.
1: Firma Orlink, výrobce doplňku stravy Geladrink. A právě tuto kloubní výživu, doplněk stravy Geladrink, který přispívá ke zdraví kostí a kloubů, budete moci vyhrát v našem vysílání. Na www.orlink.cz najdete vše o této první kloubní výživě na světě. Country Radio. Úterý v tandemu. Jedna zpěvačka, jeden hit a jedna píseň, kterou jste dlouho neslyšeli.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Tak máme tady dopravní informace, které zahájíme na kolejích a není to úplně dobrá zpráva. Mám tady poznámku ztratě 184 Planá u Mariánských lázní Tachov do Mažlice. Došlo tam k tragédii, jsou tam následky srážky vlaku s automobilem v řešení, znamená to náhradní autobusovou dopravu mezi stanicemi Bělá nad Radbuzou Bor a také v obráceném směru, plus samozřejmě s tím související zpoždění vlaků. Mám tu i dvě havárie na dálnicích, jedné na D7 na 31. kilometru ve směru na Chomutov. Je to osobní auto ve Svodidlech, je to 29,5 km ve směru na Prahu, takže, ale je to asi zřejmě roztažené až k 31. kilometru, jak je to tady poznamenáno, takže pokud jedete tímto směrem, tak dávejte pozor. A mám tady i další zprávu, a to z D1 na 207. kilometru ve směru na Brno, také havárie, osobní a dodávkové auto. Když se ještě vracím k té D7, tak tam pravděpodobně ta nehoda zasahuje do obou směrů, protože jak se na to tak dívám, tak je to vlastně psáno, že na 31. kilometru D7 ve směru na Chomutov je nehoda, ale zároveň také máme problém na 29,5 kilometru ve směru na Prahu, tedy obou směrně zhruba ve stejném místě, takže buď to rovnou dvě dopravní nehody, anebo jedna, která zasahuje do obou směrů, takže tam buďte velmi opatrní. No a jinak samozřejmě dávejte pozor i na dalších dálnicích, například na D5 máme na 134. kilometru až 135. kilometru kolonu, tak před příjezdem do těchto kilometrů zvolněte, ať se nestane malér. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Rádia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Všem posluchačům a tulákům zdar. Dnešní toulka nás zavede na jih Čech k Horní Plané, k Lipenské přehradě. Právě nad městem stojí nenápadná dřevěná stavba, která si říká jezerní vyhlídka. Na první pohled to není žádný obr, ale výhled, který nabízí, je překvapivě velký. Mini rozhledna byla postavena a zpřístupněna v roce 2016. Je vysoká 8 metrů a vyhlídková plošina se nachází ve výšce 5 metrů. Nahoru vede 21 schodů a po jejich zdolání se otevře krásný výhled do okolní krajiny. Největší pozornost pochopitelně přitahuje Lipno, jehož hladina se rozprostírá pod vyhlídkou. Za ním se zvedají šumavské vrcholy, mimo jiné Vítkův kámen, Smrčina, Hraničník, Studničná a Plechí, což je nejvyšší hora Šumavy na české straně. Přímo pod rozhlednou leží Horní Planá, město spojené především se spisovatelem a malířem Adalbertem Stifrem. Jeho jméno nese také naučná stezka, po které se dá k jezerní vyhlídce dojít. Trasa začíná v Horní Plané a vede krajinou nad městem. Autem se můžete přiblížit k průmyslovému areálu v jihozápadní části města, odkud je potřeba pokračovat pěšky. Zajímavé je, že jezerní vyhlídka nestojí na žádném výrazném horském vrcholu. Nachází se v nadmořské výšce přibližně 805 metrů. Její kouzlo spočívá hlavně v otevřeném pohledu na Lipenskou vodní hladinu a Šumavské hory. Za dobrého počasí je právě tahle kombinace vody, hor a oblohy opravdu působivá. Rozhledna je přístupná celoročně a bez vstupného, takže si výlet můžete naplánovat prakticky kdykoliv. Dobře tak poslouží třeba jako příjemná zastávka při putování celým Lipenskem. A pokud budete mít při pohledu na Lipno pocit, že je to spíše jezero než přehrada, nebudete daleko od pravdy. Lipno je totiž podle rozlohy největší vodní nádrží v České republice a jeho plocha přesahuje 48 km čtverečních. Další informace o jezerní vyhlídce hledejte například na webu jižnichechy.cz. Pěkný den vám přeje a loučí se s vámi Vítek.

0: Tak to byly opravdu velmi sladké sny. Chet Atkins a Mark Knopfler, poslouchalo se to nádherně. Byla to poslední melodie, kterou jsme slyšeli v téhleté hodince. Před námi je předpověď počasí a pozvánky za kulturou. V příští hodině čekejte také nějakou pozvánku, ale nebude o muzice, více prozradím po celé. Teď už se soustřeďte na to, jaké počasí nám nabídne 13. říjen.
1: Country počasí.
2: Dnes očekáváme jasno až polojasno, odpoledne začne od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vyšplhají na 12 až 16 stupňů.
3: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, Zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.

Janoušek, Michal Pavlík a George Beethovens. Metropol České Budějovice a začátek je v 19 hodin. Skupina Nové struny hraje v country klubu Rosochatec u Havlíčkova Brodu v sobotu 17. října od 18 hodin. Nové struny jako vždy vystoupí s porcí trampských a swingových písní. Zahraje tady i skupina Druhá míza. Skupina Holokrci hraje v hudebním klubu Riko v ulici Pod Hájkem na Praze 8. V sobotu 17. října si přijďte zaspívat a zatančit. Se skupinou Holokrci žádná nuda rozhodně nehrozí. Začínáme ve 20 hodin. Country Radio.

Právě začala poslední dopolední hodinka a zahájili ji Valdemar Matuška s Olgou Blechovou a skupinou KTO a také The Oak Ridge Boys. Milan Schmidt vám přeje příjemné dopoledne. Co vás čeká v téhleté hodince? Pozvánka na zítřejší ráno, to ano. Ale také tu máme kukátko Country Rádia, které bude vlastně také pozvánkou tentokrát na pohybovou aktivitu, protože i když už je téměř polovina října, tak venku je poměrně hezky a klub českých turistů nezahálí a má pro vás další pochod. Pozve nás Petr Teringl. Z muziky pozdní sběr Lynn Anderson a nebo Vabiri Vola. Hezký den.

0: jsme byli dospělí.
1: Kukátkem Country Rádia.
2: Také tento týden vás budeme zvát na pochod s klubem českých turistů. Z Prahy nám opět volá Petr Teringl. Petře, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak jak to bude tento týden?
3: Tak ve čtvrtek 15. října nás čeká pochod viniční usedlosti Prahy 5. Každý z pochodů Prahou turistickou totiž má svého pořadatele, některý z odborů klubu českých turistů. No a každý pořadatel má svůj rukopis při pořádání pochodu. Zrovna pochod viniční usedlosti pořádá odbor klubu přátel a milovníků výletů. A to znamená, že trasa začíná a končí v hospodě. A vždycky vede neznámými cestičkami mezi zajímavými místy. Tentokrát je start v restauraci Šalanda, kousíček od konečné tramvaje sídliště Řepy. A protože pochod má asi 10 kilometrů, tak doporučuji všem, kdo projdou na start po 5. hodině, ať si vezmou čelovku nebo nějakou baterku, protože trasa, jak jsem říkal, vede zajímavými cestičkami a kolem statků, usedlostí, bylo by škoda nemít možnost si je prohlédnout.
2: Souhlasím a rozumím, takže pojďme ještě závěrem, než tedy vyrazíme do hospudky, tak řekněte, kde v kolik hodin máme přesně být?
3: Pochod viniční usedlosti Prahy 5, čtvrtek 15. října, start od 4 do 6 v restauraci Šalanda u konečné sídliště Řepy, cíl je na Ladronce v Košířích.
2: Petře, díky za pozvánku, mějte se krásně a brzy naslyšenou.
3: Naschledanou.

Dálnice to je stoka z městských stok. Slídí tam šelmy, slyším jejich krok. Chtějí tě pod mě dostat, stůj co stůj. Tak pámbu a policajt tě opatrují. V půl třetí ráno vidím v záři hvězd. Divnou postavu kráčet prachem cest. Zamává na mě a já dávno vím. Ač mrtvý strachem přesto zastavím. Říká mi dálnice, to je stoka z městských stok. Já měl trochu smůly, zkrátka špatný rok. Taky havárku měl jsem tady u třech skal. Díky vám, pane,

jsem se nadal, stopař byl ten tam. Já dál pádil dálnicí, co víc než znám. A věděl

0: Country rádiem na cestách.
1: Tak zase pár dopravních informací, pojďme na část polodenních výluk, kterých je i dnes poměrně dost, takže Klatovy, Nýrsko, Milevsko, Písek, Bříza, Obec, Roudnice nad Labem a Stará Role, Karlovy Vary, to je část polodenních výluk, se kterými musíte dnes počítat. Koukám pro vás v tuto chvíli i na dálniční tahy, co se kde děje. Na D0, tedy na Pražském okruhu, na 16,5 km ve směru k D1, jsou v sobě dvě dodávky, tam počítejte se zdržením. Na D1 je hlášen také problém, a to na 18. kilometru, neprůjezdný levý jízdní pruh, je to ve směru na Prahu a jsou tam v sobě dvě osobní auta. D1 ještě jednou, 93,5 km ve směru na Prahu. Pozor, na vozovce leží kusy pneumatiky z nákladňáku. No a D7, 31. km ve směru na Chomutov, hlásí bouračku osobní auto ve Svodidlech. D1 ještě jednou, 207 km ve směru na Brno, osobní auto s dodávkou v sobě. A to by bylo asi pro tuto chvíli zatím všechno. Raději ještě koukám na nějaké to grafické znázornění a tady vidím nějakou výstrahu, a sice na D1 na 286,5 kilometru ještě trošku také překáží porouchané vozidlo. Takže jeďte opatrně, přejeme vám všem šťastnou cestu. Country
2: Radio. Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Radia probudit toho, koho máte rádi.
3: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
2: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
3: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
2: Aha, takže probouzeného, ne?
3: No, vždyť to říkám.
2: Aha.

0: 11 hodin 45 minut, Michal Tučný, Alan Mikušek a písnička Déšť, krásně jim to ladilo. Samozřejmě tuhle dvojici už slyšet nemůžeme, ale například na parníku Country Rádia, kde byl hostem Alan Mikušek, tahle písnička zazněla. Pro pár návštěvníků, kteří přišli, trošku mě to překvapilo, že právě na takovou hvězdu, jako je Alan Mikušek, přišlo opravdu jen málo lidí, ale prostě takhle to někdy je. My, co jsme tam byli, jsme si kromě jiného užili právě i tuhletu písničku. No, co se týče parníku Country Rádia, momentálně už pracujeme na dalších termínech a předpokládám, že znovu Alan Mikušek se objeví mezi těmi, kteří příští rok poplují společně s námi, ale to je ještě daleko a je určitý čas. Co už není tak daleko, je zítřejší ráno a Láďa a Kačka mají na srdci to, aby vám sdělili, na co se můžete těšit, abyste věděli, že 100% stojí za to vstávat.
1: Už zítra si přistaňte a leďte Country Rádio. Budeme si povídat o Mariše. I dívce, která se jako 20-letá provdala za 35-letýho vdovce se třema dětma a otrávila ho. Nebo neotrávila? Jak to vlastně bylo s tím nejslavnějším dramatem Bratří Mrštíků? Zapátráme v historii a přidáme i trochu zpěvu a veselí. V dobrém ráno na Country Rádiu s Kačkou a Vláďou. Těšíme se, že se zítra zase uslyšíme.
2: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Country počasí.
1: Dnes očekáváme jasno až polojasno, odpoledne začne od západu přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty vyšplhají na 12 až 16 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Začneme zprávou pro šoféry. Do konce letošního roku vyprší platnost řidičských průkazů více než 200 000 českých motoristů. Výměnu přitom není nutné vyřizovat osobně na úřadě. Řidiči mohou o nový doklad požádat online přes portál dopravy a nechat si ho doručit například do videního boxu. Na energetický regulační úřad se obrací stále více lidí, kteří se snaží zjistit údajný dluh. Vzniknout měl u dodavatele energií, u kterého byli v minulosti. Výzva k úhradě je uvěřitelná také proto, že jejím autorem má být advokátní kancelář. Jde ale o podvod, proto žádné peníze nikam neposílejte. Jak postupovat proti energošmejdům, najdete na stránkách energetického regulačního úřadu. Pivovar Ostravar končí, blíže kolega Savana.
2: Ostravský pivovar Ostravar v průběhu příštího roku postupně ukončí výrobu piva. Produkce značek dosud vařených zde se přesune do pivovaru na pražském Smíchově. Změna se dotkne přibližně 120 zaměstnanců. Pivovar bude provoz v Ostravě utlumovat v několika etapách. Důvodem je dlouhodobý vývoj trhu a pokles tržeb. Luděk Savana, Urbánek, Ostrava.
1: Z ubytovny v Berouně bude standardní bydlení. Blíže náš kolega Honza Navrátil.
3: S koncem letošního roku skončí berounská ubytovna Prende. Smlouva platí do 31. prosince, pak začne dvoutýdenní lhuta na vyklizení a poté stavební firma Prostory přemění na byty. Od dubna tu radnice nabídne startovací byty, které budou nabídnuty na dobu určitou mladým rodinám nebo zaměstnancům v potřebných profesích. Půjde celkem o 22 bytů velikosti 2+KK a 2 byty 3+KK. Honza Navrátil, Beroun.

Úterý v tandemu. První dvojice v každé hodině je vždy ve znamení české verze známého hitu a jeho originálu. Tak příjemný poslech. Kapi.

0: Tak máme 12 hodin a 8 minut, posloucháte Country Radio a posloucháte také polední menu, které dnes je malinko jiné, protože tady zazněla zahraniční píseň, což nebývá úplně zvykem, ale v úterý už jsme si na to víceméně zvykli. Předlohou tedy pro píseň Vabyho Daňka byla píseň Jennyho Cashe, jinak Vaby Daněk zpíval Jsem holej. Pro všechny, kteří mají finanční problém, ale i pro boháče, jistě přijde vhod obohacení šatníku tričkem Country Radia, které je z limitované edice. Ano, už je to narážka na to, že se před námi objevila soutěž třech písní, které bude zpívat Pavle Bobek, Lucka Vondráčková a Ladislav Vodička. V nich budeme hledat společné téma a ten, kdo ho najde, tak ten získává právě tričko, které jsem zmiňoval, z limitované edice k 35 letům Country Rádia. Víc k tomu nemám co dodat, snad jen to, že držím palce a tady je první píseň.
1: Já bloudil ulicemi měst a nenašel nic, hoč bych stál. Mé dlaně zšedly prachem cest, jen má touha mě nutí jít dál. Cesta má se v dálce ztrácí,

0: No tak dozněla třetí soutěžní píseň, neměl by to být problém, zejména pokud znáte názvy písniček, tak by to mělo naskočit celkem rychle, ale nebudu více zatím napovídat, nechám to na vás, telefon číslo 210 323 333 je vám k dispozici a já vám přeji dobrý den, tady je Milan.
1: Dobrý den.
0: Tak dobrý den,
1: kdo pak jsem?
0: Ano, paní Zdeno, já vás zdravím srdečně, dobrý den a otázka. Je to dláň, nečekáte příliš na to, co vám budu povídat a jdete rovnou na komoru a já vám za to mohu zatleskat, protože skutečně to tak je. Čas je drahý, nechci se něčím zdržovat. Přeji vám, ať vám tričko sluší, vydržte na telefonu a já vám řeknu více.
1: Děkuju.
0: Ano, taky. A my pokračujeme dál, přátelé, protože opravdu tahle hodina je nabitá, velmi, velmi nabitá. Máme před sebou Pacifik, Honzu Nedvěda, Honzu Vyčítala, Věru Martinovou a Roberta Křesťana. Rád bych to všechno stihl, protože písničky jsou skvělé, takže dobrou chuť a příjemný poslech.

Chladnej vítr jeho tělo smet. Máme velryb plný zuby, na to vezmi

ať naposled to zavoní. A na hodinky nekoukej, spát půjdeme, až zvony ze vsi zazvoní.

0: si popřeji.
1: Také dnes v poledním menu nakoukneme do kalendáře 13. říjen a svátek má Renata, takže všem Renátkám, které poslouchají právě teď Country Radio, posíláme rovnou dvě písničky, protože je úterý v tandemu, no a pochopitelně také gratulaci, všechno nejlepší.
2: Úterý v tandemu. Krásná a neznámá na Country Radio.
3: Zapnu vzpomínkovou frézu, romantiky betedrezů. A najednou je mi 16 let. Když jsem byl do čundru Janek, dřív nespíval Vaby Daněk, když jsem našel celtovaný svět. Strašně jsem chtěl, než ze stárnu, betedres mít i usárnu, a pak jsem stál na nádraží i já. Zabalený saky paky, na sobě tu bundu chaky, s domovenkou Čekoslovakia. Silvej, Silvej, pak poslední

Story zní u kostela, v kterém sedm stínů tají dech. Už se vojsko staví do řad, Jidášové žijí pořád a už salvy duní na schodech. Silv A, Silv B, holky krásněji, válka neválka. Vzpomínám na ta jména,

hadí řeky, kde mají tábor honáci, kde jsou hadi jedovatí, bez ohledu na ráci. Kde moc často kuchař zjistí hrůzou celý pobledují, že má zase přivařeno tucet plazů do knedlí. Tam, kde místní lidi chodí jako těžko oděnci, kde jsou k smíchu škorpioni nebo volští mravenci, kde je více druhů zmí, než kdy vůbec někdo četl.

smrti nepomohl mu nijak zvyk. Jak tak chodil po pozemcích mezi hady s nechutí, stále hledal zázračný lék, co by léčil už krutí. Když šel kolem řeky Muky, řekl mu tam Billy King: had, když kousat velká člověk, ten bejt rychle mrtvá, bing. Had, když kousat do Goana, ať mě

Billy King byl právě líný, prý až zítra, čertmo věř. Slovo k slovu naučil se Johnson všemu naspaměť, pak se honil za ještěrkou, aby získal protijet. Když si jednou kolem řeky ploužil pěkně stahaný, spatřil zápas tygří zmije a dost velké goany, pálil

bez dechu a přetiše. Jak se ještěr plazí na břeh, zbouří hada na břiše. Jak se klidně ojizuje, štípe listí na keři. Přesně jak to byl říkal, a pak se mu nevěří. Velký jáso Johnsonův se nad hladinu řeky zved. Mám to štěstí, pacem na to, tady je ten protijed. Tady je ten Grand Elixir, rozluštil jsem záhadu. 20 000 lidí hyne ročně jenom od hadů. Peníze a slávu získám, lidi se sem povalí. Budou na mě zbožně zírat, budou zpívat pochvaly. Vědci, znalci v tisícovkách budou k muky uhánět. Všichni budou zlatem platit za ten slavnej protijed. Jde

muzea, kde byl místní učenec. Úředně se chci dát ušknout, demonstrovat svoji věc. Ať je had tak jedovatej, že mu říkaj slízkej vrah, tak mi vůbec neublíží, nemám z toho žádnej strach. Hadi jsou teď zastaralí, i když hnusní na pohled. Od té doby, co jsem na ně, vynaleznul protijed. Jeden řekl, smrt, když chcete, prosím, klidně na to jdu. Máte-li stín pochybností, zvolím jinou metodu. Nejdřív zkusíme to na psech, hať ať uškne dvojici. Aplikujte svému psovi, ten váš extrakt léčící. Přežili vaše psisko a to moje scepení, tak je vaše léčba dobrá, doufám, že jsme smluveni. Brzy přišel Johnson se psem, na šňůže ho zakrkvet. Stampem jim ukážeme, co je pravej protijed. Oba psi pak obdrželi plnou dávku.

20 minut uplyne, stamp tu bude běhat kolem, vaše čupka uhyne. Johnsona však po té době zachvátila hněmota, stamp je tuhý jako bivtek, čupka plná života. Vědec letěl zkusit drogu, hrůzou chtěl se na těle, náprstek hned zabil pštrosa, lžička stačí na tele. Všichni hadi v celém světě nespůsobí tolik věd, jako galon šmejdu z listí slavný

0: držuje, obojíš muky na dohled. Nevábí ho zřejmě téma Goana a protijed.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Teď je správný čas na to pozvat vás na večerní speciál. Dnes je úterý, takže nás čekají trampské tamtamy. No a co bude tématem? Trampská osada Kamarádi staré řeky zažila v sobotu výroční potlach k 60. výročí jejich založení. Jejich osadní kapela nahrála studiově desítky písniček, několikrát v minulosti vystupovala i v pořadech Tonyho Linharta i Kuby Jirouška. No a pořad má tentokrát podtitul Na návštěvě u kamarádů staré řeky. Mimochodem Kačka s Láďou a také Kuba už tam byli.

prodalý hodinky za dolar a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

20 snad. U zastavárny se zasnila a začala se v bocích kolíbat.

Úterý v tandemu na Country Rádiu. Hitovka a píseň, kterou jste možná ještě neslyšeli. Prostě krásná a neznámá.

0: Polední menu končí, dnes tedy ne ryze české, tak jak je zvykem. Na začátku jsme si poslechli také Johnnyho Cashe, který zpíval předlohu pro písničku Webbyho Daňka. Bude to taky po 13. hodině, zase čeká nás cover a originál a pak nějaké kukátko, takže poslechněte si po 13. hodině nějakou tu zajímavost, případně pozvánku na hezké místo. Teď nás čeká předpověď počasí, další zprávy Country Rádia, no a pochopitelně také přání k obědu, to znamená, pokud ještě obědváte, přeji vám dobrou chuť.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasná až oblačná obloha. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, hlavně na horách. Na teploměru je od 10 do 15 stupňů Celsia, na Jihomoravě až kolem 17. Zítra bude jasno až polojasno, v noci, ráno a dopoledne místy mlhy. V Jeseníkách a Beskydech bude nad 1100 metrů i slabě sněžit. Nejvyšší teploty vystoupí na 12 až 16 stupňů Celsia.

0: Country Rádio, úterý v tandemu.
1: Do dáli volá smluvený kód. Mám tady houseboat, obytelná je loď.

Jsme tedy za 13. hodinou, Mirek Hofman a Johnny Horton nám hráli, to byl tedy cover a také předloha, no a co nás čeká dál? Sliboval jsem kukátko Country Rádia, bude pozvánkou na opravdu moc dobrou folkovou záležitost, poslechněte si. Budou nám ovšem zpívat také dvojmo interpreti, protože je úterý v tandemu, takže těšte se na Hoptropáky, těšte se třeba i na Pavla Kajzera a těšte se třeba i na Michala Tučného.

0: Kukátkem Country Rádia.
1: Mám tady další pozvánku na hezký koncert. Tentokrát mám na telefonu muže, jehož jméno jste zaslechli určitě v pořadu Srdcem v country, a je to pan Mirek Kemmel. Mirku, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Moc tě zdravím, zeptám se, jak se daří, jak je po sezóně?
2: Jo, tak teď je pořád moc hezký počasí, tak si to užívám, odpočívám a teď máme zase před sebou nějaký hraní, tak se vlastně těším.
1: Přesně kvůli tomu volám, aby si nás pozval na jedno z těch hraní, o kterém jsem slyšel, takže nechám to na tobě. Kdy, kam můžeme vyrazit na Mirka Kemmela?
2: No, tak třeba 17. října do Konstantinových lázní. Tam hrajeme v muziklubu v Pantheonu v Kulturním domě. A hrajeme tam s celou kapelou, což nehrám úplně často.
1: Aha.
2: A za bubnama Miloš Dvořáček.
1: Hezky, hezky. Zdraví, Miloše. No a když říkáš, hrajeme tam s kapelou, nehrajeme tak často, na co se můžeme těšit? Na jaký výběr repertoáru?
2: Tak my v podstatě na každých těch koncertech děláme průřez s těma 5 CDčkama, které jsme vydali, a s tím, že teda nejvíc písní je pořád z toho posledního CDčka Mordie, který vyšlo vlastně před 2 rokama. No.
1: Takže jo, tak děkujeme za pozvánku. Závěrem pojďme tedy ještě jednou zopakovat, kdy, kde, v kolik.
2: Tak 17.10. Konstantinovy lázně, muziklu Pantheon v Kulturním domě.
1: A začíná se ve 20 hodin, dodávám já. A Mirku, přeju, ať se koncert vydaří, měj se krásně a těším se někde brzy na viděnou. Ahoj.
2: Děkuju moc, taky měj se hezky.

0: Country rádiem na cestách.
1: Jsou tady dopravní informace, mezi 13. a 14. hodinou začínáme na kolejích, dávejte pozor, na trati 142 je tam zavedena náhradní autobusová doprava mezi stanicemi Nová Role, Nové Hamry a v obráceném směru, řeší se tak následky srážky vlaku s automobilem. Pokud jedete po dálnicích, mám tu pro vás několik varování. Dávejte pozor na D5 na 63. kilometru ve směru na Plzeň, je tam předmět na vozovce a neprůjezdný pravý jízdní pruh. Další událost, která vás bude zajímat, je na D8 na 8. kilometru ve směru na Prahu. Osobní auto tam trefilo svodidla, i tady se to ještě dořešuje. D1 170,5 km ve směru na Brno. Pozor, je tam požár vozidla, je to tam uzavřené. Připravte se na problémy. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
2: Country Radio.
0: Trampské tamtamy na Country Radio.
3: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 13. října věnujeme náš pořad kamarádům staré řeky.
0: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Úterý v tandemu. V tandemu je přece ve dvou, tak tady je ta druhá. Country Radio.
1: Ve stráni nad řekou je sedm hřbitovů, tam ani mrtví nechtějí ležet pospolu.

0: V tuto chvíli mám velmi dobrou zprávu pro všechny posluchače Country Rádia, kteří mají rádi kapelu Rangers a věřím, že jich je většina, protože budeme mít totiž možnost v sobotu a v neděli soutěžit o skvělé CDčko. Právě totiž vychází reedice Rangers 3 z roku 1971. No a právě o tohleto album se bude v Country Rádiu o víkendu soutěžit, takže pokud chcete vyhrávat, musíte poslouchat, to je jasná věc. Poslouchat byste měli i zítra ráno Country Rádio, protože zítra ráno pro vás je také připraven zajímavý program, který připravili Kačka a Láďa.
1: Už zítra si přistaňte a leďte Country Rádio. Budeme si povídat o Mariše. I dívce, která se jako 20-letá provdala za 35-letýho vdovce se třema dětma a otrávila ho. Nebo neotrávila? Jak to vlastně bylo s tím nejslavnějším dramatem Bratří Mrštíků? Zapátráme v historii a přidáme i trochu zpěvu a veselí. V dobrém ráno na Country Rádio s Kačkou a Láďou. Těšíme se, že se zítra zase uslyšíme.

0: I když je venku úplně krásné počasí, tak muzika už se nám pomalu přesouvá do uzavřených prostor, do kulturáku, do klubů a přesně o tom bude i následující chvilka. Pozvánka na taková místa přijde v kulturním servisu, který můžete čekat po 14. hodině, která už je tedy před námi. Předtím ovšem ještě předpověď počasí.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasná až oblačná obloha. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, hlavně na horách. Na teploměru je od 10 do 15 stupňů Celsia, na jihu Moravy až kolem 17. Zítra bude jasno až polojasno, v noci, ráno a dopoledne místy mlhy. V Jeseníkách a Beskydech bude nad 1100 metrů i slabě sněžit. Nejvyšší teploty vystoupí na 12 až 16 stupňů Celsia.
3: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, to je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Skupina Folk Team vystoupí v Heligonce ve čtvrtek 15. října od 19 hodin v Ostravě. Bude se křtít nové album Na konci světa a zazní i osvědčené hity a nové písně. Kmotrem alba bude Jaromír Nohavica. Koncert Legenda Petr Novák turné 2026 se koná ve středu 14. října. Vystoupí Karel Kahovec, Viktor Sodoma, Petr Bende, Josef Devátý, Slávek Janoušek, Michal Pavlík a George Beethovens. Metropol České Budějovice a začátek je v 19 hodin. Skupina Nové struny hraje v country klubu Rosochatec u Havlíčkova Brodu v sobotu 17. října od 18 hodin. Nové struny jako vždy vystoupí s porcí trampských a swingových písní. Zahraje tady i skupina Druhá míza. Skupina Holokrci hraje v hudebním klubu Riko v ulici Pod Hájkem na Praze 8. V sobotu 17. října si přijďte zaspívat a zatančit. Se skupinou Holokrci žádná nuda rozhodně nehrozí. Začínáme ve 20 hodin.

Dostali jsme se za 14. hodinu, František Nedvěd a Dan Seals, takže Můj zvon a Daily Tone, to byly dvě písničky, které jsme si poslechli, obě dvě verze naprosto skvělé. Před námi Valdemar Matuška, Dolly Parton, anebo třeba Rekonvalescence a taky Kukátko Country Rádia. Zatímco v minulé hodině jsem vás pozval do Konstantinových lázní na vystoupení Mirka Kemela, tak tentokrát zůstáváme v Praze a pozvu vás na představení, které je skvělé, a já jenom chci prozradit, že teď sice uslyšíte pozvánku, ale ještě také během týdne budete moci vyhrát lístky právě na tohleto představení, protože mám je připraveny pro vás do soutěže. Teď už ale Valdemar Matuška, příjemný poslech.

jak huragán, jako huragán. Žhavé slunce řeže pramenou, každý paprsek má tisíc hran, se svým stádem pustou zemí.

zvedá, kde by ze všech stran. Stovky kopit pustou zemí letí, jako uragán. Písek v dartech, písek v obočí,

0: Adkem Country Rádia.
1: Je tady další kukátko Country Rádia a tentokrát pozvánka do divadla, do známého divadla, protože se chystá zajímavá obnovená premiéra muzikálu. Více už nám řekne Pepa Vejlupek. Pepo, ahoj, zdravím tě.
2: Ahoj, Milane, zdravím všechny posluchače.
1: Tak povídej, o co jde? Dá se předpokládat, když jsem to tak jako pročítal, že bude velmi brzo vyprodáno, ale ku podivu ještě jsou nějaké volné vstupenky, takže nás možná i pozvi. Řekni, o co jde a pozvi nás.
2: Tak je to obnovená premiéra muzikálu Zavři oči Maxi. Je to původní muzikál, který nás zavede do druhé poloviny 60. let, do zlatých 60. A především teda tam zazní asi 24 písniček, jednak ze Semaforu, ale taky od Kapitána Kidda a od Tonyho Linharta.
1: Jasně.
2: Takže si myslím, že i teda posluchači Country Rádia by si mohli přijít na své.
1: No jasně.
2: A jenom zopakuju, je to v divadle Semafor. Ta obnovená premiéra je 19. října v 19 hodin a na ní vstupenky ještě jsou, třeba na 18. listopadu už je vyprodáno úplně, ale tady na to říjnové představení ještě možný sehnat lístky.
1: No tak fajn, jenom možná řekněme, že hlavní roli hraje a zpívá kdo?
2: Roman Zach.
1: Aha. A doprovodí
2: ho? Jeden z největších herců.
1: Jo.
2: A hraje tam kapela divadla Semafor. A jsou to i herci a zpěváci z divadla Semafor a z Goya Music Hall a taky z Ústeckého divadla. Takže je to takový palmel, tak jak to bývá.
1: Jo. Tak to bude moc pěkný, tak ještě jednou řekni, na jaký den se máme soustředit?
2: Tak je to 19. října v 19 hodin v divadle Semafor v Davicích.
1: Tak jo, Pepo, díky moc za pozvánku, měj se hezky a ahoj.
2: Ty taky, ahoj.

0: Úterý v tandemu. Jeden hit a jedna píseň, na kterou jste již možná zapomněli. Samozřejmě od jedné kapely.
1: Rok 78, pokud si vzpomínám, začal celkem dobře dík uhelným prázdninám. Metrem už jsme jezdili z Leninky na Mírák. Třetím rokem na Hradě však hnízdil starý pták. Byl to ale dobrý rok a říkej si, co chceš. Vždyť v Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash.

68 mi úsměv tváře vzal. Když u odvodu prošel jsem, aniž bych o to stál, pak táta přišel o místo, že někde něco řek, a nějakej soudruh tlačil se na jeho teplej flek. Byl to ale dobrý rok, a říkej si, co chceš, vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash. Rok 78 už prachem zapadal, i starý pták je pod dnem, a k

Ten chlápek, ten už tu jednou jel, na jeho písně vzpomínám. Nyť vlastně vůbec neodjel a snad jsem to já sám. A to je country, to mám rád, hřívy koní

0: Country rádiem na cestách.
1: Jsou tady další krátké dopravní informace. Mám tady aktualizaci situace na trati 142, náhradní autobusová doprava, která řeší následky srážky vlaku s automobilem, je zavedena mezi stanicemi Nová Role, Nové Hamry a v obráceném směru a také Stará Role, Nová Role a také v obráceném směru. Počítejte s tím. Co se dálnic týče, tak pozor na D1 170,5 km ve směru na Brno, je tam zúžená vozovka na jeden jízdní pruh, důvodem je požár vozidla. Pak tu mám další zprávu z D1 195. km ve směru na Prahu, na havárie nákladního auta, tam se připravte na neprůjezdnou zpevněnou krajnici. A další zpráva je z D2, 10,5 km ve směru na Brno, stojí tam poškozené nákladní auto, i tady počítejte s možností zdržení, je to po nehodě. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Rádia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

když jsem snídal čpánek piva, ještě zdálo se, že divnou příhod má. Když jsem spláchl chladnou vodu,

nesmělný. Šel jsem dál tu vůni raní, kolem bílých kočárků a dětských mašlí. Pak jsem dlouho stál a díval se na věci, které svět občas krášlí.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Všem posluchačům a tulákům zdar. Dnešní toulka nás zavede na jih Čech k Horní Plané, k Lipenské přehradě. Právě nad městem stojí nenápadná dřevěná stavba, která si říká jezerní vyhlídka. Na první pohled to není žádný obr, ale výhled, který nabízí, je překvapivě velký. Mini rozhledna byla postavena a zpřístupněna v roce 2016. Je vysoká 8 metrů a vyhlídková plošina se nachází ve výšce 5 metrů. Nahoru vede 21 schodů a po jejich zdolání se otevře krásný výhled do okolní krajiny. Největší pozornost pochopitelně přitahuje Lipno, jehož hladina se rozprostírá pod vyhlídkou. Za ním se zvedají šumavské vrcholy, mimo jiné Vítkův kámen, Smrčina, Hraničník, Studničná a Plechý, což je nejvyšší hora Šumavy na české straně. Přímo pod rozhlednou leží Horní Planá, město spojené především se spisovatelem a malířem Adalbertem Stifrem. Jeho jméno nese také naučná stezka, po které se dá k jezerní vyhlídce dojít. Trasa začíná v Horní Plané a vede krajinou nad městem. Autem se můžete přiblížit k průmyslovému areálu v jihozápadní části města, odkud je potřeba pokračovat pěšky. Zajímavé je, že jezerní vyhlídka nestojí na žádném výrazném horském vrcholu. Nachází se v nadmořské výšce přibližně 805 metrů. Její kouzlo spočívá hlavně v otevřeném pohledu na Lipenskou vodní hladinu a Šumavské hory. Za dobrého počasí je právě tahle kombinace vody, hor a oblohy opravdu působivá. Rozhledna je přístupná celoročně a bez vstupného, takže si výlet můžete naplánovat prakticky kdykoliv. Dobře tak poslouží třeba jako příjemná zastávka při putování celým Lipenskem. A pokud budete mít při pohledu na Lipno pocit, že je to spíše jezero než přehrada, nebudete daleko od pravdy. Lipno je totiž podle rozlohy největší vodní nádrží v České republice a jeho plocha přesahuje 48 km čtverečních. Další informace o jezerní vyhlídce hledejte například na webu jižnichechy.cz. Pěkný den vám přeje a loučí se s vámi Vítek.

0: Další hodinka končí, kromě pozvánky do semaforu jsem pro vás měl i tuláckou stezku, snad jste zaznamenali, pokud ne, tak ještě jednou máte možnost ve večerních hodinách, ale to už obstará Miloš Keller, který je v podstatě připraven, aby převzal žezlo, aby usedl k mikrofonu Country Rádia, protože je tady 15. hodina. Tak vám přeji krásné odpoledne, večerní tramské tantamy už jsem vám přiblížil, nenechte si je ujít, no já se těším na slyšenou zítra v 10 hodin dopoledne. Teď nás čeká předpověď počasí.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude polojasná až oblačná obloha. Výjimečně se vyskytnou slabší přehánky, hlavně na horách. Na teploměru je od 10 do 15 stupňů Celsia, na jihu Moravy až kolem 17. Zítra bude jasno až polojasno, v noci, ráno a dopoledne místy mlhy. V Jeseníkách a Beskydech bude nad 1100 metrů i slabě sněžit. Nejvyšší teploty vystoupí na 12 až 16 stupňů Celsia.

Dobré odpoledne, máme úterý v tandemu, jen ten moderátor je stále jen jeden, tedy vyměnili jsme se s Milanem Schmidtem, takže jakoby dva. Dál vás budu provázet já, tedy Miloš Keller. Na úvod jedna písnička ve dvou verzích, Schovanky a Hana Lounová, Čekej na můj Jumbo Jet z roku 1992 z eponymního CDčka Schovanek. Poučili se u Johna Denvera u nahrávky Leaving on a Jet Plane. Teď už dvakrát Mickey Rivola, Pacific s Tony Linhartem nebo Hank Williams Jr., také kukátko s pozvánkou. Na zajímavou akci a dopravní informace v půl, tohle všechno stihneme v prvních 30 minutách této hodinky. Pojďme na tom, dobrý poslech.

0: Rokem Country Rádia.
1: V planetáriích bývají hvězdy a Jana Richterová bezesporu hvězdou mezi našimi folkovými interprety je. Tu teď mám na telefonickém spojení a Jana Richterová bude v planetáriu. Jak se to stalo a co to bude? Co je to za akci? Já tě zdravím. Ahoj.
2: Ahoj Miloši. Ahoj všichni posluchači. No, bude to koncert Člověk pod hvězdami a já jsem si vymyslela multimediální projekt, kde můžou zaznít moje písničky v doprovodu hvězdné oblohy, protože vyberu ty nejjemnější a nejněžnější. K tomu se chystají speciální projekce v našem nejmodernějším planetáriu, vůbec vlastně v Evropě nejmodernějším planetáriu, a bude k tomu hrát těch 45 milionů LED diod, které v pražském planetáriu jsou. No a já jsem to pojala jako cesta člověka od zrození až po smrt a znovu zrození přes různé emoce, a pomáhat mi s tím vyjádřením bude Ondřej Smejkal, který hraje na didgeridoo, a taky Toman Equilibre, který se věnuje hrdelnímu zpěvu, alikvotním tónům a taky akrobací. A myslím si, že to bude velice zajímavá fúze, která by měla být meditativní a prostě krásná, protože tam bude ta nádherná hvězdná obloha.
1: Bude to v pražském planetáriu, to je ve Stromovce. Kdy a od kolika hodin?
2: Bude to v úterý 20. října v 19 hodin a trvá to fousek přes hodinu.
1: Vstupenky je možno koupit někde třeba na webových stránkách, nebo máš webové stránky, kde by se o tom posluchači dozvěděli více?
2: Určitě. A je to na webu Planetária, a nebo mám speciální stránku pojďnakoncert.cz.
1: Říká Jana Richterová, mimochodem, když si říkala, že to je od zrození až prostě po konec a znovu zrození a podobně, já se trošku drze zeptám, bude tam klimakterická?
2: Nebude, Miloši, nebude. To jsem teda musela samozřejmě s pláčem opustit, protože to by do té atmosféry vůbec nezapadalo, takže bude to pojato velmi nižně, meditativně, a myslím si, že to vlastně musíme prostě takhle jako pojmout.
1: Říká Jana Richterová o svém koncertu v Planetáriu pražském, které bude 20. října. Já popřeji hodně návštěvníků, aby se to povedlo.
2: Já moc děkuju a těším se na to a na všechny, kdo přijdou. Ahoj.

0: Kdo vyhnal tě tam na cestu dalekou?
1: Touha žít, touha žít.
0: Kdo zboural ti dům a pravdu staletou?
1: Touha žít, touha žít.
0: Těžko se ti dejchá v těsným ovzduší, že máš hlad a žízeň, to nikdo netuší. Kdo přes pláně hnal tvůj osamělej vůz?

0: studenou zbraň ti klíci přiložil.
1: Touhaží, touhaží.
0: Na týhletý cestě jen dvě možnosti máš. Buď to někde chcípnout, anebo držet stráž. Kdo vysnil ti zem a

0: S Country rádiem na cestách.
1: Dvakrát Pacifik, předtím dvakrát Hank Williams junior a teď trocha dopravních informací. Problémy na D1 na dojezdu do Prahy. Nejprve na 14. kilometru je nehoda průjezdní jeden ze tří pruhů a potom další nehoda ještě za Chodovem. Počítejte tedy s dlouhými kolonami. V Praze se regulují vjezdy do tunelu Blanka. Dlouhá kolona je zejména od Barandovského mostu a postojíte si v Dobřížské. U Nohoš na průtahu městem je dopravní nehoda, nedá se městem projet. A dvě omezení, stále trojka za Oldřichovcem a 35 u Studené Loučky. V obou případech se jezdí kyvadlově a v obou případech jsou kolony z obou stran. Další doprava za hodinu. Country Radio.
2: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Radia probudit toho, koho máte rádi.
3: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
2: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
3: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
2: Aha, takže probouzeného, ne?
3: No, vždyť to říkám.
2: Aha.
4: Country Radio.
5: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
6: Stařičký šerif u Šlíně prlku poláhlý vztah.
5: A když se šerif unaví, pustíme si Country Radio a jsme taky úplně v pohodě.
7: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
5: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku 3x denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
7: No jo... Tady jsem ještě nebyl.
0: S Country rádiem na cestách.
1: Dvakrát Pacifik, předtím dvakrát Hank Williams junior a teď trocha dopravních informací. Problémy na D1 na dojezdu do Prahy. Nejprve na 14. kilometru je nehoda průjezdní jeden ze tří pruhů a potom další nehoda ještě za Chodovem. Počítejte tedy s dlouhými kolonami. V Praze se regulují vjezdy do tunelu Blanka. Dlouhá kolona je zejména od Barandovského mostu a postojíte si v Dobřížské. U Nohoš na průtahu městem je dopravní nehoda, nedá se městem projet. A dvě omezení, stále trojka za Oldřichovcem a 35 u Studené Loučky. V obou případech se jezdí kyvadlově a v obou případech jsou kolony z obou stran. Další doprava za hodinu.
4: Country Radio.
5: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Tak tohle byl dvakrát Michal Tučný, abych tužil a práz nádraží dopravní zpravodajství jste si užili tentokrát výjimečně po reklamách v půl. O to víc jste si mohli vychutnat jenom znělku dopravních informací. Omluva za technické chyby. Kdo nám teď bude hrát a zpívat dál? Tania Tucker dvě písničky anebo Rangers dvojicí písniček? Taky nadále hezký poslech od Miloše Kellera.

Úterý v tandemu. Pohoda. A tuhle budete znát? Country.

0: Když to vyjde, tak každá hodinka úterka v tandemu končí instrumentálkou, tentokrát to vyšlo. Dvojice Flattens Cracks Flint Hill Special, to je melodie, která právě dozněla, přeznamenala zpravodajství Tomáše Adamce a ještě předtím informaci o počasí. Poslední hodinku úterka v tandemu otevřou Mire Goffman a Johnny Cash s jednou písničkou ve dvou verzích. Můžete přemýšlet, jaká to je. Teď dáme slovo Tomášovi.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude od západu přibývat oblačnost. Teploty se pohybují kolem 12 až 16 stupňů Celsia. Zítra místy zaprší, přes den se ale bude postupně více objevovat slunce. Teploty čekáme od 12 do 17 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Po chladnějším začátku týdne se v Česku opět prosadí slunečné počasí. Nejvíce slunečních paprsků nabídnou čtvrtek a pátek, kdy mohou teploty vystoupat až k 18 stupňům Celsia. Rána ale zůstanou chladná a budou se objevovat mlhy. O víkendu dorazí další frontální systém, který přinese déšť a ochlazení. Zkušenost s podvozem, při kterém byla používána umělá inteligence, má 24% lidí. Řada dotázaných má přitom pochybnosti, že by podobnou lest byla schopna odhalit. Zhruba 86% pak očekává, že počet AI podvodů bude v příštích 2 letech dále narůstat. Tak dopadl průzkum. Novinky z Mladoboleslavska má náš kolega Luboš Dvořák.
2: Výstavba další části volnočasového areálu betonárka Radouč v Debři u Mladé Boleslavy je ve finiši. Zastřešený skatepark je prakticky hotov a otevře se veřejnosti do konce tohoto týdne. Současná etapa navazuje na dosavadní rozvoj areálu, kde v minulých letech vznikl pump track a moderní venkovní betonový skatepark. Luboš Dvořák, Mladoboleslavsko.
1: Kde bude snadnější parkování, to pro nás zjistil Luděk Savana Urbánek.
3: 15 parkovacích míst přibude v Kroměřížské ulici Spáčilově. V posledních letech ve městě vzniklo na 200 nových stání pro auta, převážně mezi bytovými domy, a další se připravují. Změnila se taky pravidla pro parkování v centru města. Vedení reaguje novými místy na požadavek lidí ze sídliště Oskol. Luděk Savana Urbánek, Kroměříž.
0: Sport.
1: Fotbalisty Slavie čeká druhé vystoupení v letošní lize mistrů v dalekém Azerbajdžánu. Detaily přidává náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
4: Soupeř Slavie Sabah Baku je v lize mistrů nováčkem. Do hlavní fáze prošel přes 4 předkola a má nejhorší klubový koeficient ze všech 630 účastníků ligové fáze. V premiéře na Old Trafford podlehl Manchester United 0-4 a právě proti sešívaným cítí šanci. Slavia úvodní zápas také prohrála. Doma s Racingem Lán 2-3. Dnešní duel v Azerbajdžánu má výkop v 18 hodin a 45 minut.
1: Zprávy jsou u konce. Hezké odpoledne krátce po 16. hodině vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio, úterý.

Je to poslední hodinka úterka v tandemu, naposledy jedna písnička ve dvou verzích, Mirek Hofman, Jo, to byl den. Písnička, kterou Mirek Hofman natočil na LPčko Řidič tvrdý chleba má v roce 1979 a o pár let dříve tuhle písničku natočil Johnny Cash All Over Again a to byl vzor pro tu českou verzi. Dvakrát Lucie Vondráčková, dva Itilkam nebo František Nedvěd. Kukátko jenom jedno, ale za to bude trošku dopravní. Doprava v půl a v druhé polovině vlastně pozvánky budou taky v tandemu. Nejprve na zítřejší ranní vysílání a potom na dnešní podvečerní. I touto hodinku vás provází Miloš Keller. Dobré odpoledne a dobrý poslech.

0: Pátkem Country Rádia.
1: Na telefonickém spojení do studia Country Rádia je teď paní Vendula Štikarová. Já vás zdravím, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A vy si se mnou budete povídat o výstavě Libebona Líbeznice. Už podle toho názvu mi trošku něco říká, že to bude něco kolem železnice. Je to tak?
2: Ano, jde o železničářskou výstavu, která se koná, jak jste říkal, v Líbeznicích a máme letos už 6. ročník.
1: Co tam všechno bude?
2: Tak vystavujeme hlavně teda železniční modely, moduly, kolejiště, budou tam dále RC modely. V provozu budou modelová kolejiště v několika měřítkách, bude jezdit zahradní železnice. K tomu se mohou návštěvníci svést i historickým autobusem, uvidí přehlídku modelů RC aut, kamionů a stavebních strojů a mohou se také seznámit s 3D tiskem a dalšími modelářskými technikami a zajímavostmi.
1: Líbeznice jsou kousek od Prahy, takže to je pozvánka vlastně i pro Pražáky. Kdy to tedy konkrétně bude a od kolika do kolika?
2: Tak výstava proběhne v sobotu 17. října od 9 do 17 hodin a v neděli 18. října od 9 do 15 hodin.
1: Mm-hmm. Máte nějaké webové stránky, kde by se posluchači mohli také na to podívat?
2: Ano, mohou se podívat na webové stránky libebona.cz.
1: Pozvánku na železničářskou výstavu v Líbeznicích u Prahy přinesla na vlny Country Rádia paní Vendula Štikarová. Já vám za to děkuji. Ještě úplně poslední otázka. Budete tam mít i TTčka? To je totiž moje měřítko, které mám rád.
2: Ano, TTčka tam rozhodně budou a budeme rádi, když se všichni přijdou podívat na jiná měřítka a jiné zajímavosti ze železnice.
1: Já vám děkuji za tuhle informaci a popřeji hodně návštěvníků. Mějte se hezky, naschledanou.
2: Děkujeme, naschledanou.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Dvakrát František Nedvěd, třetím dvakrát dva Itiukam, teď troška dopravních informací. D1 z Prahy do Brna u sjezdu na Sázavu na 38. kilometru. Je dopravní nehoda kamionu, jezdí se tam jedním pruhem, dojíždějte do kolony. Naopak ve směru na dojezdu do Prahy od Brna na 15. kilometru se už kolona rozjíždí, nehoda je odstraněna, ale dlouhá kolona je až do Prahy. Dlouhé kolony jsou na jižní spojce ve směru na Černý most, v podstatě právě od magistrály. Kbelská ve směru, kde osmice kolony už od Hloubětína kvůli omezení v Letňanech. Stále se regulují vjezdy v obou směrech do tunelu Blanka, počítejte tedy s kolonami na přístupových komunikacích a na objízdných komunikacích. A ještě 13. z Liberce do Frýdlantu u Mníšku je dopravní nehoda, jezdí se tam kyvadlově. Podobně počítejte s kolonou na 35. na průtahu Libercem, tam se pracuje na vozovce. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Tempské tamtamy na Country Radio.
4: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 13. října věnujeme náš pořad kamarádům staré řeky.
3: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

0: Dvě písničky zaspíval Robert Křesťan a druhá Tráva zahrála, Tanečnici a Rovnou tady rovnou. Na dvě písně se za chviličku chystá i Emmylou Harris, The Ballad of Sally Rose a také White Line. A pak tu bude ještě Tony Joch. Teď naprosto ne v tandemu, ale úplně sama. Je tu Kačka, ranní moderátorka, aby vám prozradila, co na vás ráno dvojice Vláďa a Kačka chystá. Kačko, povídej.
1: Už zítra si přistaňte a leďte Country Radio. Budeme si povídat o Mariše. I dívce, která se jako 20-letá provdala za 35-letýho vdovce se třema dětma a otrávila ho. Nebo neotrávila? Jak to vlastně bylo s tím nejslavnějším dramatem Bratří Mrštíků? Zapátráme v historii a přidáme i trochu zpěvu a veselí. V dobrém ráno na Country Radio s Kačkou a Vláďou. Těšíme se, že se zítra zase uslyšíme.
2: Country Radio.

Ona se smála, on držel to GPS v hlavě.

0: Dvě písničky Tonyho Jocha zakončily úterý v tandemu, pokračování zase za týden. Jaké bude pokračování vysílání Country Rádia? Prakticky jako vždycky, po 17. hodině písničky na přání, po 18. hodině čaj o 6. v druhé polovině hodiny Jirka Vondráček s písničkou Z karavany, Vítek Pěkný s Country pod kapotou, uslyšíte vítěznou písničku z Bonanzy a také ještě jednou vám Kačka připomene, co bude zítra ráno. V 19 hodin Kuba Jiroušek vás zavede na potlach kamarádů Staré řeky. Ve 20 hodin potom už kolega Petr Kocman se svým večerním vysíláním. Teď už Tomáš Adamec se svým odpoledním povídáním.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude od západu přibývat oblačnost. Teploty se pohybují kolem 12 až 16 stupňů Celsia. Zítra místy zaprší, přes den se ale bude postupně více objevovat slunce. Teploty čekáme od 12 do 17 stupňů Celsia.
3: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
4: Víte, co je tohle, děti? Zlato. Jo, Zlatá rezerva CZ, to je spoření pro vás, pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ. To je klíč k vaší finanční jistotě. Vy jste moje zlato, děti.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký podvečer. Zájem o penzijní spoření pro děti roste. V současné době ho má skoro 179 tisíc dětí. Ještě před rokem to bylo o 11 tisíc méně. Od příštího roku spoření navíc čekají výrazné změny, které mají přispět k jeho rozšíření. Od začátku roku do konce srpna vyplatil stát 94 tisíc dávek mimořádné okamžité pomoci. Za stejné období loňského roku jich bylo jen 19 300, tedy zhruba pětkrát méně. Výrazně se zvýšily i výdaje na tuto podporu. Zatím na ní šlo skoro 746 milionů, meziročně o skoro 612 milionů více. Nejvyšší stavbou v Česku jsou dva 355 metrů vysoké stožáry, vysílače v Liblicích u Českého Brodu, alespoň zatím. Šlo o nejvýkonnější rozhlasový vysílač v pásmu středních vln v Česku. Povinnost zajistit analogové středovlnné rozhlasové vysílání skončila v Česku na konci roku 2021 a vlastník potom řešil další osud stavby. Od října 2023 do konce března 2025 z vysílače na středních vlnách vysílalo jen Country Radio. Od té doby je zařízení bez vysílacího využití. Letos bylo rozhodnuto o demolici obou stožárů. Ta má nastat každým dnem, možná se odpočítávají i poslední hodiny. Dopravní postřeh na víkend má kolega Luboš Dvořák.
2: Každý, kdo jede od Prahy do Krkonoš, Jizerských hor a Českého ráje, musí najet na dálnici D10. Ta byla původně rychlostní silnicí, ale před 10 lety byla šalamounsky papírově přeřazena do dálniční sítě. První skici pocházejí už z počátku 60. let. Jednotlivé úseky se stavily postupně v 70. a 80. letech minulého století. Celá trasa až do Turnova pak byla symbolicky propojena v roce 1992 s provozněním náročného úseku mezi Březinou a Svijany. Před 3 lety o ní dokonce vyšla kniha historika Jana Juřeny. Podle posledního sčítání dopravy se vyšvihla na pomyslnou bednu vytíženosti s 3. místem po úsecích D1 u Pražského Chodova a Brna před exitem na Bratislavu. Za 24 hodin po ní projede mezi Bezděčínem a Kosmonosy u Mladé Boleslavy téměř 65 tisíc vozidel. A proč se o ní zmiňuji? Že je opět plně průjezdná. Za měsíc a půl se opravil nejen povrch, ale i zdi stabilizující svahy. Takže pohodlnou cestu na víkend a zpět přeje Luboš Dvořák.
0: Sport.
1: Hokejisté Liberce zítra hrají o postup v Lize mistrů. Detaily doplní náš sporták Petr Plintovič.
3: Hokejisté Liberce budou v závěrečném 6. kole základní části Ligy mistrů bojovat ve středu od 19.45 v Davosu o postup do play-off. Pokusí se tak následovat týmy Plzně a Pardubic, které si účast ve vyřazovacích bojích zajistili s předstihem. Dynamo dnes od 18 hodin přivítá švédské Vechje. Indiáni nastoupí ve středu od 17.30 na ledě finské Saipy.
1: Zprávy jsou u konce. Hezké pozdní odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký podvečer. Zájem o penzijní spoření pro děti roste. V současné době ho má skoro 179 tisíc dětí. Ještě před rokem to bylo o 11 tisíc méně. Od příštího roku spoření navíc čekají výrazné změny, které mají přispět k jeho rozšíření. Od začátku roku do konce srpna vyplatil stát 94 tisíc dávek mimořádné okamžité pomoci. Za stejné období loňského roku jich bylo jen 19 300, tedy zhruba pětkrát méně. Výrazně se zvýšily i výdaje na tuto podporu. Zatím na ní šlo skoro 746 milionů, meziročně o skoro 612 milionů více. Nejvyšší stavbou v Česku jsou dva 355 metrů vysoké stožáry, vysílače v Liblicích u Českého Brodu, alespoň zatím. Šlo o nejvýkonnější rozhlasový vysílač v pásmu středních vln v Česku. Povinnost zajistit analogové středovlnné rozhlasové vysílání skončila v Česku na konci roku 2021 a vlastník potom řešil další osud stavby. Od října 2023 do konce března 2025 z vysílače na středních vlnách vysílalo jen Country Radio. Od té doby je zařízení bez vysílacího využití. Letos bylo rozhodnuto o demolici obou stožárů. Ta má nastat každým dnem, možná se odpočítávají i poslední hodiny. Dopravní postřeh na víkend má kolega Luboš Dvořák.
2: Každý, kdo jede od Prahy do Krkonoš, Jizerských hor a Českého ráje, musí najet na dálnici D10. Ta byla původně rychlostní silnicí, ale před 10 lety byla šalamounsky papírově přeřazena do dálniční sítě. První skici pocházejí už z počátku 60. let. Jednotlivé úseky se stavily postupně v 70. a 80. letech minulého století. Celá trasa až do Turnova pak byla symbolicky propojena v roce 1992 s provozněním náročného úseku mezi Březinou a Svijany. Před třemi lety o ní dokonce vyšla kniha historika Jana Juřeny. Podle posledního sčítání dopravy se vyšvihla na pomyslnou bednu vytíženosti s třetím místem po úsecích

0: Petr Plintovič.
1: Hokejisté Liberce budou v závěrečném šestém kole základní části Ligy mistrů bojovat ve středu od 19.45 v Davosu o postup do play-off. Pokusí se tak následovat týmy Plzně a Pardubic, které si účast ve vyřazovacích bojích zajistili s předstihem. Dynamo dnes od 18 hodin přivítá švédské Vechje. Indiáni nastoupí ve středu od 17.30 na ledě finské Saipy.
0: Zprávy jsou u konce. Hezké pozdní odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
2: No, máme úterý v tandemu, tak jsme si dali v tandemu i zpravodajství. Dneska se opravdu daří.
3: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnovaná písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou, nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, anebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kovou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

Milé Country Radio, dnes by oslavil 75. narozeniny pan Miroslav Kopečný. Zahrajte mu prosím písničku Otec a syn. Tati, připijíme si stále s námi, dcera Jana a celá rodina. Písničku Otec a syn máme od Rangers.

0: láska, otec. Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, tady posluchač Mirek.
0: Mirku, já vás zdravím, dovolil jste se do písniček na přání, co to bude a pro koho?
1: Tak bude to písnička Kaluš od Jiřího Šmicra a bude to všem Renatám, Renčám k svátku dnešnímu a všem, co mají narozeniny a všem posluchačům pro dobrou náladu.
0: Dobře, zahrajeme za chvilku, mějte se hezky, naschledanou.
1: Děkuji, naschledanou.

0: natřání na Country Rádiu.
1: Chtěl bych zahrát a poslat písničku tam nahoru své manželce, která mě moc schází a na kterou stále vzpomínám. Písnička začíná slovy přijď, přijď, dívko má, ve vigvam můj, píše Šmorajs. Tak to bude asi přijď, zahrát vigvam můj od Zlatého orla.

0: 5 dětí sedí v ambulanci. Vyházet to do půlnoci, nemám žádnou šanci. Jednoho ošetřím, dva přijdou, tak to mám rád. Dneska to tu žije, dneska nepůjdeme spát.
1: A pojďme na nějaké ty sloky. Dobrý večer, milé děti, dneska to tu půjde od 10 k 5. Dneska bude bolest veliká a první přijde na řadu, kdo nejvíc naříká. Dneska bude bolest jako žádná jiná, moc mi tady nervy, to není moje vina. Za blbost se platí a přichází trest, je to poučení, blbče, neměl si sem lézt. A už jich je tam 10.

Pojď sem, kluku, já ti vyndám klíště. Ještě si to sakra rozmyslíš, že si sem přijdeš příště. Ambulancí po večerech rozlehá se řev. Já miluju svou práci, miluju krev. S tímhle si sem přišel jako doopravdy, cože? Tak si tady lehni, já už si brousím nože. Kosti už jsou vrženy a máš co chceš. Na dnešní večer, kamaráde, nezapomeneš.

Mě to vážně mrzí, ale je to fakt smůla, že IQ tvých rodičů je čistá nula a doktor, co tě ošetřuje, chodí do práce si léčit svoje ego a vybít frustrace. Že doktor, co tu dělá, je hodnej až pláči, možná si měl přeci jenom zůstat doma radši. Hlavně bejt pozitivní, každej ví, že doktor, co tě nezabije, ten tě uzdraví. A jejich

pojďme vyložit karty na stůl, teď si v mojí péči utrpení zbližuje a bolest léčí, tak zatni zuby a zadrž dech, budu to já, kdo se bude odteď zjevovat v tvých snech. Budu to já, kdo bude odteď tvoje noční můra, já jsem jenom jeden, ale vás je fůra a na světě je plno utrpení, plno krás a já jsem tu jenom pro vás, tak přijďte zítra zas.

0: Děkujeme moc. Martin Čepelík, Andrea Minema.
1: Písničky na přání na Country Radio.
2: Mohla bych poprosit o písničku od Martyho Johnsona, ještě je čas pro všechny posluchače, kterým se písnička líbí, mně se líbí, moc spíše Ivanka, a Marty Johnson je tady.

0: na přání na Country Rádiu.
1: Ještě jedna písnička do dopravy bude na Moravu. Zahrajte prosím pre Renču z Moravy k její svátku od Vojty Nedvěda, děda díky Charlie z Bratislavy.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Nezbytné dopravní informace, nejprve o D1, kolona před Šmejkalkou ve směru od Prahy není tak dlouhá, ovšem u sjezdu na Sázavu je dopravní nehoda, jezdí se jedním pruhem, tam počítejte, že si postojíte. Dále potom z Prahy do Brna u odbočky na Jihlavu se malují čáry na vozovce a jezdí se jedním pruhem, počítejte s dlouhou kolonou. Na dojezdu do Brna od Prahy je potom kolona od Kývalky. V samotném Brně je stále zavřený Pisárecký tunel, tak jsou velké kolony na objízdných trasách a v centru se v podstatě stojí. V Židenicích na křižovatce Gajdošova Táborská je dopravní nehoda, takže i tam počítejte, že si postojíte. A ještě zpátky do Prahy, od Lanového mostu až na Černý most a na Kbelskou je dlouhá kolona, zejména kamionu, jede se velmi pomalu. Problémy jsou i na Kbelské u odbočky na Letňany ve směru k D8. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radio a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Písničky na přání na Country Radio.
1: Druhou polovinu písniček na přání natáhájíme trošku nezvyklým přáním. Prosím o zahrání písničky Den jde spát pro vysílač Liblice u Českého Brodu. I vaše rádio bylo poslední, kdo z něj vysílal. Některý blízký den půjde k zemi, bohužel. Spoustu podvečerů a nocí jsme se přes půl republiky dívali na jeho blikající bílo-červená světla. Zdá se to neuvěřitelné, ale bylo to až z Krkonoš. Říkali jsme jim kočičí oči. Dnes v noci svítil naposledy, bude nám chybět. Kočičáci, píše naše posluchačka Vladěna z Krkonoš. Ano, je to pravda. Z tohoto vysílače jsme vysílali a tak hezkou vzpomínku této nejvyšší stavbě v České republice věnujeme i my.

0: na přání na Country Rádiu.
1: A pojďme dál. Sedmiletý Daneček Kindl by rád popřál štěstí všem Renátkám a hlavně svojí mamince a posílá písničku Báječná ženská od Michala Tučného. A s dovolením bych tuhle písničku spojil ještě s jedním e-mailem, kde není uvedena písnička. Chtěl bych prostřednictvím Country Rádia vzkázat své milované ženě Ivě Růžičkové z Prahy, která teď leží na áru v Motole, že na ní všichni myslíme a přejeme sílu bojovat v téhle těžké chvíli. A samozřejmě brzké a plné uzdravení. Bojuj, Ivo, manžel Jirka a syn Míša. A báječná ženská.

0: Písničky na přání na Country Rádiu.
1: Prosím, zahrajte v písničkách na přání mému dlouholetému kamarádovi Liborovi, který mi v dětství zachránil život a 13. slaví 70. a to písničkou od Michala Tučného Ještě je čas. A současně posílám přání. Libore, žij ve zdraví a v pohodě v kruhu své nádherné rodiny a spousty přátel. Užij si ještě mnoho krásných zážitků na vandrech a výpravách. Za dobrodružstvím přejí Jirka a Iveta.

A ještě jedna písnička úplně nakonec pro mého vnuka Matýska. Prosím zahrát písničku Trpasličí svatba. Vše nejlepší ti, milý Matýsku, přejí babička a děda z Jindřichova Hradce.

0: byly písničky na přání. Já vám ještě nabídnu dopravní informace v 6:30 a pak se uslyšíme znovu zítra po 15. hodině odpolední. Hezký poslech dalšího vysílání Country Rádia přeje Miloš Keller.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude od západu přibývat oblačnost. Teploty se pohybují kolem 12 až 16 stupňů Celsia. Zítra místy zaprší, přes den se ale bude postupně více objevovat slunce. Teploty čekáme od 12 do 17 stupňů Celsia.

0: Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, připraveny jsou pro vás dnešní poslední zprávy a pravidelný zpravodajský souhrn. Výrazně slabší výnosy než obvykle mají letos pěstitelé cukrové řepy. Za nižší úrodou může podle nich sucho a tropické letní teploty. Podle prvních odhadů agrární komory se škody farmářů blíží k 1 miliardě korun. Legendární a světově známá obuvnická firma Baťa definitivně končí s výrobou ve střední Evropě. Úřadu práce firma nahlásila hromadné propouštění. Poslední pobočka u nás, v Dolním Němčí, která zaměstnává asi 100 pracovníků, skončí do konce března. Hypotéky v Česku znovu skokově zdražují. Průměrná sazba u nových půjček v říjnu vyskočila na 5,79%. To je největší skok v hypotečních sazbách od letošního dubna. Zlevnění se v nejbližších měsících nedá očekávat. Státní volební komise už včera schválila výsledky letošních obecních voleb. Oficiální podobu získají dnes vyhlášením ve sbírce zákonů spolu s vyhlášením výsledků senátních voleb. Silničáři v Brně zavřeli hlavní spojku mezi dálnicí D1 a velkým městským okruhem. Pisárecký tunel bude mimo provoz 40 dní kvůli opravám. Předpokládají se velké komplikace v dopravě. Prostory pro nové nápady, technologie nebo podnikání. Tím by se mělo stát nově budované transformační centrum Ústeckého kraje, které vznikne přestavbou bývalé střední školy v ulici Stará na severní terase v Ústí nad Labem. Zprávy jsou u konce. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

Byli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v báru se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ní. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul nejdřív jen si. A pak s ním

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada.

0: ve začátku je víc všedních dnů než svátku.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude od západu přibývat oblačnost. Teploty se pohybují kolem 12 až 16 stupňů Celsia. Zítra místy zaprší, přes den se ale bude postupně více objevovat slunce. Teploty čekáme od 12 do 17 stupňů Celsia.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Všem posluchačům a tulákům zdar. Dnešní toulka nás zavede na jih Čech k Horní Plané, k Lipenské přehradě. Právě nad městem stojí nenápadná dřevěná stavba, která si říká jezerní vyhlídka. Na první pohled to není žádný obr, ale výhled, který nabízí, je překvapivě velký. Mini rozhledna byla postavena a zpřístupněna v roce 2016. Je vysoká 8 metrů a vyhlídková plošina se nachází ve výšce 5 metrů. Nahoru vede 21 schodů a po jejich zdolání se otevře krásný výhled do okolní krajiny. Největší pozornost, pochopitelně, přitahuje Lipno, jehož hladina se rozprostírá pod vyhlídkou. Za ním se zvedají šumavské vrcholy, mimo jiné Vítkův kámen, Smrčina, Hraničník, Studničná a Plechí, což je nejvyšší hora Šumavy na české straně. Přímo pod rozhlednou leží Horní Planá, město spojené především se spisovatelem a malířem Adalbertem Stifrem. Jeho jméno nese také naučná stezka, po které se dá k jezerní vyhlídce dojít. Trasa začíná v Horní Plané a vede krajinou nad městem. Autem se můžete přiblížit k průmyslovému areálu v jihozápadní části města, odkud je potřeba pokračovat pěšky. Zajímavé je, že jezerní vyhlídka nestojí na žádném výrazném horském vrcholu. Nachází se v nadmořské výšce přibližně 805 metrů. Její kouzlo spočívá hlavně v otevřeném pohledu na Lipenskou vodní hladinu a Šumavské hory. Za dobrého počasí je právě tahle kombinace vody, hor a oblohy opravdu působivá. Rozhledna je přístupná celoročně a bez vstupného, takže si výlet můžete naplánovat prakticky kdykoliv. Dobře tak poslouží třeba jako příjemná zastávka při putování celým Lipenskem. A pokud budete mít při pohledu na Lipno pocit, že je to spíš

0: jezero než přehrada. Nebudete daleko od pravdy. Lipno je totiž podle rozlohy největší vodní nádrží v České republice a jeho plocha přesahuje 48 km čtverečních. Další informace o jezerní vyhlídce hledejte například na webu jižnichechy.cz. Pěkný den vám přeje a loučí se s vámi Vítek.
1: Posloucháte Čaj o šesté.

0: Fígle a dobroty Františka Mlsoty.
1: Ahoj, pěkný podvečer, u čaje u šesté. Jednou jsme se s jedním kamarádem, který nejí maso, bavili o grilování. A on mi říkal, víš, oni se mi všichni smějou a pak mi všichni ty grilované sýry a hermelíny sežerou, protože už jsou přejedený toho masa. Tak já mám pro vás recept na hermelín grilovaný v listovém těstě. To je velmi zajímavý. Takže hermelín, listové těsto, to si koupíme hotový. Koření, nejlépe nějaký typ na grilovaný sýr nebo grilovací koření. Olivový olej, to je všechno. Listové těsto rozválíme, nakrájíme na čtverce velké tak, abychom do nich mohli zabalit celý hermelín a pěkně to zamáčknout, aby z toho byla taková velká taštička, takový velký šáteček. Posypeme kořením jemně a zatlačíme to, aby to drželo. V misce smícháme koření na ten grilovaný sýr a olivový olej. Olivový olej je nejlepší. Hermelín obalíme ze všech stran a položíme na listové těsto. Pečlivě zabalíme, aby ten hermelín nevytekl. Dále zabalíme do alobalu a položíme na grill. A to je všechno. Grillujeme, dokud těsto není zlatavé. Dobrou chuť.
0: Posloucháte Čaj o šesté. Kam?

0: Country rádiem na cestách.
1: Polodenní železniční výluky nejen na zítra. Klatovy Nýrsko, Milesko Písek, Bříza obec Roudnice nad Labem, Stará Role, Karlovy Vary Dolní nádraží, Třeboň, České Velenice, Jindřichov ve Slezsku, Třemešná, Radnice Chrást u Plzně a Šumperk Zábřeh na Moravě. To jsou polodenní železniční výluky. Šťastnou cestu.
2: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
3: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
4: Jo.
3: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
2: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
5: Škoda lásky.
6: No to je super. Myslím, že na bylo nejlepší.
5: Pívat si s nima a s ní.
2: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Radio.

0: Country Radio. Nejvíc country a české muziky. Country Radio.
1: K přečtení už není

tak vlastně krásně, psal jsem jenom básně, že už nikdo nevydá, je to teď vidím jasně. Já jen celý léta dlouhý byl jsem plný touhy,

0: písnička týdne z karavany Jirky Vondráčka a Denisy Markové.
1: Ahoj, milí posluchači Country Rádia. Hlásí se vám Jiří Vondráček s písničkou 42. týdne a tou je písnička Nic to nestojí, kterou vám zaspívá František Kasl. Já mám opravdu radost, že vám tyhle písničky týdne můžu takhle každý večer poslat, protože to je skvělý, že tady na Country Rádiu ta možnost je zahrát i takový, který třeba se jenom těší teprve na vaši přízeň. No a tak se budu snažit vybírat ty nejlepší z karavan, aby se vám s nima příjemně kráčelo po země kouli. František pokřtil své album Nic to nestojí na festivalu Třebšinské zvonění a požádal Mirka Palečka a mě, abychom mu to nové album pokřtili. Tak se taky stalo a my teď můžeme přát písničkám z nového alba, které jsou i starší a upravené, aby dolétly k těm, ke kterým mají doletět. Písnička 42. týdne se jmenuje Nic to nestojí, zpívá František Kasl.

0: Country pod kapotou.
1: Přichází vaše pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Miliony aut musí neplánovaně do servisu. Německý Volkswagen právě spouští jednu z největších svolávacích servisních akcí posledních let. Jedná se o problém s řízením. Týká se oblíbených modelů značek Volkswagen, Škoda, Audi i Seat. Celosvětově může jít až o několik milionů vozidel vyrobených v různých obdobích přibližně mezi lety 2013 až 2024. Masivní servisní vlna se tak nevyhne ani českému automobilovému trhu. O co vlastně jde? Kvůli korozi totiž může dojít k oslabení upevňovacího šroubu mechanismu řízení. Ten by se v krajním případě mohl ulomit, což by mohlo vést až k problémům s řízením během jízdy. V autorizovaných servisech proto mechanici rizikový díl zdarma vymění za nový, odolnější proti korozi. Závada se týká řady populárních modelů, například Volkswagenu Golf a Tiguan, Audi Q3, Seatu Ateca a také vozů Škoda. Celá akce bude probíhat postupně v několika fázích. Rychlost svolávání ovlivní mimo jiné klimatické podmínky v jednotlivých regionech a také dostupnost potřebných náhradních dílů. Majitele dotčených vozů bude automobilka postupně kontaktovat a pozve je k bezplatné opravě. Panika tak rozhodně není na místě. Německý úřad KBA v souvislosti s touto zprávou zatím neeviduje žádné nehody ani zranění. Podle automobilky se navíc problém může skutečně projevit jen u velmi malého počtu vozidel. Majitelé tedy nemusí okamžitě odstavovat své auto, rozhodně by ale neměli případnou výzvu k návštěvě servisu ignorovat. Pro automobilku tak půjde o poměrně drahou záležitost, protože celá akce připomíná neblaze proslulý emisní skandál z minulosti. Vy zatím jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. Loučí se s vámi Vít Pěkný.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.
2: Jsem obyčejnej bagrák a bourám starý Ústí 9 let. Mám ženu a dvě děti, klukovi jsou 3 a holce 5. Mají rádi most a řeku a v zimě hejna bílej chlapí. Holka chce bejt cowboy a kluk, že bude dělat dobutí. No nemají z toho rozum a kdo ví, kam je osud zavane. Mají na zahrádce písek a často mlsají švesky spadané. Leč nemají ani zdání, co do písku se denně ukládá. A na ty modrý švesky, že kdo ví, jakej sajrajt napadá. Ještě, že naše máma zná jednu paní, co zná školníka. A ten ví vždycky nejlíp to, co se jinak nahlas neříká. Že občas přijdou týdny, kdy mají školky v okna zavřený. A děti nesmějí nikam, no aspoň nemají boty podřený.

a že vlastně denně o jejich zdraví hraje pasiánc. Prej 2000 ročně, co berem místo masek plynovejch. Mají vyvážit ty jedy, co člověk denně místo vzduchu vdejch.

Vždyť pracující nejsou a pořád mají v obě půlky plic. Jsem obyčejnej bagrák a bourám starý Ústí 9 let. Bohužel rok mi schází,

jen lásku k městu Ústí, tu zaplať pán Bůh, jste mi nevzali. Jen lásku k městu Ústí, tu zaplať pán Bůh, jste mi nevzali.

Zítra si představte a leďte Country Radio. Budeme si povídat o Mariše. I dívce, která se jako 20-letá provdala za 35-letýho vdovce se třema dětma a otrávila ho. Nebo neotrávila? Jak to vlastně bylo s tím nejslavnějším dramatem Bratří Mrštíků? Zapátráme v historii a přidáme i trochu zpěvu a veselí. V dobrém ráno na Country Radio s Kačkou a Vláďou. Těšíme se, že se zítra zase uslyšíme.

skoro celý den. Jedu k tí, o níž jsem snil, cestou dlouhou přes 100 mil. A jen

jedu nocí šílenou, bílou mlhou, černou tmou. A můj koň už je taky unaven. Sčítám chvíli za chvílí, sčítám míly za mílí. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. A jen 7 mil mi zbývá, Marianne. Kůň už nemůže hapat, schromil ho ten věčnej chvat.

tři míle mi zbývaj k Marianne. V dálce světla zaplály, to mý oči hledali. Potíž je jenom v tom, že nemůžu dál. Sedlo si hlavu dát, už se mi chce strašně, strašně spát. A jen 100 jardů mi zbývá k Mary Ann.

našli za pár dní, ležet v jámě bezedný. Hlavu měl bílou a oči jako lev. V ruce prsten, co chtěl jí dát, proč ho k čertu nemohl hřát? A jen 100 jardů mu zbývá k Mary Ann.

0: 19 hodin. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Trampské tamtamy na Country Radio.
1: Milé kamarádky, milí kamarádi, posluchači, je úterý 19 hodin a to znamená, že na Country Rádiu se pomalu rozeznívají další trampské tamtamy a od mikrofonu vás zdraví Kuba Jiroušek. V sobotu 10. října proběhl za podzimního a dosti sichravého počasí v údolí Zatracených 60. výroční potlach kamarádů Staré řeky. Jelikož jsem na potlachu byl, tak vás dnes můžu vzít alespoň po rozhlasových vlnách na takovou malou návštěvu ke kamarádům Staré řeky. Můžete se těšit na povídání s osadníky, s čestnými členy, ale i s kamarády z různých koutů republiky, ale třeba i zo Slovenska. Při pohledu na sentimentální krajinu v sobotu jsem si jenom tak řekl, zas žloutne zem a stromy slíkají listí. No to je jedno. Na dnešní pořad se těšte, protože bude stát za to.

a kamarádi se začali pomalu scházet ke slavnostnímu ohni. V 19 se oheň zapálil a poté, co se zahrálo a zaspívalo několik písniček, se mi povedlo odchytit Josefa Pateru, zvaného Barona, který je již dlouhá léta šerifem osady a je také jedním ze zakládajících členů. No koho jiného bychom se měli zeptat na to, jak vnímá ono 60. výročí?

0: Jak bych ti na to odpověděl, prosím tě, Kubu? Je to senzační, pro mě úplný zázrak a já věřím, že i pro spoustu kamarádů. Sešli jsme se tady v Údolí zatracených neuvěřitelným 60. potlachu, 60 výročních ohňů a bohužel musím říct, že už mnozí kamarádi se s náma zúčastnit nemohou. Jenom z naší osady na našem pietním místě u křížku je už 40 mosazných cedulek kamarádů, kteří tady s náma nemůžou být. Ale odhadnul bych, že tady se sešlo 350 věrných trempířů.
1: Tak to tak špatný není vlastně.
0: Není špatný, je to výborný. Všichni jsme, jak působí atmosféra na tebe? My jsme všichni spokojení, protože skutečně je to pro nás velký svátek. Kamarádi staré řeky, abych to řekl správně, a 60 let, pro nás je to skutečně skoro zázrak.

0: V dnešních tremských tamtamech jsme tak trochu na návštěvě u kamarádů Staré Řeky. Teď hráli Eldorado, zpíval Tomáš Pergl a to je poměrně zásadní, protože Tomáš Pergl je velkým přítelem kamarádů Staré Řeky a dokonce pro ně napsal i několik písniček. Motto kamarádů Staré Řeky od počátku zní: láskou naší je příroda, příkazem budiš kamarádství. Jak motto vstupuje do duší jednotlivých osadníků, si můžeme představit teď u Honzy Fraunberka, zvaného Frambíka. To jsem se jednoduše zeptal, co pro něho osada znamená.
1: Tak určitě je to pobyt mezi kamarádama, plnění vlastně dětského snu, když jsme jako mladí kluci začali trampovat a tahle ta osada, i když jsem jakoby náplava, řeknu, ze severních Čech, tak tady už jsem taky 45 let, ale tady se mi to splnilo a v mém věku si myslím, že jsem spokojený člověk.
2: Honzo, děkuju.
1: Díky.
0: Tolik tedy Frambíka, abychom podtrhli, že je i výborným kytaristou a zpěvákem, tak si pustíme skladbu Údolí zatracených, kterou pro kamarády Staré Řeky napsal čestný člen osady Tony Linhart. Ve zpěvu Honzu doplní nejenom všichni kamarádi Staré Řeky, ale rád bych podtrhl roli Wimpyho, tedy Jardy Ejema.

0: Trampské tamtamy na Country Rádiu.
1: Ta halda dříví počká, nech koně chvíli stát.

0: Hráli a zpívali paběrky Marko Čermáka. Marko Čermák je člověk, který s kamarády Staré řeky opravdu tráví hodně času. Rád si s nimi zahraje, oni občas přijedou zahrát na West End nebo samozřejmě do Hatí, do hospůdky, a Marko rád jezdí na potlachy. Vím, že jsme spolu mluvili zhruba 3 neděle před potlachem a on mi říkal, že se teď úplně necítí, ale že udělá maximum pro to, aby dorazil. A skutečně i přesto, že počasí bylo velmi sychravé, byla zima, tak Marko se tam zjevil, vzal banjo a do 12 hodin u ohně spokojeně hrál. Samozřejmě i on se přidal ke gratulantům.
1: No tak kamarádi, ahoj, moc vás zdravím z potlachu kamarádu Staré řeky, je to jejich 60. oheň a já jim přeju, abychom se, já to teda přeju zároveň i sobě, abychom se ještě mockrát a mockrát nejenom vydali, ale aby jsme si ještě mockrát zahráli a taky nejenom tady v údolí zatracených, ale na Berounce. Ahoj.

Nádherná tramská píseň Mandolína, hudba Tomáš Pergl, text Vilda Lebeda, hrálo Údolí děsu. Je to též jedna z těch písní, která nemůže chybět na žádném potlachu ani slezině kamarádů Staré řeky. No a pojďme právě zpátky na onen potlach v Údolí zatracených, který proběhl tuto sobotu. Jedním ze členů osadní kapely kamarádů Staré řeky byl také Jarda Wimpy AM, hlas, který dobře znáte i z vysílání country rádia, například z tramských sobot. Na Wimpyho zavzpomínal na potlachu také Pavel Dráb, zvaný Drábík.

0: dneska máme 60 let výročí jako osady, 60. podlah. A já shodou okolností dneska mám narozeniny a jsem tady 45 let zpátky, jsem tu byl prvně na potlachu. Jo.
1: A jo, všechno nejlepší.
0: Děkuju moc. No, já jsem v kapele, no minule nám odešel kamarád Vimpy, že jo, tak jsme na něj dneska vzpomínali, protože tady začalo pršet jako vždycky, dneska trošku víc, takže určitě nás jako pozdravuje. Byl to skvělý kluk, znám ho prakticky těch 45 let, byli jsme velký kamarádi a jako chybí to, no. Dneska jsem měl zpívat písničku po něm, vynechal jsem půl sloky, ale snad mi to tam nahoře odpustí a strašně na něj vzpomínám, byl to skvělý kluk.

0: Zpíval dvakrát Jarda Wimpy AM společně s kamarády Staré řeky, na jejíž potlach vás nyní, alespoň po rozhlasových vlnách, opět zvu. Jak už Baron říkal v úvodním slovu, na potlachu se sjelo opravdu hodně kamarádů, myslím, že něco přes 300. Jedním z nich byl i velký přítel Rebro ze Slovenska, kterému též musíme dát slovo.
1: No ahoj kamaráti, tu Rebro, ostatní kamarádov Staré řeky, ktorej prajem všetko najlepšie, hodne pekných trampov, počasia a veľa, veľa srandy. To praje kamarád Rebro z ďalekého Slovenska.
0: Rebro si mě získal také tím, že společně s dalšími přáteli mi přivezli ze Slovenska pravou borovičku. Ještě jednou jim na dálku za to moc děkuji. Dalšími hráči, kteří se objevili na potlachu a gratulanty, byli také duo Tornádo. No, musel jsem se zeptat Ivety, co přeje kamarádům Staré řeky k tomu 60. výročí, a k tomu hnedka dáme jednu písničku, která se jmenuje Pastevci koní. Tam je totiž takový verš. Náš svět je malej, tak hospodo nalej. A když tento verš přichází, Iveta vstává a, mohl bych říct, zpívá opravdu na lesy.
2: Miláčkové moji, k vašim 60. výročí. Strašně vás mám ráda, buďte furt takový, jaký jste. Ahoj, Tornádo.
3: I s východem

0: Nové struny zahrály osadní píseň West Endu Údolí hadrů. Též šerif West Endu Vašek Janda byl na potlachu kamarádů Staré řeky a popřál jim toto.
1: Kamarádi, jsme zde na potlachu kamarádů Staré řeky. Je to 60. výročí a navíc to jsou naši kamarádi, kteří chodí i na naše ohně a spoléháme na jejich umění muzikantské. Oni mají totiž ve svém repertoáru strašně písniček a navíc Berouně mají velkou zásobu kamarádů, kterých je minimálně přes 100. Takže všech nejlepší, kluci, ať žijte po Trémsku. Ahoj.
0: A touto gratulací šerifa osady West End Vaška Jandy jsem své nazbírané rozhovory a přání se sobotního potlachu kamarádů Staré řeky vyčerpal. Čím ale tento náš rozhlasový exkurs na potlach zakončit? No možná bych poprosil dalšího čestného člena Štěpána Raka, Trémskej pláč.

Mistr a kamarád Štěpán Rak zakončil náš pomyslný rozhlasový exkurs na potlach kamarádů Staré Řeky. Ještě tu mám několik informací, které bych vám rád sdělil. První se váže k dnešku. Pokud byste se chtěli podívat na fotky z potlachu, které jsem pořídil, nebo mám dokonce jedno moc hezké video, kde Pozvolná smrt společně s Marko Čermákem, Baronem a dalšími hrají mandolínu, tak se podívejte na můj oficiální Facebook Jakub Jiroušek. No a poté mám tu dvě milé pozvánky na koncerty, kde se můžeme i potkat. První je do Rosochatce u Havlíčkova Brodu, kde tuto sobotu 17. října vystoupím společně s Novými strunami. Takže tato sobota 17.10. Nové struny v country klubu Rosochatec u Havlíčkova Brodu. No a poté za týden jedeme společně s KTO zahrát do nádherného sálu UFO v Trutnově. Ve středu 21. října od 19 hodin, ale pozor, zbývá tam posledních asi 12 lupenů. No to už bylo ode mě pro dnešek vše. Příští týden nás navštíví cestovatel a spisovatel Ladislav Zibura. Na to se moc těším také. A hlavně ještě jednou mi dovolte popřát kamarádům Staré Řeky všechno nejlepší k jejich jubileu a přeju jim hlavně pevné zdraví a dobrého kamarádského ducha, a tím to dlouho vydrží. Mějte se moc hezky a za týden naslyšenou. Ahoj!

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Skupina Folk Team vystoupí v Heligonce ve čtvrtek 15. října od 19 hodin v Ostravě. Bude se křtít nové album Na konci světa a zazní i osvědčené hity a nové písně. Kmotrem alba bude Jaromír Nohavica. Koncert Legenda Petr Novák turné 2026 se koná ve středu 14. října. Vystoupí Karel Kahovec, Viktor Sodoma, Petr Bende, Josef IX., Slávek Janoušek, Michal Pavlík a George Beethovens. Metropol České Budějovice a začátek je v 19 hodin. Skupina Nové struny hraje v country klubu Rosochatec u Havlíčkova Brodu v sobotu 17. října od 18 hodin. Nové struny jako vždy vystoupí s porcí trampských a swingových písní. Zahraje tady i skupina Druhá míza. Skupina Holokrci hraje v hudebním klubu Riko v ulici Pod Hájkem na Praze 8. V sobotu 17. října si přijďte zaspívat a zatančit. Se skupinou Holokrci žádná nuda rozhodně nehrozí. Začínáme ve 20 hodin.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Klidný úterní večer s datem 13. října vám přeje Petr Kocman a vítám vás ve večerním vysílání Country Rádia. Je pro vás připravena samozřejmě jako každý všední den v tuto dobu i hodina Country je všechno, co se mi líbí, tedy písně, které pro vás vybírám ze svého archivu. Někdy sáhnu hloub, někdy méně. Dneska to bude, myslím, tak docela vyváženo. Ale začneme jednou písní, kterou já už mám dlouho, dlouho rád. A to i z toho důvodu, jednak, že se v ní sešli dva mý oblíbení zpěváci a navíc je to píseň, která v sobě snoubí prvky moderní country, soulu, trošičku R&B. Je to prostě krásná píseň, jmenuje se Ain't Nothing Like a Real Thing. A ve studiu se při tomto duetu sešly dvě opravdové hvězdy, a sice countryman, zpěvák a skvělý kytarista Vince Gill a také úžasná zpěvačka Gladys Knight, které se přezdívá císařovna soulu. Tahle ta dáma letos v květnu oslavila 82. narozeniny.

To byla kapela Cadillac, písnička Kouzelný kout, CDčka, které vydali v roce 1996 s názvem Život je jízda. Velká jízda bude i ta následující písnička, protože to bude skvělý a hvězdný duet dvou velikých S světa blues a rocku, nebo dejme tomu country rocku, a sice Joe Bonamassa a Johna Hyatta. Oba pánové se znají už dlouhá léta a sešli se hned několikrát ve studiu. Tohle bylo to první setkání, které se uskutečnilo v roce 2011, když nebojím se toho označení, protože to je v podstatě i oficiální nejlepší bluesman v současnosti na planetě. Joe Bonamassa vydávala v roce 2011 své skvělé album s názvem Dust Bowl. Tak tam se objevilo hned několik duetů, jeden z nich byl právě s Johnem Hyattem, ale taky v jedné písničce, představte si, zahrál společně s Glenn Hughesem, což je basista proslulý, který hrál třeba s kapelou Deep Purple, a také se objevil v písni Paul Rogers, což je chlapík, který hrál také v mnoha zásadních kapelách, třeba Bad Company, a po odchodu Freddie Mercuryho jel s Queenama turné světové. No ale také v jedné písni se objevuje s rokoností Vince Gill, kterého jsme dneska slyšeli. Je to i píseň autorská z jeho autorské dílny. No a je tam taky krásný cover od Barbra Streisand. A já vám tedy dneska pustím ten zmiňovaný duet s Johnem Hyattem, který John Hyatt také spolu složil, protože je to skvělý autor. A přestože tu písničku hraje bluesman a rocker, tak si všimněte, jak se jí podařilo nahrát skvělou country píseň. Ona má i countryhový název, Tennessee Plates.

To byla jedna z mých velmi oblíbených a řekl bych ne tak známých písniček Marie Rotrové, Náměsíčná laň. Dneska jsme slyšeli už dva duety, ale teď to všechno trumfnu, protože zazní píseň, ve které se sejde hned pět zpěváků. Je to projekt, který dal dohromady zpěvák Jimmy Buffett, který bohužel už mezi námi není. Ale jeho písně ano, ty zůstávají nadále a dělají nám radost. A on kdysi, myslím, že to byl nějaký rok 2011, 12 nebo tak nějak, to už se nepamatuji, není podstatné, dělal svoji novou desku a tam zařadil hodně duetů. Zaspíval jsem třeba s Georgem Straitem, Martinou McBride, no ale jedna píseň teda, ta tomu nasadila korunu, protože vzal velikou klasiku Henka Williamse, Hey Good Looking, a přetavili do svého typického soundu, protože stejně třeba jako Kenny Chesney i Jimmy Buffett miloval takový ten přímořský život. On většinu svého života trávil nejlépe na pláži v nějakém krásném domě, protože měl několik domů po světě, na Bahamách a různě. Hlavně to byly domy u moře zkrátka a miloval takovou tu pohodu pod palmou, ve stínu, drink, pohodička. No a tím nakazil i hodně svých kamarádů, no a vzal tedy Hey Good Looking a dal jí do takového karibského stylu, řekl bych. A do té písničky si pozval své přátelé, velmi slavné country zpěváky Clint Blacka, Kenny Chesneyho, Elena Jacksona a Tobyho Keithe a společně udělali tuhle tu krásnou vzpomínku na Henka, ale opravdu úplně nečekaně. Tak pojďme malinko zpátky do letního období. Uděláme si malinko na chvilku léto a pláž, sluníčko a drinky.

To byl Honza Nedvěd mladší a písnička Smetu cizí z jeho alba z roku 2000. Teď se vrátíme s tou následující písní pomyslně o 40 let nazpět do roku 1986, kdy britská poproková kapela Pretenders vydala skvělé album Get Close a nejdříve z něj do světa vyslala single v podobě skvělé písně, která se jmenuje Don't Get Me Wrong, tedy Nechápej mě špatně. Tu písničku napsala pochopitelně jako téměř ve všech případech Chrissy Hynde, což je dáma, která stála pomyslně v čele téhleté kapely. A mimochodem k napsání té písně ji inspiroval její kamarád, jedna z největších světových tenisových legend, pan John McEnroe. Takže vidíte, co někdy vede k tomu, že vznikne píseň. Stačí jedno přátelství, kamarádství a jeden z velkých hitů je na světě. Já vám teď tuhle tu písničku ale pustím v country úpravě od country zpěvačky Sarah Evans, která před pár lety natočila album, kam zařadila také písně, které vždycky milovala, které ji ovlivnily. No a jedna z nich je právě Don't Get Me Wrong od Pretenders a ona Chrissy Hynde uvádí jako jednoho ze svých ženských vzorů vysloveně, takže proto se rozhodla tu píseň na album zařadit a povedla se jí náramně tedy, takže další úprava rockového hitu v country kabátku. Sarah Evans, Don't Get Me Wrong.

To byla vzpomínka na Pavla Bobka, písnička Odvykám. Teď vám pustím jeden z mých vůbec nejoblíbenějších duetů a nejoblíbenějších love songů vůbec, písničku Does He Love You, kterou v roce 1982 napsali Billy Stritch a Sandy Knox. Nahráli tehdy se svým triem. No a ta písnička byla dokonce nabídnuta Barbara Mandel a také Liza Minnelli. No ale nakonec ji nahrála Reba McEntire, veliká country hvězda. No a ten duet chtěla naspívat s Lindou Davis, což je senzační zpěvačka, která tehdy zpívala v její doprovodné koncertní kapele, sbory. No ale Reba říkala, ona je sice moje zboristka, ale především je to úžasná zpěvačka, což za chvíli uslyšíte. Ale manžel Reby McEntire, Narvel Blackstock, argumentoval tím, že by možná si raději měla vybrat do toho duetu nějakou slavnější zpěvačku, třeba jako je Winona nebo Trisha Yearwood, které v té době byly apropo u stejného vydavatelství MCA Records. No a McEntire zavolala Tony Brownovi, což byl tehdy producent a pracoval s Winonou Judd. No a Brown řekl, že by jako píseň mohla samozřejmě nahrát, ale ať ji Reba požádá osobně, ale taky dodal, že Winona nechce zpívat písně o manželských problémech. Nicméně Reba McEntire ji opravdu demo snímek poslala, no ale poté, co se jí Winona neozvala vůbec zpět, tak tu písničku nakonec nahrála s Lindou Davis v červnu roku 1993 a dobře udělala, protože to byl obrovský hit. Mimochodem miluju i ten videoklip, je to opravdu velkolepá záležitost. Mrkněte na to, myslím si, že to bude asi i někde na YouTube. Tak pojďte si zaspomínat na rok 1993 a krásný duet Does He Love You? Reba McEntire a Linda Davis.

Jak vždycky říkám, tak tohle byla moje nejoblíbenější česká country kapela Žlutý pes, písnička Dlouhá chvíle z jejich skvělého alba z roku 1996, na kterém je mimochodem i slavná Sametová. Tak a na závěr jsem připravil písničku, kterou velmi dobře znáte, jmenuje se On the Road Again. Ano, je to ta píseň od Willieho Nelsona, kterou kdysi složil pro jeden film a složil ji takzvaně na zakázku. A jak on pak v těch rozhovorech vyprávěl, tak v podstatě rychle jsem něco složil, protože jsem si myslel, že ta píseň projde bez povšimnutí v tom filmu a nikdo si na ní nespomene, ale opak byl pravdou, ta píseň se naopak velice ujala a vznikl jeden z největších country hitů na světě vůbec. Tak to vzniklo velmi nevinně. No a zpěvačka Dina Carter, kterou znáte díky hitu Strawberry Wine, který u nás přespívala Šárka Resková jako Borůvková, tak Dina Carter dávala jeden rok dohromady nové album, kam zařadila své oblíbené písně, na kterých vyrůstala, no a On the Road Again byla jedna z nich. A ona ty písně pojala úplně jinak, nahrála je v nových aranžích, v nových úpravách. A aby to bylo ještě zajímavější, tak do těch písní si pozvala ty původní interprety a autory. Takže se tam třeba objevuje i píseň Lay, Lay, Lay od Boba Dylana, nebo je tam Kris Kristofferson, tak je tam Boxer, no spousta velikých hudebních perel, no a do On the Road Again si pozvala samozřejmě Willieho Nelsona a takhle to dopadlo. Tak to je tedy předposlední píseň, hodinky country je všechno, co se mi líbí a já se na vás budu samozřejmě těšit po 21. hodině ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje klidný večer.

0: Deka pečlivě vybrané trampské písně. Patnáct deka libového folku.
1: Jdou po mně, jdou. Na každým rohu mají fotku mou.
0: Dva připátky mírně prorostlého bluegrassu.
2: Než otevřu rád oči, špajzku probírám.
0: A nakonec nějaká ta dochucovadla kvůli celkovému šmaku. Country Radio. Lahodný pokrm pro vaše uši. Je 21 hodin. Večerní klídek s Petrem Kocmanem na Country Radio.

stál jsem u zábradlí mostu, někde v hloubce voda pádí, kolem zhromáždění rádců, jedni radí, jiní svádí, první jistější je zůstat, druzí krásnější je skočit, potom zafoukal můj vítr, kam si odlal.

tam ještě stojím, i když potkám ten svůj vítr, možná časem neobstojím, ale rozhodnu se brzy, abych cítil volnost letu, snad mi pomůže můj vítr, možná, že se ve všem pletu.

Dospíval Vabiraněk písničku Vítr, posloucháte večerní vysílání Country Rádia, je právě 21 hodin 10 minut, s vámi Petr Kocman. No a v následujících minutách se můžete těšit na další takové krásné písně, třeba na nádherné setkání Jardy Samsona Lenka s Vlastou Redlem, písničku Naděje a touhy z roku 1989. A samozřejmě nechyběl ani Slávek Janoušek. Naděje.

Tak a jdeme se podívat na to, co zajímavého se událo 13. října v historii, a to samozřejmě jak u nás, tak i ve světě. V roku 1601 během svého pražského pobytu povečeřel dánský astronom Tycho de Brahe u Petra Voka. Odehrálo se to v paláci na Hradčanském náměstí, no a za necelé dva týdny zemřel. V roku 1754 se v Praze konal první tah právě založené státní loterie. V roku 1781 vydává císař Josef II. Takzvaný toleranční patent, čímž vyhlašuje neomezenou náboženskou svobodu. To byla převratná věc tehdy. V roku 1870 vystupuje desetiletý Gustav Mahler v Jihlavě na svém úplně prvním klavírním koncertě. V roce 1903 byl v Bohumíně zahájen provoz parní tramvaje. No a při této příležitosti byl ukončen provoz koňské tramvaje. V roku 1929 se odehrálo první rozhlasové vysílání z dostihu Velké Pardubické. V roce 1932 proběhla premiéra druhého filmu Voskovce a Wericha Peníze nebo život, samozřejmě v režii Jindřicha Honzla. No a o rok později proběhla premiéra další hry Voskovce a Wericha, tentokrát Osel a stín. Samozřejmě se to odehrálo v osvobozeném divadle. No a roku 1965 londýnská kapela The Who nahrála nejznámější píseň My Generation.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Tak si představte, že dneska, tedy 13. října, je Mezinárodní den bez podprsenky. Ano, slyšíte správně, to se dneska slaví. Tak nevím, milé dívky, dámy, děvčata, jestli jste to oslavili dostatečně, ale já jsem se tomu tak trošku podíval na zoubek, jak je to vlastně s podprsenkou. A zjistil jsem také, že podle nejrůznějších statistik vlastní průměrná česká žena asi 10 podprsenek a dámy v cizině jich mají dokonce 15. No a jejich prodej je dost výdělečný biznis. Konec konců jen tržby několika největších českých výrobců spodního prádla se pohybují v řádech 100 milionů ročně. No, jednoduše řečeno, není snad žena, která by nějakou tu podprsenku ve svém šuplíku s prádlem neměla. Stanovit to přesné datum, kdy na sebe žena poprvé v historii oblékla podprsenku, je samozřejmě nemožné, ale faktem je, že už v antickém Řecku některé ženy nosily na své hrudi něco, co by se moderní terminologií dalo nazvat podprsenkou. Šlo totiž o jakýsi kus látky, jimž si žena například při atletických závodech svazovala ňadra, pravděpodobně proto, aby ji při pohybu a sportovním výkonu nepřekážela. No a zhruba ze stejné doby pak pochází i strofion, což je tedy opět pruh látky či stuhy, který se upevňoval pod prsa nebo mezi ně, ale měli je spíš takzvaně tvarovat, než, jak to říct, no, klidnit. Podobné vychytávky pak používaly i ženy v antickém Římě. Dokazují to například archeologické nálezy ze sicilské vily Romana del Casa z přelomu 3. a 4. století našeho letopočtu, kde archeologové našli mozaiky, na nich jsou mimo jiné vyobrazeny dívky při sportu právě v těchto podprsenkách. No a slavné mozaice se říká mimochodem dívky v bikinách, protože skutečně to, co mají na sobě, připomíná bikiny, tak, jak je známe dnes. No, ještě donedávna si vědci také mysleli, že podprsenka jako taková je vynálezem spadajícím do 19. století. Všechna ta staletí předtím totiž podle všeho měla patřit korzetům, jenže nález z roku 2008 vypovídá o něčem úplně jiném. V rakouském zámku Landberg totiž archeologové našli 4 lněné podprsenky. Opravdu připomínají to, co lze nalézt v dnešních obchodech se spodním prádlem a jsou staré 600 let. Zní to neuvěřitelně. A 2 exempláře zachované ve fragmentech vypadají jako kombinace takové podprsenky a krátké košile. No a košíčky končí přesně pod ňadry, byly doplněny o další textilní části, které zakrývají dekolt a oděv ale neměl rukávy. Nicméně ani tenhle nález nemění nic na tom, že i když v 15. století některé ženy možná podprsenky nosily, na dalších několik set let těla většiny z nich skutečně svázal korzet. No a ten byl nedílnou součástí ženského šatníku velmi dlouho a jeho funkce byla jasná. Bez ohledu na pohodlí měl jakékoliv ženské tělo sešněrovat a vymodelovat do tvaru přesýpací hodin. Správná žena měla totiž ňadra, jak by řekli Cimrmani, dmoucí, pas doslova vosí a boky vyklenuté. No a to vše se, o to vše se právě postaral korzet. No a že ženy nemohly dýchat, korzet jim nepřirozeně stlačoval žebra a běžně omdlévaly, tehdy vůbec nikdo neřešil. A že mají korzety neblahý vliv i na vnitřní orgány, trávení a údajně i na plodnost, o tom začali lékaři hovořit až někdy v 19. století. No, šílená věc. Vypadá to ale, že ženy čím dál víc toužily po pohodlí, no a na druhou stranu svá prsa jednoduše chtěly mít pod kontrolou. A tak došlo ke znovu objevení podprsenky a protože nikdo tehdy netušil, že je znali už ženy v 15. století, šlo o objev převratný. Kdo tedy v 19. století podprsenku vynalezl? No, existují 2 adeptky. První z nich je francouzská Hermine Cadol, jež se aktivně účastnila velké francouzské revoluce a po porážce skončila dokonce na půl roku ve vězení a po propuštění utekla s rodinou do Argentiny. Tam si založila obchod se spodním prádlem, ale v roce 1889 se znovu vydala do Paříže. A tam na světové výstavě světu představila svůj vynález, korzet rozdělený na 2 části, tedy na něco, co by se dalo nazvat spodními kalhotami a podprsenkou. Pojmenovala ho v překladu něco jako pohoda či dobrý pocit, no a jako feministka bojující proti útlaku žen to vnímala jako jakési osvobození žen, pochopitelně. No a dvoudílný korzet se ujal nad její očekávání a velmi brzy
Mezi její zákaznice patřily významné ženy, za mnohé zmíním třeba slavnou Coco Chanel. No a o pár let později, konkrétně v roce 1910 v New Yorku, žila mladá dívka z bohaté rodiny, která o Erminy Kadol a její podprsence neměla ani ponětí a řešila úplně obyčejný dívčí problém, kdy jí přes večerní šaty z tenké látky a s výstřihem prosvítaly velrybí kosti, jimiž byl vystužen korzet. No a tehdy 19-letá Mary Phelps Jacob tak korzet sundala a ze stuhy a dvou kapesníčků sešitých k sobě se vytvořila jakousi, dejme tomu, jednoduchou podprsenku a večer pak zjistila, že tím nevyřešila jen estetický problém, ale že se jí jednoduše celkově mnohem lépe dýchalo a tančilo. No, pochlubila se kamarádkám a ty hned chtěli něco podobného. A Mary byla nejen šikovná, ale také chytrá a vycítila, že její nápad má potenciál a v roce 1914 si ho dala patentovat. A tím odstartovala svůj vlastní biznis, který velmi dobře skvétal. No a nejen proto, že její podprsenka byla pohodlná a funkční, ale do karet jí hrála i první světová válka. Muži šli totiž bojovat a ženy místo nich museli do továren, kde se v korzetech opravdu moc dobře fungovat nedalo. Dokonce se traduje, že se tehdy ušetřilo 28 000 tun oceli, která se používala na výrobu korzetových výstuží, což vydalo na dvě bitevní lodě. No, ale tenhle biznis ale Mary později prodala a začala se věnovat literatuře, co by spisovatelka. Tak, takhle tedy velmi v rychlosti, jak to je s podprsenkami, a já jsem k tomuto tématu vybral tematickou píseň v podání Zdeňka Rytíře a Petra Spáleného. Absolutní žena.

Na závěr hodiny jsem pro vás vybral jednu moc pěknou píseň o snovém mužíčkovi, který podle legendy chodí a sype dětem do očí kouzelný písek, který je uspí. A je to písnička, kterou v roce 54 napsal jistý pan Pat Ballard a jako úplně první nahrál skvělý zpěvák a také trumpetista Von Monroe. Ale já vám ji teď pustím v podání tří úžasných country zpěvaček, a sice Dolly Parton, Emmylou Harris a Linda Ronstadt, které se dali dohromady na konci 70. let a nazvali se prostě a jednoduše Trio. A tu písničku s nimi nahrával také Chet Atkins, vynikající producent a skvělý kytarista. A v jejich podání ta píseň je opravdu něco mimořádného. Tak pojďme na chvíli do snu, ale vy nespěte, vy samozřejmě poslouchejte dál Country Radio, protože i po 22. hodině se na vás bude těšit Petr Kocmán.

To byl Pavel Bobek a jeho písnička z roku 1981 z LPčka Zkus se životu dál smát. Originál samozřejmě od Kennyho Rogersa, Covered of the County z roku 79. A ten český text pro Pavla napsal jeho tehdejší semaforský kolega Michal Janík. Je 22 hodin 10 minut, posloucháte úterní noční vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman, až do půlnoci pochopitelně. No a v této hodině jsem si pro vás připravil dvě výročí, kterým se budeme věnovat trošku podrobněji. Jedno výročí se bude týkat jednoho velmi slavného zpěváka a to druhé výročí se bude týkat jedné velmi slavné budovy. Víc vám zatím neprozradím. Teď si dáme píseň, která se dá označit jako absolutní rekordmanka. Je to píseň Choosin' Texas, kterou bude zpívat Ella Langley. A tahle ta dívka s touhletou písní se na hitparádě teď aktuálně tyto dny drží neskutečných 24 týdnů, což je absolutní rekord, který nikdo doteď neměl, až přišla tahleta 27-letá Američanka a všechny strčila do kapsy. Teď tedy se bude bojovat o to, jak to dopadne s písní All I Want For Christmas, což je každoroční hit, ale zatím to vypadá, že Ella prostě vede. No, zase se ukázalo, že country je prostě skvělá muzika, tak jdeme na to, přeji vám hezký večer.

Tak všichni se poznali samozřejmě Paula Simona, Arta Garfunkla, jejich slavnou píseň Mrs. Robinson z filmu Absolvent, ve kterém debutoval Dustin Hoffman. Tuhle tu píseň jsem pustil záměrně, protože právě dnes slaví 85. narozeniny Paul Simon. Vy, kteří jste byli na jaře na jednom z jeho pražských koncertů v Kongresovém centru, tak mi dáte určitě za pravdu, že to byl naprosto neuvěřitelný zážitek, pro mě hodně nečekaný, protože on ten koncert měl rozdělen na dvě poloviny. Ta první byla hodně, hodně komorní a v druhé půli už samozřejmě zněly všechny ty zásadní hity a přestože Paulu Simonovi už je tolik, kolik mu je, tak to nebyl žádný, teď to nemyslím špatně, roztřesený stařec na jevišti, ale opravdu ty písně předvedl v plné parádě a hlavně měl senzační kapelu, naprosto perfektní. No, Paul Simon se narodil samozřejmě v New Yorku, vyrůstal ve čtvrti Queens, což je tedy, není to úplně jako Harlem nebo Bronx, ale nic moc, ale tam prožil své dětství, no a vlastně začala hrát už někdy ve 13 letech a začala hrát se svým kamarádem ze stejné čtvrtě Artem Garfunklem, takže oni tu dvojici tvořili opravdu už takhle, dá se říct, v dětství. No a oni měli hodně vzorů. Tehdy to byly hodně ty doo-wopové kapely, nejvíce samozřejmě se jim líbily Everly Brothers a ty jejich krásné dvojhlasy, což také vlastně imitovali na svých prvních nahrávkách. A mimochodem oni se nazvali Tom and Jerry, což je velmi komický, takhle si prostě říkali. No a dokonce v roce 57 debutovali na americké hitparádě s písní Hey Schoolgirl, kterou natočili u Big Records, no a ta píseň dosáhla magického 49. místa, ale bylo jim 16 let, takže i to byl velký úspěch. No, pak se ty jejich cesty různě scházely, rozcházely, protože Simon se chtěl samozřejmě věnovat muzice, kdežto Art Garfunkel byl nadán matematikou, takže studoval architekturu na Columbia University na Manhattanu, ale občas si mezi tím zahráli, ale jistý zlom nastal v 60. letech, kdy Paul Simon vlastně se setkal s folkovým hnutím, toho docela zásadně ovlivnilo i v tom psaní písní. No a na počátku roku 64 přišel Simon ke Garfunklovi a nabídl mu několik nových písní v takovém folkovém stylu, no a mezi nimi byla třeba i slavná skladba Sound of Silence. No a potom oba vydali společně desku, poprvé vlastně pod skutečným jmény, tedy jako duo Simon and Garfunkel. No a to album dostalo název podle jedné z písní Wednesday Morning 3 AM. No a to album obsahovalo písně samozřejmě od Simona, ale i dalších autorů a různé spirituály. Zpočátku tedy to nebyl žádný úspěch a byl to docela propadák, ale později se prosadilo a to díky zásahu šikovného producenta pana Toma Wilsona, který upravil to aranžmá písně Sound of Silence směrem víc k mladým posluchačům. A vlastně tam přidal elektrické kytary a bicí, no a najednou se z té skladby stala obrovská pecka a byl to veliký hit roku 1965, no a Simon a Garfunkel tím pádem byli okamžitě na špici, byli to nejuznávanější hudebníci té doby. Simon dokonce kvůli tomu opustil Anglii, kam se uchýlil po neúspěchu toho alba, tedy prvotním neúspěchu. No a potom vydávali samozřejmě další alba a další písně, ale vrcholem tedy je nutno podotknout, že je nepochybně album Bridge Over Troubled Water z roku 1970, zejména tedy ta titulní skladba, která je dokonce označována jako jedna z nejlepších písní všech dob. To album získalo 6 cen Grammy a byl to naprostý bestseller. No, vlastně pak nastalo o to větší překvapení, když oba pánové ohlásili rozchod, který byl zapříčiněn jednak, dejme tomu, Artovou hereckou kariérou, protože on během toho natáčení alba věnoval pozornost spíš castingu, tehdy pro film Hlava 22, což je samozřejmě film podle skvělé knihy. No a Paul také chtěl být nezávislý, chtěl dělat pod svým jménem a dokonce se traduje, že svou roli mohl hrát i fakt, že Art Garfunkel se jako interpret písně Bridge Over Troubled Water paradoxně těšil větší popularitě než tedy její autor. No, takže se rozešli. No a Paul Simon potom vyrazil na svoji solovou dráhu a o tom bychom mohli povídat dlouho, ale samozřejmě
je potřeba zmínit, že v podstatě jeho největší úspěch byla deska Graceland z roku 1985, což je opravdový milník v historii žánru world music. Ta ukázala cestu mnoha následovníkům a je to opravdu dnes skvělé album. Tak já bych tedy na Paula Simona a na Arta Garfunkla teď rád zaspomínal na jejich společné působení právě písní Bridge Over Troubled Water, ale jelikož samozřejmě znáte ten originál, tak já teď pustím nádhernou verzi, kterou nahrál sám král rock'n'roll Elvis Presley při jednom natáčení, při jednom sessionu v Nashvilleu, kde natočil i spoustu country písní, no a mezi nimi byla i tahle ta perla od Paula Simona, Bridge Over Troubled Water, takže všechno nejlepší mistru Simonovi k jeho 85. narozeninám.

0: se jednou vyrazit na tramp.
1: Kam tak spěcháš, trampe kamaráde, kam tak pospícháš?
0: Že je venku zima, prší, anebo už vám nohy tak neslouží? Nevadí, na více než stoletou historii českého trampingu můžete zavzpomínat s Petrem Třebickým. Už tento pátek po 19. hodině ve výsledku.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country
1: Radio. Bonanza. Tohle je vítězná písnička minulého týdne.

Dneska je významný den pro samozřejmě, hlavně tedy pro všechny občany Spojených států, ale také pro všechny milovníky architektury, protože právě dnes v roce 1792 byl ve Washingtonu položen základní kámen Bílého domu. Když se tedy všechno uvedlo do provozu, tak do Bílého domu v roce 1801 se nastěhoval Thomas Jefferson, který společně s architektem Benjaminem Henrym Lathropem rozšířili komplex směrem ven takzvaně, no a vznikly dvě kolonády. Jejichž úlohou bylo původně tedy zakrýt stáje a skladiště, a které později propojily další přístavby. Během války bylo sídlo v roce 1814 během vypalování Washingtonu britskou armádou zapáleno a oheň tehdy zničil interiéry a způsobilo opravdu značné škody vnější fasádě a ta následná rekonstrukce probíhala pod dohledem Jasona Hobana a už v říjnu roku 1817 se do částečně obnoveného domu nastěhoval prezident James Monroe. No a důležitá věc, to poškozené vnější zdivo bylo opatřeno bílou barvou, což samozřejmě přispělo k pozdějšímu ustálení názvu Bílý dům. V průběhu 19. a počátkem 20. století proběhly další přístavby, tedy jižní portikus byl dokončen v roce 1824 a severní v roce 1829. Kvůli narůstajícím administrativním potřebám nechal prezident Theodore Roosevelt v roce 1901 přesunout pracovní kanceláře do nově postaveného západního křídla. No a Roosevelt také začal oficiálně používat mimochodem to pojmenování Bílý dům. V roce 1927 byla část podkroví upravena na obytné prostory a východní křídlo získalo takové reprezentativní sály pro různé recepce, no a Jeffersonovy kolonády spojily nově vzniklé části a práce na východním křídle byly dokončeny v roce 1946, čímž vzniklo více kancelářských kapacit. No a po druhé světové válce bylo zjištěno, že původní nosné stěny a dřevěné trámy jsou ve špatném technickém stavu. A za vlády Harryho Trumana byly mezi lety 49 až 52 vnitřní prostory prakticky kompletně rozebrány a uvnitř původních obvodových zdí byla vybudována nová ocelová nosná konstrukce. No a po dokončení rekonstrukce se prezidentská rodina v roce 52 opět nastěhovala do kompletně obnoveného sídla. Mimochodem, Bílý dům se skládá ze 6 pater, tedy dvoupatrového suterénu, přízemí, takzvaného státního patra, state floor v originále, no a druhého a třetího patra. A termín Bílý dům se pravidelně používá jako metonymum pro výkonný úřad prezidenta Spojených států a pro prezidentovu administrativu a poradce obecně také. No a objekt je tedy jak funkčním centrem moci, tak takovým, řekněme, mezinárodním symbolem americké vlády a státnosti. Pro veřejnost, to kdybyste chtěli navštívit, tak jsou návštěvy možné takovou formou prohlídek. Pro americké občany se obvykle zprostředkovávají přes kanceláře členů kongresu. Zahraniční návštěvníci musí žádat přes své diplomatické zastoupení, no a z bezpečnostních důvodů jsou prohlídky pochopitelně omezeny a podléhají velmi přísným kontrolám. Ta budova je také předmětem četných rekonstrukcí, uměleckých a historických studií a v žebříčku oblíbená americká architektura sestaveném v roce 2007 se umístil Bílý dům na druhém místě amerického institutu architektů dokonce. No a ten současný Bílý dům je vlastně, řekněme, takovým výsledkem vícestupňových stavebních úprav a rekonstrukcí v průběhu víc než dvou století. No a kromě své praktické administrativní role zůstává zároveň samozřejmě kulturním a také symbolickým dědictvím Spojených států.

Tak tuhle tu písničku v roce 1984 naspívala Naďa Urbánková společně s Karlem Černochem na LPčko, které bylo nazváno jednoduše Naďa. No a nahráli ho samozřejmě s country beatem Jiřího Brabce. Na závěr hodiny jsem si připravil jeden z nejoblíbenějších jazzových standardů, píseň Pennies from Heaven, kterou v roce 1936 jako úplně první naspíval skvělý Bing Crosby, což byl mimochodem velký idol Dina Martina a také Franka Sinatry. No a ta píseň se od té doby dočkala mnoha různých úprav a zpracování, no a jednou z nich je i zpracování našeho skvělého zpěváka a kytaristy Karla Plíhala, který naspívá s českým textem Josefa Kainara jako Peníze z nebe. Přeji vám hezký poslech a těším se na vás po 23. hodině ve večerním, vlastně nočním vysílání Country Rádia.

teda si představte a leďte Country Radio. Budeme si povídat o Mariše. I dívce, která se jako 20-letá provdala za 35-letýho vdovce se třema dětma a otrávila ho. Nebo neotrávila? Jak to vlastně bylo s tím nejslavnějším dramatem bratří Mrštíků? Zapátráme v historii a přidáme i trochu zpěvu a veselí. V dobrém ráno na Country Radio s Kačkou a Vláďou. Těšíme se, že se zítra zase uslyšíme.

jak on říkal, nakrmil své kočenky. No, těch míst bytostně spojených s tímto pábitelem, s talentem od Pána Boha je spousta, a to napříč republikou. A publicista Tomáš Mazal je zmapoval slovem i obrazem a výsledkem je originální průvodce nazvaný Cesty s Bohumilem Hrabalem. K takovým významným zastavením patřil také Libeňský zámeček. A já se ptám vás, milí posluchači, kdybyste chtěli vyhrát tuhle tu knihu, tak byste mi museli říct, čím se zapsal v životě Bohumila Hrabala. Napište si telefonní číslo, nejdříve tedy především, číslo do studia je 210 323 333, ještě jednou 210 323 333 a já se ptám, Libeňský zámeček byl pro Bohumila Hrabala místem, kde za A se oženil, za B pracoval jako zahradník, anebo za C napsal novelu Ostře sledované vlaky. Ještě jednou, Libeňský zámeček byl pro Bohumila Hrabala místem, kde se za A oženil, za B pracoval jako zahradník, nebo za C napsal novelu Ostře sledované vlaky. A volat můžete právě teď.

0: No a zatímco Valda Matuška zpíval, tak vy jste volali, až se dovolal posluchač Jiří se správnou odpovědí a já ho právě teď vítám ve večerním, vlastně nočním vysílání Country Rádia. Jiří, přeji vám ještě jednou krásný dobrý večer nebo dobrou noc.
1: Taky dobrý večer vám i všem posluchačům rádia.
0: Děkujeme. Tak já zopakuji tedy pro úplnost otázku. Byla spjata s Libeňským zámečkem a ptal jsem se na to, proč byl Libeňský zámeček pro Bohumila Hrabala tak zvláštní místo. Tak mohlo to být za A, že se tam oženil, nebo za B, že tam pracoval jako zahradník, anebo za C, že tam napsal novelu Ostře sledované vlaky. Ale na vás jsem si nepřišel a vy jste správně řekl, že tam...
1: Jedině svatby na Libeňském zámečku probíhají.
0: Ano, je to tak. Potlesk pro vás. Jenom, aby to bylo úplné ta informace, tak v sobotu 8. prosince roku 1956 si Bohumil Hrabal vzal za ženu Elišku Plevovou, zvanou Pipsy, právě na Libeňském zámečku. Tak Jiří, já vám gratuluji, ta kniha je opravdu krásná, už jsem do ní koukal. A má opravdu ten podtitul Průvodce po místech spjatých se životem a dílem českého spisovatele. Myslím si, že máte o zábavu postaráno. Ať se vám líbí, ať se vám hezky čte a já se budu těšit někdy opět naslyšenou na vlnách.
1: Děkuji a hezký večer.
0: Vám taky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Svýho tátu jsem viděl naposled, když mi bylo tak nějak kolem 5 let. Neznal prej kostel a málo kdy pil džus. Jak ráno vstal, hned si nalil džina, když se optali ohledně mej křtina, řekl Zuzanka a nevytáhl láhev z úst. Snad to myslel jen jako dobrý fór, jenže tohle jméno jako černý fór teď nosím já a jen s ním můžu růst. Z mých dívek všech ten mi pění krev a mužský řev zas probouzí hněv. Chlap Zuzanka, no to je prostě hrůza růz. Přišla fůra dní, mám pěst jak rom, že strach jde z ní, ale svýho jména dál se musím bát. Znám každej bar, všude jsem byl, najít tátu byl můj jedinej cíl a za Zuzanku se s ní vyrovnat. Jednou na večer, kolik mohlo být, asi tak 5, do města jsem vlít a lokál mi do voka rovnou pad. Byl to hroznej bar, jen hráčů pár, hrálo pokr ten boží dar, koukám na ně a v tom mě ovanul chlad. Bál jsem se, aby to snad nebyl sen, takovou jizvu totiž mohl mít jen ten chlap, který mi léta nedal spát. Šel jsem ke

0: chytil pravý jak, tak až líbal zem, ale rychle vstal, zadval, pojď sem, vytáh z kapsy nůž a z mýho ucha zbyl jen cár. Zádil jak běs, když ho praštil stůl, ten den měl smůl, že neuhnul, kopal a kousal a škrábal jak jaguár. Nebyl zrovna nejhorší rváč, si měl dost, ale zbyl mu jen pláč. Brečel jak želva, funěl jak krokodýl. Pak náhle mu tváří proléc mý pobouchač se sách, ale já jí měl dřív, stál jak solnej sloup a pak promluvil. Víš, chlapče, život je pes a jen celý chlap ho může nést. Já musel tenkrát pryč a nemohl ti říct, co bys měl znát. A jen proto jsem tenkrát chtěl, abys právě tohleto jméno měl. Vždyť jméno může mužům sílu dát. Máš hroznou chuť skončit už tenhle boj, se mnou pohřbít svůj věčnej nepokoj. Tak střílej, když chceš, tvůj táta ti to dovolí. Ale než se kohoutek otočí, jde bych tě ráda přímo do očí. Zuzanko, seš chlap a proto mě smrt nebolí. Co jsem měl dělat? Skoval jsem kolt a přes mokrej stín řekl jsem poprvé táto a on, chlapče, já vím, a světlý chvíli jinak vypadal. Vzpomínám na něj teď každý den, ať skvěle se mám nebo na dně jsem. A jestli budu mít někdy syna, tak to nebude ani Honza, ani Petr nebo Pavel. Tonda, Ivan, Bohouš, Vlasta, Karel, Láďa, Patrik, Simon, Luděk, Vašek, Jirka, Jarda, Konrád, Luboš, Tomáš, Standa, Roman, Charlie, Zdeněk, Milan, ani Ringo, ale Zuzanka, stejně jako já.
1: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

kupte si auto a cucejte chyto, odreagujte se psychicky, protože jestli byste na ní měli myslet,

A samozřejmě i dnes slaví narozeniny mnoho známých osobností. Tak třeba roku 1863 se narodil spisovatel pan Josef Merhout. Roku 1955 se narodil bavič, herec, zpěvák, také scenárista, režisér, ale i spisovatel Václav Upír Krejčí. Roku 1921 se narodil skvělý francouzský herec Yves Montand. V roce 1925 pak Železná lady, ano, britská premiérka Margaret Thatcher. Roku 1926 vynikající americký jazzový kontrabasista Ray Brown. V roce 1947 také další americký hudebník, tentokrát Sammy Hagar z kapely Van Halen. V roce 1962 se narodila půvabná americká herečka Kelly Preston, která nás bohužel opustila, myslím, že to bylo v roce 2020. V roce 1971 se narodil anglický herec Sacha Baron Cohen, kterého znáte samozřejmě z těch, no řekněme, kontroverzních filmů, ale velmi vtipný. No a v roce 1959 se narodil zpěvák a skvělý klávesista pan Milan Nitra, kterého můžete znát hned z několika kapel. Hrál tuším, že i s Progresem 2 tedy, ale hlavně hrál několik let s kapelou Buty. No a když jsme tedy u těch Buty, tak s těmi nahrával i tuhletu nádhernou píseň, která je v jejich repertoáru dneska už taková stálice. Jmenuje se Nad stádem koní. Hrají Buty a s nimi dnešní oslavenec Milan Nitra.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

Dneska, když jsem v podvečer odjížděl do rádia, tak se můj malý syn díval na televizi a zrovna tam dávali večerníčka krkonošské pohádky, které já miluji celý svůj život. A tak jsem se na to s chutí podíval společně s ním a znovu jsem si uvědomil, jak jsou pohádky nejenom krásné, ale důležité i pro rozvoj těch dětí. A mimochodem krásně to kdysi řekl Albert Einstein, který pravil, že chcete-li, aby byly vaše děti chytré, čtěte jim pohádky. A chcete-li, aby byly ještě chytřejší, čtěte jim více pohádek. Tak já vám přeji, abyste četli hodně pohádek, abyste měli komu číst a aby ty ouška, která ty pohádky rádi poslouchají, aby byla vnímavá a chtěla ty pohádky slyšet, což v dnešní době někdy může být problém, ale věřím tomu, že pohádka je pořád krásná a kouzelná věc. Mějte se moc hezky, přeji vám dobrou noc, zítra úspěšný den a v 8 večer se na vás ve vysílání těší opět Petr Kocman. Dobrou noc.

0: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz. Posloucháte reprízu pořadu. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře. Pohodlně se usaďte. Nechte zazelenat magické oko svého radiopřijímače. Právě začínáme.
1: Krásný podzimní večer vám přeje opět po týdnu starší archivář druhé kategorie bez junior. Asi nebudu daleko od pravdy, když si dovolím tvrdit, že nejpopulárnějším americkým country muzikantem u nás je Mr. Johnny Cash. Dneska se budeme mimo jiné věnovat i jeho písním, ovšem v podání jeho kolegů. A začnou Matt Cecilio a Sunny Sauceda se svou Tex-Mex verzí slavného hitu Ring of Fire.

0: Country Music Hall of Fame. Vítejte v Nashvilleské dvoraně slávy.
1: V našem putování historií Nashvilleské dvorany slávy jsme se dostali už k roku 2007. Představíme si všechny tři nově uvedené. Tak tedy za prvé Ralph Emery, americký rozhlasový a televizní moderátor, jedna z nejvýznamnějších osobností historie country music. Během více než 50leté kariéry pomáhal prostřednictvím rozhlasových a televizních pořadů představovat nové interprety a popularizovat hudbu country. Připomeneme si ho v jedné z mála nahrávek, kterou pořídil v roli zpěváka.

0: I'm the ceiling, don't you see? How do you like it there alone, staring up at me? Now I'd hate to say I told you so, for that would be unkind. But I hope that she'll be gone a long, long time.
1: Mel Tillis se v roce 1956 vydal do Nashvillu a jako mnozí další se prosadil nejprve jako autor. Jeho písně proslavili mimo jiné Ray Price, Brenda Lee, Bobby Bear, Waylon Jennings nebo Kenny Rogers. Vlastní pěveckou kariéru pak nastartoval řadou hitů v letech 70.

0: Podzim s Country rádiem.
1: Od roku 2017 je členem legendárních Eagles. Už dávno předtím se stal jednou z největších hvězd hudby country a dlouhodobě se také věnuje své velké hudební lásce, tedy tradičnímu bluegrassu. Vince Gill byl do Country Music Hall of Fame uveden v roce 2007.

0: české country. Od pánů Voskovce a Vericha po současné hvězdy naší domácí country scény hezky postupně a po pořádku.
1: Singlová produkce country beatu Jiřího Brabce byla v polovině let 70. na naše socialistické podmínky poměrně bohatá. Dneska si pustíme první dva z pěti singlů z roku 1975. V pěveckých, recitačních a instrumentálních partech se nám představí Mirek Černý, Alena Procházková, Karel Kahovec a také sám kapelník.

0: tvou lásku mít, bylo jak ve tmě spatřit úsvit a najít cestu, kterou štěstí jde. Cestu, kterou jsem nepoznal dřív, než jsem směl tvou lásku mít.
1: Tvou lásku mít, to byl můj sen. Ve čbánku třpitilo se víno a ty si vyprávěl. Já celý večer věřila, že poznáš

0: A když jsme vyšli ven, na město padal bílý sníh. Přešli jsme náměstí, vešli do podloubí a najednou, sám nevím, čím to mohlo být, to, o čem jsem celý večer snil, zářilo z očí tvých.
1: A chtěl jsi mít velikou moc, donutit hvězdy zářit a noc, aby se nikdy nevzbudila. Teď snad už víš, no jak ti to mám říct, že jsem se prostě vůbec nezměnila. A podívej, začíná padat sníh. Slib, že zas brzy zavolá.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Návštěvní hodina staršího archiváře. Country
1: Radio. V roce 1948 opustili doprovodnou kapelu Billa Monroea a vydali se na společnou hudební dráhu, která je po 14 letech zavedla až na první příčku country žebříčku časopisu Billboard. Lester Flatt a Earl Scruggs.

Díky dvojici Flata z Krax se Bluegrass dostal na čas i na žebříčky country hit parád. Tu nejsledovanější uveřejňovanou časopisem Billboard nevýjímaje. Možná je to tím, že se svojí kapelou Foggy Mountain Boys produkovali hudbu, kterou bych nazval, s vaším ctěným dovolením, Bluegrass s lidskou tváří.

A máme tu už celkem 48. verzi písně Jambalaya on the Bayou, tentokrát poměrně populární u nás v českém kotlíku. Autor tohoto českého textu, který je v našem pořadí tuším už pátý, vyměnil tradiční louisianský pokrm za parník. Živou nahrávku zařadila skupina Smolaři na své narozeninové album.

Začátek dnešní návštěvní hodiny jsme věnovali písním Johnnyho Cashe a závěr nebude jiný. Stihneme ještě minimálně tři, a to v podání Marty Stewarta, Travise Tritta a Mirka Hoffmana.

0: byl den. Jo, to byl zase den.
1: Příští týden si společně poslechneme pár písní mého obzvláště oblíbeného country barda z Bakersfieldu, Bucka Owense. Malá ochutnávka je už připravena. A předtím, než zazní, loučí se s vámi pro dnešek od mixážního pultu Kuba Jiroušek a od mikrofonu starší archivář druhé kategorie Bezi Junior.

Víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s trampskou písní. A nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country.

0: chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.
1: Herci si musí vždycky tu mladou generaci namlouvat trošku, aby se dostali do povědomí toho diváka mladýho. Já ne. Já je mám pod palcem od 3 let. Od 3 let vědí, jak se jmenuju, od 3 let znají můj hlas a nehledě na to, že jsem vlastně přišla na to, že jednou mě zastavili policajti a nějak jsem zase něco vyvedla, buď to rychlost, nebo blbě jsem parkovala a řekli, že pokuta bude. A já jsem to poprvé zkusila na ně. Takový svatý nápad jsem měla. Že jsem řekla, když on řekl 200 korun, to bylo tenkrát hodně, tak jsem řekla, že byste se nestyděl. Odkojenej na mých pohádkách. Ono to vyšlo. On se zastyděl, já jsem neplatila. No a tak jsem to takhle zkoušela a vždycky to vyšlo, takže já jsem si k tomu blbýmu honoráři vždycky připočetla tu pokutu, kterou jsem nemusela platit. A můžu vám říct upřímně, že někdy jsem měla měsíčně moc hezký honorář.

0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.
1: Včera jsem se vracel